0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dnes naposledy vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Tomáš Kačner a můj zvláštní host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Václave, my jsme se tady před půl rokem poprvé potkali a tenkrát jsme si pouštěli hned na úvod píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tady naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy jsi vlastně začínal s hudbou, kdy jsi dostal k trubce, kdy jsi vzpomínal na svého tátu a možná kdybys to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že jsi po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Ten dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Vjezd gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramentsky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky. Děda mě říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pám, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal, Julius Fučík? A já pám, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále. No tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. On tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not a víš, čemu se to říká, to bys ty, Tomáši, měl vědět, když muzikanti říkají, že to hrajou z mokrých not. Víš, co tím je myšleno?
0: Okamžitě napsané noty.
1: No ne, že to byla novinka nějaká. Mm-hmm. Takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrých not, protože se psali tuší prostě ingoustem. Nebo...
0: Roznal na stojany a rovnou se hrálo.
1: Tak Florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

0: teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie. To je skladba Antona Rubinsteina, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Takhle existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. Což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: To byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda, můj táta to nesnášel. Děda mě učil potajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
0: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
1: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
0: Houslistu.
1: No a tak a housle mě nešly, žádnej strunový nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil potajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma faranže Václava Hybše, která vznikla při krátké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No, tak to jsem šel pěšky, protože v té době jsem ještě neměl auto, šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita, byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba země, to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měla si radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila, stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila a po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No, já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ní přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně. A potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry někde v Horních Počernicích v divadle, byla premiéra. A samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možné, abych jí pomohl. Nešlo.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo, já už vím, co myslíš, skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jodlovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikla úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šáhnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius Jirka. A teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů, já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem, no a on si to vzal, za pár dnů nebo možná druhý den mě hned volal, člověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat. A taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn. A ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně, můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: teď se dostáváme zase k úplně jiné oblasti. Čeká nás píseň Pije Jezu. Co by si k ní dodal?
1: No tak dodal bych jenom to, že tuhle tu píseň už jsme tady měli. My jsme spoustu věcí tady už měli. Mm-hmm. Ale proč ne, když je to dneska naposled, tak mě to posluchači snad prominou. Pije Jezu, když jsme nasadili tenkrát, tak jsme volali Miloše Skalku. Vzpomínáš
0: ano,
1: si?
0: Ano.
1: No a ten nám o tom řekl, jak to je, že Andrew Lloyd Webber napsal tuto skladbu, když mu zemřel tatínek. Je to do Requiem.
0: Pije Jezu, Lucie Bílá.

0: Hradci Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne šlágr, když se hraje dost často? No tak pojďme, že spoustu věcí tady dneska bude už reprizovaných, nedá se nic dělat, ale proto chci, aby tady zazněly šlágry.
0: A písně, které ty máš rád. Na sedm strun, Karel Hála a orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme se teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zaspomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. Mm-hmm. A na to mě přived vlastně Milan Chladil. Ta říká, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme si tě tady představovali jako aranžéra, skladatele, ale také jako trumpetista. Máš řadu nahrávek. Ty jsi vyprávěl tady, že Karel Svoboda, když jste nahrávali, že vždy chtěl, aby ten hlavní hlas trubky si hrál ty, že tam tě rád.
1: No jo, no tak ten Karel to samozřejmě. Vlastně já bych doporučil teď, že bychom si pustili Trumpet Blues. To je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu. Mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Václave, ty jsi to tady říkal, ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí, je to...
2: No, ty myslíš Měsíčně řeku, viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, Raindrops.
0: Keep falling on my head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak... Není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je

0: byla orchestrálka Raindrops Keep Falling on My Head. A my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal. Pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan: cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu muselo být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď, když už jsem se dostal k tomu, tak bych rád poděkoval rozhlasu Rádiu Hradec Králové i s panem ředitelem, vyřiď můj pozdrav a děkuju tobě, Tomáši, a děkuju taky Pepovi.
0: To je náš kolega Josef Zikmund.
1: Ano, Pepovi Zikmundovi, sedí za sklem a sleduje nás. Takže všem a děkuju i posluchačům, kteří mě úplně nenadávají za to, že tady už půl roku mám tuhletu hodinku, a děkuju i tobě, Tomáši, že jsi mě dal tuto možnost a rád jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
0: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
1: Ano, ale krásný bylo, že jsme vždycky dostali kávu tady z ředitelského fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
0: A to je?
1: To je takzvaná silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
0: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.
3: Tě ožením, aj to bude švanda, aj to bude švanda, aj ty hloupé čáry, aj to jsou samé, samé, samé, samé.

Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid. Žádný plát.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal, a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
2: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne že bych šel do školy teda.
1: Nepůjdeš.
2: No, a já vím, ty se na mě díváš tak, že bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde.
1: No.
2: A je to strašně
1: a
2: veliká
1: škoda. A nemůžu za to ale ve škole?
2: No.
1: Že jim to tak zkazejí.
2: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
1: Ano.
2: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté
1: třídě. Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
2: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
1: třeba
2: vím.
1: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
2: Tak se budu těšit.
1: A třeba
2: těšit.
1: Nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku.
0: Dobře, a trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale jo? To není špatný nápad, jdem do toho.
2: Byl mě takový malý autíčko a vždycky jezdil na té místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiátku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nejlepší, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vystřetil hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko. Farář Otík, Luděk Kopřiva, byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod Lipami, před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, s tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, říkal, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká v zákristii, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu větu na pubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý a potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška a já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co, to, že už nedělá?
1: Ano, mě to trochu vadí,
0: chybí
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no, to jako to ti vadí. Teda, vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě.
1: Ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 01 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve hře Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy, vždy dodá pochody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To, co děje se, to se děje, to, co, to děje, do děje se i sám vložil. Vždyť to taky mládí prožil. Jen svě známě přesvědčil, proslávu je vyškolil. Slepičin, Skopičin je naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme
2: to
3: si...
2: pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no.
3: Jo,
6: No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo léto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Teď je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme, je tam vždycky, je to krásný, musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou...
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano.
7: Že jo, no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadalo do sebe. Asi
7: tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte potom, co nám zaspívá Michal Tučný.
8: Hojte všichni novní

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme Petra Jančaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miloslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, já tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, no, naopak,
1: je to ještě lepší, dobře.
2: A to by šlo, to by šlo.
1: Politické hrašení a Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do rádia a Bubu přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, ano, dobrý slyšíme večer. Dobrý večer. Já zdravím diváky politického harašení, že? Dobrý
5: ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, snažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme ano. Na obrazovce. Dobrý večer,
4: já vás slyším a připítím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíme na váš úspěch. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: No. Čím si připíjte vy?
4: No tak jo, si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň 12.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat.
4: Ale
5: tady
4: to máte jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Chci vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let natvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda, A vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, ano. Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád na celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to je R3 a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště.
1: A ještě kterým vagónem.
2: Ano, a kolik to bude stát, to mluví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou práci?
2: Já nemám v hlavě nic.
1: Tak pro mě Uršula Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš?
2: Jako, ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
2: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
2: A proto jsem tady.
1: Ano. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04. Ty víš,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnes je s námi v Humoriáně Petr Jančařík, vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, A? Pochopitelně Bubu, ale že sebe ty politici nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, děkuji, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel z Bojkovic.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň.
5: Mělo od Lidských hor ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zokavy, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltuse, Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.

0: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
1: Ano, vidím,
0: vidíte,
1: ano.
0: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
1: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku o jedin.
2: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na 1 km².
1: Paní Mokrá, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovím proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
2: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubilko a už jí má.
0: Ano. Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
5: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
4: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
5: Nikdy. Já vím, nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
4: ale
5: vidíš...
4: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
5: Ale já sám si ji beru, protože to je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
4: Ano, kdyby si omdlel, aby tě mohla chrstnout vodu.
5: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiné. Jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase tak tolik těch není, že
4: by to většinou nosí chlapy, ne?
5: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to se mi zdá nedůstojné.
4: Jako se spál? Nebo?
5: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky. Jako a já nestojím o žádné překvapení. Jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky
4: to je to přece, podivné, no.
5: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne, jako že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
4: S tou vodou.
5: No, vypiju a jdeme dál.
4: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás a k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Muriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrounek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Škoda, že už Rádio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi.
1: Tak vybíral, no, předtím jiné ukázky ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych dal svého koně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhod za nás. Tak ano, děkujem. Ano, ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900 náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konvalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano, přesně.
5: Konečně. No a řidič na tohleto obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili.
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Ano, ano, výborně, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je myslím v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jet rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mě můžou jako dát pokutu a vzít mě body, že jo?
6: No jo, to je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo. No víte se, my jim to samozřejmě potom řekneme. Potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Jo, takhle, no. Oni jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo, no.
6: No.
7: Jo,
6: jo. Rozumíš tomu?
7: Jo.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě novej, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nemohl bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná.
5: Jo.
0: Humoriáda.
1: úžasná trojice a poslední dnešní ukázka humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaríkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Letošní léto je na silnicích nejtragičtější za posledních pět let. V Litoměřicích začíná jezdit poptávková doprava. Hygienici hodnotí průběh dětských táborů v Libereckém kraji jako klidný. Udělili dvě pokuty. Dnes čekáme převážně polojasno až oblačno s teplotou do 25 stupňů. Krásné úterní ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Během letošních prázdnin na silnicích v Česku dosud zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. Ke včerejšku policie eviduje za tento měsíc 56 obětí, meziročně o 3 víc. Městskou hromadnou dopravu v Litoměřicích ode dneška doplňuje takzvaná poptávková doprava. Lidé se mohou jízdu objednat předem, a to do míst, kam MHD nejede. Po městě až k obchodům za Terezínským kruhovým objezdem se svezou zdarma.
2: Za cestu do okolních obcí, jako jsou třeba Mlékojedy, Trnovany, Žitenice nebo Žalhostice, pak zaplatí lidé 15 korun. Zájemci si jízdu objednají prostřednictvím aplikace Jede to. Roční náklady jsou podle mluvčí města Michaely Rosypalové 5 až 6 milionů korun, méně než provoz jedné autobusové linky MHD. Z Litoměřic Gabriela Hauptvoglová, Český rozhlas.
0: Krajská hygienická stanice o letních prázdninách zkontrolovala v Libereckém kraji asi 80 táborů a 6 stravovacích služeb. Průběh letní dětské rekreace hodnotí hygienici jako klidný. Nezjistili žádný neohlášený tábor a žádný taky nezakázali. Hygienici přijali 3 podněty od rodičů na nevyhovující podmínky. U prvních dvou nezjistili nedostatky a třetí dostali až po skončení tábora a nemohli ho prověřit.
3: Hygienici udělili 2 pokuty v celkově výši 2000 korun. Obě za nedostatky v zásobování pitnou vodou. Kontrolovali jakost vody tam, kde není primárně veřejný vodovod. Právě akcím zásobovaným místním zdrojem pitné vody hygiena po letošním létu do budoucna doporučuje mít v záloze náhradní variantu. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah jmenovala bez výběru řízení a do funkce ji navrhl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
1: Počasí.
0: Dnešek bude na severu Čech převážně polojasný až oblačný. Přehánky čekáme hlavně odpoledne na horách, a to slabé. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů a maxima na horách do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na rondelu v Ústí nad Labem čekejte do dnešní 7:30 ráno dopravní omezení na silnici 1/30. Důvodem jsou opravy vozovky. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkné úterní ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté posloucháte Český rozhlas Sever. Je to tady nový měsíc, 1. září, první školní den. Hezké ráno vám všem s Českým rozhlasem Sever. Pojďme si to společně užít. Je to dnešní ráno, za chvilku začneme pomalu vypravovat děti či vnoučky do školy, ale my k tomu dobrému ránu samozřejmě i dnes přidáme písničky, které nestárnou. Za chvíli Pavel Bobek, teď Martin Maxa.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Když jsme už jsme u těch cest, tak trošičku bych parafrázoval jednu známou básničku. Řekl bych dneska, cestička do školy známě se vine. Ano, školákům popřejeme do školy, ať vystoupí pravou nohou, a my samozřejmě budeme i vás doprovázet po celý dnešní den, po celé dnešní ráno. První školní den je tady 1. září, svátek má Linda. Co ostatní slavíme, to už ví Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Úterý 1. září. Svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadu přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k Chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
3: Chči je a chči je.
2: Tuto hlášku známe rovné půl století.
4: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
2: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
5: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasej.
2: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
6: Nemá ten pes blechy?
5: Toho nějako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ti na člověka nejde.
2: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
7: 3 německé a 1 český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Octavia.
2: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Octavie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Čtvrt na šest je, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den vám všem, dobré ráno vám všem. Sehnat dotace, zajistit jídelnu, vyplnit stohy papíru a ustát všechny pochybnosti. Tak to poslední dva roky vypadalo na obecním úřadě v Oldřichově Vájích na Liberecku. Obec s 850 obyvateli se totiž rozhodla po 46 letech obnovit vlastní školu. A my se do Háje na Liberecku nebo do Oldřichova Vájích vydáme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď něco o dnešním počasí, jaké nás bude doprovázet do školy, je to beze srážek, aktuální teploty 13 stupňů máme ve Šluknovském výběžku, 15 stupňů v Kadani. A ta předpověď pro dnešní den je celkem jasná, bude většinou polojasno až jasno, jen sem tam na horách slabé přeháníky, nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia. Hezký den.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Lovosický házenkářský klub oslavil 60 let své existence. Do nové sezony vstupuje s novým trenérem. Proč je házená v Lovosicích tak úspěšná a populární? Jak se klubu daří schánět peníze? A jakou podporu mu dává město? Jaká očekávání musí naplnit nový trenér? Na to se budeme ptát ředitele házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěcha Srby. Už tento čtvrtek po půl šesté.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné dobré ráno, 10 minut před 17:30, první školní den je tady, jdete možná do své známé školy nebo neznámé nové školy a mimochodem Oldřichov v Hájích na Liberecku bude mít po 46 letech znovu vlastní školu. V roce 1980 ji nechal okresní úřad zrušit kvůli nedostatku školáků. Jenže obyvatel a dětí za poslední roky v Oldřichově výrazně přibylo a byl problém s jejich umístěním do škol v sousedních obcích. Po dvouletém úsilí tak Oldřichov dneska otevře novou malou třídku pro první až pátou třídu. Letos nastoupí ale jen první třída. Další ročníky budou postupně přibývat v následujících letech.
1: Hned u vchodu do školy mě vítá cedule čerstvě vytřeno, zouvat, takže návleky.
2: Dobrý, držej.
1: A teď mířím do zborovny, odkud slyším zrušené hlasy.
3: Dobré stříhat, říkáme.
4: Já točím.
5: Ty točíš, takže nemůže stříhat.
4: No tady řešíme teďka stuhu.
1: Na přestřihávání pásky.
4: Jo, na první den.
1: Říká ředitelka školy Jana Pospíšilová.
3: Kdo to bude fotit?
4: Darča s tím počítá.
6: Hele, a co když bude lejt, jak to uděláme s tím sázením?
2: Holiny. Rodiče to budou vědět, děti to budou vědět.
7: Protože my jsme si vymysleli, že si zasadíme školní strom, což bude jeřabina, je to původní dřevina tady Jizerský hor.
1: Otevření školy je pro Oldřichov velkou událostí. Naposledy tam měli školáky před 46 lety. Co obec přimělo malotřídku obnovit? Na to se ptám nezávislé místostarostky Jiřiny Vávrové.
8: Nám sousední obec Míšek vypověděla spádovost a my jsme opravdu neměli několik let, kam umístit naše oldřichovské děti. Žádná z okolních obcí nám spádovost nedali.
1: Mít znovu vlastní školu stálo obec přes 2 roky práce, musela najít prostory, sehnat ředitelku, zajistit financování. Starostce Janě Šťastné ze Starostů pro Liberecký kraj jde z toho ještě teď hlava kolem.
9: Žiju dotacema, kolaudací, zapsáním do rejstříku, těch byrokratických kroků bylo strašně moc. Jak funguje školská rada? Zajistit jídelnu.
1: Naplno měla i ředitelka Jana Pospíšilová.
10: Od svého jmenování v listopadu jsem nedělala nic jiného, než jsem přišla z práce, sedla jsem si k počítači, psala jsem směrnice, školní řád, vytvářel se školní vzdělávací program, který je napasovaný nad program Začít spolu, kdy děti budou pracovat v centre.
1: A většina těch dětí předpokládám je teda místní, to, co vlastně obec chtěla.
10: Máme 7 oldřichovských dětí, spousta jich bylo podzimních, takže budou příští rok a zbytek máme z širého okolí.
1: Aby se všechno do 1. září stihlo, museli se přes prázdniny zapojit i rodinní příslušníci a známí.
10: Jsem volala SOS, nejdříve teda smontovat ty skříně, které přišly, nábytek, aby jsme měli kam ty věci dát, a pak jsem svolala uklízací četu, měla se okna, stíraly se podlahy. Myslím, že většina obyvatel obce s náma pulzuje, protože to je opravdu veliká věc po těch 46 letech.
1: Kapacita malotřídky v Oldřichově je 52 žáků. Do první třídy jich teď nastoupí 14. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever.

Za 4 minuty půl šestá, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno vám všem. Ve zprávách v půl od Jany Moravcové se dozvíte, kolik dostane Ústecký fotbalový klub na úpravy terénu. Pěkný den vám všem.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes začíná nový školní rok, děti se vrací do škol i do silničního provozu. Policie upozorňuje motoristy, aby byli v okolí školních budov opatrní. Obyvatelé Duchcova na Teplicku podepisují petici za zachování stanice profesionálních hasičů ve městě. Obávají se dalších dojezdových časů, pokud by Duchcov o jednotku přišel. Ústecký fotbalový klub FK Viagem dostane od města až 1,5 milionu korun na úpravy terénu a přípravu stavby tzv. FIFA arény. Podle radního pro sport Jiřího Horáka z ANO bude malé multifunkční hřiště využívat mládež, školy i veřejnost. Lisabon nechá postavit novou pozemní lanovku, která loni v září zničila tragická nehoda. Při ní tehdy zemřelo 16 lidí. Lisabonský dopravní podnik teď rozhodl, že lanovku není možné kvůli rozsáhlým škodám opravit. Tenistka Karolína Muchová slaví na US Open postup do druhého kola. Vítězka turnaje ve smíšené čtyřhře s Jakubem Menšíkem hrála první singlové utkání od neúspěšného finále ve Wimbledonu a Rakušanku Krauzovou vyprovodila po setech 6-3 a 6-0 za méně než hodinu. Dnes bude převažovat zpočátku slunečno, později oblačno, teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Aktuálně jedete na severu Čech bez neho, taky dál šťastnou cestu a s uzavírkou počítejte od dnešní půlnoci v Teplicích, uzavřena je Palackého ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. 1. září, ano, nový školní rok, ale pozor, kdysi v historii pro některé země to byl i počátek nového kalendářního roku, což je celkem i logické. Tak jestli chcete dneska něco začít nového, je to ideální den. 1. září 2026. Hezký den, hezké ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Věra Martinová, teď už Petr Rezek.

9 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Tak koho si dnes Alex pozvala 1. září na první zářijový pořad Alex a host? Je to herečka Bára.

0: 3 minuty před 6:15. Posloucháte Český rozhlas Sever. Mám dobrou zprávu. Pokud doprovázíte dnes děti do školy, třeba jdou poprvé děti, vnoučci, budete mít hezké fotky, protože vám k tomu bude svítit sluníčko.
1: Počasí.
0: Nebe je, no, bez mráčku, nějaký ten mráček tam je, ale bez deště. 14 stupňů nám hlásíte z Mostu, 15 stupňů z Ústí nad Labem. Dnešní nejvyšší teploty budou do 25 stupňů, dnes bude většinou polojasno, místy až skoro jasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou nedostatku.

0: Za 14 minut tady bude 6. hodina hraní. Už nevíte, co vařit, jakou přílohu zvolit. Pořád děláte rýži, pořád děláte knedlíky, brambory, bramborovou kaši. Tak my vás teď něco naučíme. Jak obyčejnou bramborovou kaši ozvláštnit křenem, anebo jak ji proměnit na křupavé zapečené bokánky, to ví dnešní Babské rady.
1: Babské rady.
2: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 8 minut 6. hodina vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dneska se seznámíte i s novými věcmi, které vyrostly ve školách, nebo se opravily, nebo jsou ve školách připraveny. Třeba Meziboří vybudovalo u tamní základní školy nové parkoviště, ústavní odvoz dětí do školy. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách celou. I nadále hezké první zářijové vstávání.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Žáci se po letních prázdninách vrací znovu do lavic. Zastupitelé obce Lipno u Žadce budou dnes projednávat odkup problémové ubytovny v Drahomyšli. Převod území kolem jezera Milada na Ústecku komplikují tamní lesní pozemky. Dnes bude zpočátku slunečno, postupně oblačno a teploty naměříme do 25 stupňů. Krásné úterní ráno vám přeje Jana Moravcová. Po dvouměsíčních prázdninách se vrací žáci do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 tisíc prvňáků. Mezi nimi budou i některé děti, které by dřív zůstaly ještě rok ve školce. Ode dneška totiž platí přísnější pravidla pro odklady a nezralost. Už jako důvod pro odložení školní docházky nestačí. O odkupu problémové ubytovny v Drahomyšli na Žatecku budou dnes jednat zastupitelé obce Lipno na Žatecku. Majitelé za ní původně požadovali 30 milionů korun. Podle nezávislé místostarostky Michaely Majerové si obec nechala zpracovat znalecký posudek, který cenu stanovil na 7 milionů 600 tisíc korun. Majitelé nakonec s touto částkou souhlasili.
4: Problémy kolem ubytovny obec řeší od loňského podzimu, kdy objekt koupili noví majitelé. Letos v březnu tam podle policie otec napadl svého dvouletého syna, který na následky zranění později v nemocnici zemřel. Ani poté se podle vedení obce situace nezlepšila. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Odvoz dětí k základní škole v Meziboří na Mostecku usnadní nové parkovací plochy i místo pro zastavení. Stavební firma už položila asfaltové povrchy, zbývá dokončit vodorovné dopravní značení. Podle tamní radnice by už řidiči odvážející děti v ranní špičce neměli před školou komplikovat dopravu.
5: Před Meziborskou základní školou vzniklo celkem 10 parkovacích míst. Ta budou moci po ukončení vyučování využívat i místní obyvatelé. Novinkou je také záliv až pro 5 aut, kam rodiče bezpečně zajedou, vysadí děti a odjedou. Podle vedení města zaplatilo Meziboří za stavební úpravy zhruba 4 miliony korun. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Ústí nad Labem chce pokračovat v přípravě převodu území kolem jezera Milada. Jednání se státním podnikem Diamo, ale podle primátora Petra Nedvědického z ANO od poloviny června stojí. Zájem o pozemky mají totiž Lesy České republiky. Zalesněné pozemky tvoří zhruba 75% převáděného území. Město bude chtít mít před převodem taky jasno v tom, kdo ponese odpovědnost za například nestabilní území po těžbě anebo případné ekologické zátěže.
3: Počasí.
2: Zpočátku dnes na severu čekáme slunečno, přes den oblačno, přehánky, ojediněle hlavně na horách, teploty do 25 a na horách do 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na severu jedete aktuálně bez nehod a dopravní omezení v podobě uzavírky kvůli stavebním pracím. Čekejte řidiči až do 13. září v Litoměřicích v ulici Nerudova.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké ráno. Jestli se teď chystáte vyvenčit svého pejska, tak se na něj dobře podívejte, jestli mrkne. Nevím, jak to věci zjistili, ale prý, když na vás pes mrkne, tak to znamená, že vás považuje za největšího kámoše. Mrkání funguje jako signál s hlubším významem než jen jako prostý reflex. Prostě mrkáním dokážete, že jste si blízcí, tak na pejska také mrkněte. Já se teď pojím na kočku, která se mnou je ve studiu. Jestli mrkne, ne, zavřela oči. Tak hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Rangers a Hana Zagorová.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 10 minut po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Lindám všechno nejlepší k svátku. Teď už je čas na Petra Berana a jeho dnešní krimi historku, se kterou zamíříme do Lenešic.
1: Krimi historky.
2: V Lenešicích se 41-letý muž podle kriminalistů opakovaně vracel na pozemek rodinného domu. Z garáže odnášel různé nářadí a při prvním vloupání si část kořisti dokonce schoval v zadní části pozemku. Asi s plánem, že se pro ní později vrátí. Jenže policisté byli rychlejší. Na místo dorazil psovod se služebním psem, který ukryté nářadí našel. A kriminalisté pak postupně zjistili, kdo má vloupání na svědomí. Podezřelý muž z Mostecka je teď ve vazbě kvůli jiné trestné činnosti. A z garáže podle vyšetřovatelů odnesl věci za bezmála 40 tisíc korun. Teď čelí dalšímu obvinění a za tomu hrozí až 2 roky vězení.
1: Krimi historky.

0: čtvrt na sedm, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký den vám všem, za chvilku poplujeme po Labi lodí Marie, se kterou vás blíže seznámíme. Podrobnosti za chvíli, teď něco o počasí.
1: Počasí.
0: Bude příjemně, bez deště to dneska bude, radarové snímky ukazují čistou oblohu, 15 stupňů teď máme v Teplicích, stejně tak v Lovosicích. Dnešní maximální teploty budou do 25 stupňů, bude jasno nebo až polojasno, jen místy na horách slabé přeháníky. Hezký den.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, 10 minut před půl sedmou. Jestli jezdíte kolem Labe nebo se procházíte kolem Labe, určitě už jste narazili na loď Marie. Ta byla vyrobena v Drážďanech v roce 1908 s pohonem na páru jako přívoz pro 55 osob. Za svůj dlouhý život nebyla nikdy přejmenována. Dlouhé roky Marie brázdila Labe v mnoha českých i německých městech. Od roku 2006 se o ní stará a provozuje její kapitán Ivo Šíroušek, ke kterému se nalodila i kolegyně Eva Bucharová.
2: Kolik těch výletníků uveze?
3: Marie je hlášená jako převozní loď, je pro 35 osob.
2: Ta loď má vlastně střížku, že když je nepřízeň počasí, tak na nás neprší.
3: Vzadu je střížka tak pro 20-22 osob a vepředu pak je sezení na té sluneční palubě vepředu, kam se vyjde 10-12 lidí.
2: A jak se řídí, nebo jak se ovládá ta loď, když je plně naložená 35 lidma?
3: No, je to trošku horší, má 3,5 tuny nosnost, tak je to tak jako odpovídá počtu těch lidí. Ona se řídí vůbec, dá se říct, že špatně, protože nemá dokrmidlovávací zařízení, člověk se musí trefit s ní úplně přesně, že nemůže si pomoct nějakou další vrtulkou na přídi a musím se prostě trefit. No. To je taková vyšší dívčí. Jo.
2: A kde se můžeme nalodit?
3: Pravidelně odjíždíme z Vaňova, kde má Marie sídlo, pravidelná linka je z Vaňova, má park Inspirace, kdy vyrážíme ve 9:45 a jsme ve 12 na parku Inspirace a odsaď odjíždíme z parku Inspirace v 2:30 a jsme ve 4 zpátky.
2: A můžeme přistoupit i jinde, než v tom Vaňově nastoupit?
3: Máme různé stanice, které jsou jako v jízdním řádu. První stanice je v Brný, v lázních termálních, pak další stanici máme na přání, na vyžádání v cyklokempu v Brný a pak je další zastávka, kde je na vyčurání čas v Dolních Zálezlech. Další stanice jsou Církvice pod kostelem, další stanice jsou Libochovany, pak Velký Žernoseky a z Velkých Žernosek už zajíždíme na Žernosecký jezero a tady máme tu konečnou stanici.
2: A opravdu přistupují ty lidi i jinde než v tom Vaňově?
3: Využívají to. Dneska zrovna přistupovali v cyklokempu v Brný a hodně jich nastoupilo v Dolních Zálezlech.
2: A my můžeme takhle ten výlet absolvovat v úterý anebo v sobotu?
3: V oba dva dny je dobrý to sledovat, ten kalendář, když se někdo rozhodne, je to všude na webu.
2: A zavolat si. Jaká je sezóna, Marie, kdy ona chodí potom spát do zimního spánku?
3: Probouzím ji tak někdy v dubnu, většinou ta sezóna říjnu končí. Jezdíme ještě v září, v říjnu.
1: I vy si můžete užít samozřejmě projížďku převozní lodí Marie do kraje Brány Čech. Vás na Labe pozval kapitán Ivo Šíroušek, tak plnou parou vpřed.
0: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak nevím, jestli ten sen neukončit už v tuto chvíli, protože je čas zbudit své děti do školy. Hezké ráno s Českým rozhlasem Sever, před námi zprávy v půl. My vás pozveme do Ústí nad Labem na Kroužkofest, velkou akci, která dneska probíhá v centru Ústí. Podrobnosti od Jany Moravcové ve zprávách v půl. Dobré ráno.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Žáci se po letních prázdninách znovu vrací do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 tisíc prvňáků. Školy proto musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Dnes je od 10 do 17 hodin na kostelním náměstí v Ústí nad Labem tradiční kroužkofest. Program nabídne dětem možnosti vyzkoušet si různé aktivity. Dům dětí a mládeže na akci představí například aerobik, mažoretky, hokejbal a muzikálovou školu. V Liberci dnes začíná další etapa rekonstrukce Jablonecké ulice. Severočeská vodárenská společnost tam opravuje vodovod a kanalizaci. Podle informací magistrátu ode dneška dělníci pracují v úseku mezi ulicemi Komenského a Tyršova. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předvolební plakáty z roku 2024. Podle nepravomocného verdiktu podněcovali k nenávisti. Estonská armáda zrušila letecké varování kvůli dronům. Ty do estonského vzdušného prostoru vletěly od hranic s Ruskem a Lotyšskem. Krátce předtím platilo varování před drony taky na severovýchodě Lotyška. Vzlétly proto stíhačky Severoatlantické aliance. Dnešek bude slunečný až oblačný s teplotami do 25 a na horách do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou počítejte řidiči na Metelkově náměstí v Teplicích a stavební práce aktuálně omezují provoz v Čechově ulici v Chomutově. Tam je vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Jedete bez nehod, tak i dál šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Děti, vstáváme s úsměvem do školy a vy dospělí po 9. hodině nezapomeňte zavolat do pořadu Dáme řeč. Můžou zavolat klidně i děti. Budu se vás ptát, jestli jste rádi chodili do školy, proč jste třeba školu neměli rádi, kam jste chodili do školy a kdo byl váš nejoblíbenější učitel. Dneska prostě budeme ve škole s pořadem Dáme řeč. Hezký den, dobré ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Olympik, teď už Anna K.

Pěkný den, 9 minut po půl sedmé, 1. září. Co přinese dnešní den k nám na severe Čech? Je první školní den a je tak čas popřemýšlet, co by děti mohly dělat ve volných chvílích, jaké kroužky by mohly navštěvovat. Právě proto je v Ústí nad Labem dnes již tradiční akce Kroužkofest, kterou moderuji. Mám to štěstí od 10 dopoledne do 17 hodin. Se potkáme jednak u obchodního domu Labe, tak také na kostelním náměstí. Bude tady desítka stánků, mnoho stánků, kde se vám budou představovat organizace, které nabízejí mimoškolní aktivity pro děti, a nebude to jen o sportu či tancování. Vrchní soud v Praze dnes dopoledne projedná odvolání v případu bývalého hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce, obžalovaného za zneužití pravomoci v souvislosti s rozsáhlou dotační kauzou regionálního operačního programu Severozápad. Na hradě Hněvín pokračuje divadelní léto. Od 19 hodin se bude hrát Cyrano z Bergeracu. Je to příběh odvahy, lásky a cti, kterou doplní živá kapela působivé šermířské

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Putujeme po severních Čechách každé ráno, hledáme příběhy měst a obcí v našem kraji. Za chvilku se budeme věnovat městysu. Městy z Cítoliby najdete kousek od Louna a má opravdu zajímavou historii. Ale teď už aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonu je Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to teď po ránu vypadá?
2: Aktuálně máme, dá se říct, polojasno až oblačno. Více té oblačnosti je zejména v oblasti Krušný hor a Podkrušnohoří. Naopak v oblasti, řekněme, blíže ke středním Čechám je té oblačnosti ještě méně. No a co se týká teplot, tak ty se pohybují nejčastěji mezi 16 až 13 stupni Celsia. Nejchladněji máme aktuálně na Lounsku, kde máme až k 12 stupňům Celsia.
0: Ano, to je ráno. A jaký den bude ten první školní den?
2: Tak té oblačnosti i tam, kde jí aktuálně málo, tak jí bude postupně přibývat, takže přes den očekáváme celkem zvětšenou oblačnost. S tím, že občas ta oblačnost bude průsvitná, takže občas se může vyskytnout i sluneční svit, ale nebude ho příliš mnoho, takže očekáváme obecně té oblačnosti dost. Na horách se můžou vyskytnout výjimečně slabé přehánky, jinde v nižších polohách je to prakticky vyloučeno, takže dneska se dá říct, že beze srážek. A k večeru té oblačnosti bude celkově ubývat, no a dodám teploty, které budou dneska mezi 22 až 25 stupni Celsia a vítr ten bude mírný západní 2-6 metrů za sekundu.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Hezký den, první školní den s Českým rozhlasem Sever.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich

0: pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: před sedmou, teď už slibovaná návštěva Cítolib u Loun společně s Alenou Škraňkovou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Městy z Cítoliby najdete asi 3,5 kilometru od města Louny. Na městských stránkách si můžeme přečíst, že písemné záznamy z roku 1325 se o Cítolibech zmiňují jako o vesnici patřící králi. Tím králem byl Jan Lucemburský. Od konce 14. století patřila většina vesnice šlechtickému rodu Koldiců. Postavili v obci renesanční zámek, zřídili faru, školu a udělali z ní centrum panství. Na městy zbyly Cítoliby povýšeny v roce 1879. Zámek Cítoliby byl postaven v roce 1665 na místě starší tvrze. Současná podoba je výsledkem několika přestaveb z 18. století. Mohlo by vás zajímat, že v roce 1813 byl na zámku zřízený lazaret pro raněné vojáky z bitvy u Chlumce na Ústecku. Zámek je od roku 1958 chráněný jako kulturní památka. Památkově chráněná je také vodárenská věž, která sloužila jako čerpací stanice pro potřeby zámeckého vodovodu. V přízemí stavby bylo vodní kolo, které pohánělo pumpu a ta čerpala vodu do nádrže v horním patře a dále do zámku. V 80. letech 19. století byla věž přestavěna tak, aby sloužila k bydlení. Dnes je v soukromém vlastnictví.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 7 minut 7 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den, hezké ráno, hezké vstávání. Pomalu vypravujeme děti do školy. Do školy se vypravíme i ve zprávách celou. Studenti Ústecké průmyslovky se po 2 letech vrací do opravené školy. Podrobnosti za chvíli. Tak dobré ráno.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Dnes začíná nový školní rok, některé školy dostanou více peněz na podporu znevýhodněných žáků. Do opravené školy se po dvou letech vracejí studenti Ústecké průmyslovky. Město Šluknov by mělo problémové sídliště Slunečnice vykoupit od většinového vlastníka v říjnu. Bude polojasno až oblačno, čekáme taky slabé přehánky na horách, teploty do 25 stupňů. Krásné úterní ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Začal nový školní rok, některé školy, hlavně ty v sociálně vyloučených lokalitách, dostanou víc peněz na podporu znevýhodněných žáků. Celkem ministerstvo školství rozdělí mezi 520 škol zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít třeba na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem. Žáci střední průmyslové školy v Ústí nad Labem nastupují dnes do opravené budovy v sídlišti Stříbrníky. Předchozí dva roky se učili v náhradních prostorách. Přestavba přišla Ústecký kraj na téměř 600 milionů korun. Z původního objektu zbyl jenom skelet. Opravená je i sportovní hala nebo jídelna a obnovené je taky atrium, říká stavby vedoucí Jakub Flanderka.
3: Původně to bylo komplet zarostlý s tím, že bylo v plánu to kompletně zrekonstruovat a dát to do momentální podoby, kdy je to možné i využít pro nějaké venkovní akce, případně venkovní učení, nějakou formou i jako aktivity, aby to bylo zábavnější.
1: Zhruba za měsíc by mělo město Šluknov vykoupit za 285 milionů korun problémové sídliště Slunečnice od jeho většinového vlastníka. Potvrdil to nezávislý starosta Tomáš Kolonečný. Vláda už schválila memorandum mezi městem, krajem a třemi ministerstvy, která se budou na financování nebo sociální práci s tamními obyvateli podílet.
4: 200 milionů, o které už požádalo, dostane město z fondu Spravedlivé transformace. Samo se bude podílet 25 miliony a 30 dodá Ústecký kraj. Ministerstvo práce a sociálních věcí pak uvolní 30 milionů korun na sociální práci s tamními obyvateli. Těch zůstala na sídlišti podle radnice asi tisícovka. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Stavba nového tanečního sálu v Bílém domě může zatím pokračovat, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Práce přitom na začátku srpna zastavil odvolací soud po stížnosti památkářů. Ti chtějí, aby projekt nejdřív schválil kongres. Nejvyšší soud teď stavbu dočasně povolil kvůli argumentům o národní bezpečnosti. Americký prezident Donald Trump, který stavbu naplánoval, rozhodnutí soudu uvítal. Jestli je ale celý projekt legální, budou teprve řešit soudy nižší instance.
2: Počasí.
1: Na severu Čech dnes bude převažovat polojasno až oblačno, přehánek se dočkáme jen výjimečně, hlavně na horách. Teploty naměříme do 25 a na horách do 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Komplikace aktuálně očekávejte řidiče v Jirkově na Chomutovsku, nehoda osobního vozu je v Červeném Hrádku. Tak jeďte opatrně, já vám přeji dál šťastnou cestu a taky krásné úterý s námi s Českým rozhlasem Sever.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, rádi chodíme na výlety, třeba se projít po Krušných horách, jako občas se někdo jde po horách i proběhnout, ale přeběhnout Krušné hory, to by mě nenapadlo, ani bych to nezvládl, ale napadlo to našeho hosta, který k nám přijde po 11. dopolední. Ve studiu přivítáme Václava Groulíka, ústeckého hasiče, který přeběhl Krušné hory ze západu na východ. Až je to 240 kilometrů. A teď si vemte ty kopce. No, to všechno dneska dopoledne probereme. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou. Budou tu Marta Kubišová a Michal David.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Haleluja. Je tady první školní den, hezký den, 12 minut po 7. 1. září, svátek má Linda. Dobré ráno na severu Čech. Co dnes dál slavíme, co si připomínáme, to už ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Úterý 1. září, svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadů přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k Chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
3: Chčije a chčije.
2: Tuto hlášku známe rovné půl století.
4: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
2: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
5: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí.
2: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
6: Nemá ten pes blechy?
5: Toho nějako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ti na člověka nejde.
2: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
7: 3 německé a 1 český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Oktávia.
2: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Oktávie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
8: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tři minuty po čtvrt na osm posloucháte Český rozhlas Sever v úterý 1. září. Basketbalista Tomáš Pomykálek odhraje svou už 21. sezonu v české nejvyšší soutěži o kapitánovi Děčína. Vám něco prozradíme už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Teď něco prozradíme o dnešním počasí. Bude většinou zataženo, oblačno, ale bez deště. Teploty kolem 15 stupňů. 15 stupňů hlásí Žatec, 15 stupňů máme i v Děčíně. Dnešní maximální teploty 25. Bude většinou polojasno až zataženo, ale bez přeháněk. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Za 7:08 vy jste s Českým rozhlasem Sever a rozjíždí se sportovní sezóna. Samozřejmě fandíme už fotbalu, čekáme na hokej i basketbal. Už čeká 21. sezóna, čeká basketbalistu Děčína Tomáše Pomykálka v české nejvyšší soutěži. Nezmar tuzemských polůvek konec kariéry ještě neplánuje. V minulém ročníku odehrál 45 zápasů, ve kterých na hřišti strávil víc než 23 minut.
2: Občas na něj houknou dětku, 37-letý Dlouhán ale rozhodně do penze ještě nemíří.
3: Byl to vždycky Fešter, ten mi říkal jenom dětku v podstatě, ale byl jako asi jediný, i když teď jako občas se to tam jako občas se to někde ozve, ale takhle to už mi říkali, jako když mi bylo 30 asi, takže pro mě to je spíš motivační, než by mě to uráželo nějakým způsobem.
2: Usmívá se Tomáš Pomykálek, ten pořád stačí o mnoho let mladším spoluhráčům a protihráčům.
3: Nic se nezměnilo, pořád mě baví ty výzvy, protože samozřejmě, když se člověk podívá teď třeba na náš tým, kdy prostě tady jsme já, Vio, pak je Honza Štěrba, který je asi 95. ročník a pak je najednou skok a jsme tady až ročník někde 2005, když teď neberu teda cizince, tak mě baví jako pořád jim ještě jako, nebo sám sobě jako dokazovat, že ještě pořád na to jako mám. A pro mě to je i motivace jako i všem ostatním, jako že prostě jo, tak prostě neříkám, že už mi není jako 25, je mi trošku víc, ale pořád jako chci cítit to, že jsem platný.
2: A to pořád Pomykálek je. V Děčíně dělá kapitána, na hřišti pobývá déle než půl zápasu, v minulé sezóně zaznamenal v průměru 9 bodů na utkání.
3: Když se člověk podívá na, jako do historie, v kolika těch hráči většinou jako končí, tak jako myslím si, že do těch 35 jako se to dá, u těch 35 už to začne těch hráčů hodně ubejvat a ty, kteří to hrajou fakt jakoby do 40, těch už je opravdu jako, že by se to dalo možná spočítat opravdu lehce. Ale já jsem říkal, jako dokud já budu mít pocit, že za prvé, že mě to baví, za druhý, že jsem platnej, což je pro mě strašně důležitý a samozřejmě bude zájem jakoby od klubu, tak bych to chtěl hrát.
2: Pomykálek se snaží udržovat, i když šrámy na těle už cítí.
3: Tak jelikož já jsem vždycky jako skákal, že jo, tak samozřejmě u mě asi nejvíc ty kolena, ale musím říct, že teď jako po letě mi vždycky přijde, že se nějakým způsobem jako odpočinou, že se tak jako srovnají, že se zase jako připraví na tu sezónu, tak uvidíme, jak to vydrží. Doufám, že to zase jako loni vydrží prostě celou sezónu. No. Samozřejmě beru i nějaký doplňky, beru i na nějakou výživu, jakoby na elasticitu a takovýhle, takže jako snažím se, abych samozřejmě takový to protahování, prevence, v podstatě všechno, co to nějakým způsobem jako obnáší.
2: Prozradil Tomáš Pomykálek, nestárnoucí kapitán ligových basketbalistů Děčína. David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Dobré ráno, za 8:04 v Duchcově petice za zachování stanice profesionálních hasičů ve městě. I tohle se dozvíte ve zprávách v 5 od Jany Moravcové. Krásný den vám všem.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dnes začíná nový školní rok, děti se vrací do škol i do silničního provozu. Policie upozorňuje řidiče, aby byli v okolí školních budov opatrní. Obyvatelé Duchcova na Teplicku podepisují petici na zachování stanice profesionálních hasičů. Obávají se dalších dojezdových časů, pokud by Duchcov o jednotku přišel. Stejné obavy má taky vedení města. Profesionální hasiči ve městě působí od roku 1970. Ústecký fotbalový klub FK Viagem dostane od města až 1,5 milionu korun na úpravy terénu a přípravu stavby takzvané FIFA arény. Podle radního pro sport Jiřího Horáka z ANO bude malé multifunkční hřiště využívat mládež, školy i veřejnost. Ministr zahraničí zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes na Slovensku setkají se šéfem japonské diplomacie Motegim na zámku v Tomášově u Bratislavy. Budou řešit třeba spolupráci ve vědě a výzkumu nebo v kybernetické bezpečnosti. České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále. V něm prohráli se Švédskem 0-3. Po sedách 19, 25, 23, 25 a 21-25. Dnes bude slunečno, přes den oblačno, nejvyšší denní teploty do 25, na horách do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Jak to vypadá aktuálně v dopravě? Komplikace čekejte řidiči v Jirkově na Chomutovsku, konkrétně v Červeném Hrádku. Je tam nehoda osobního vozu a vy projedete s opatrností. Dávejte pozor v okolí škol, šťastnou cestu a krásné ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 7:58, ano, už jste to slyšeli ve zprávách, opatrně u škol, navíc ke školám už se vrátili značky s 30-kilometrovou rychlostí, s omezením, zapnuli radary, tak opravdu jeďte opatrně a hlavně s úsměvem. Hezký den vám všemi s písničkami, které nestárnou, za chvíli Katapult, teď Ilona Čáková.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Prázdniny jsou za námi. My jsme se vás včera v pořadu Dáme řeč ptali, jestli pro vás je ideální mít 2 měsíce prázdniny, abyste to různě pokrátili či rozložili do školního roku. Tak co napadlo Evu z Mostu, to si poslechněte.
1: Hlavní prázdniny bych určitě nechala, červenec, srpen, ale jak tam říkala, možná asi to byla paní učitelka, že děti zapomínají, ale to je to, oni začnou a už jsou podzimní prázdniny. Pak mají svátek, pak mají ředitelské volno, pak mají vánoční prázdniny, pololetní, jarní, velikonoční, ředitelská volna. A myslím si, že my jsme chodili do školy, tolik volna jsme neměli, učitelé tolik volna neměli, družina vždycky fungovala, kuchyně fungovala i o prázdniny, protože střídali školy a vyrostly chytré děti, ale tady zkrátka si myslím, že ty děti i učitelé během roku, to je pořád a pořád doma. Už bych nechtěla mít děti školou povinné, protože nevím, co bych s nimi dělala.
0: Dobře.
1: Kam bych je dala, tyhle ty malé děti?
0: Ano, je to tak. A dneska tedy u té školy zůstaneme, protože je první školní den, začíná nový školní rok, tak se vás budu ptát, kam jste chodili do školy, chodili jste do školy rádi, nebo proč jste školu neměli rádi a kdo byl vaším nejoblíbenějším učitelem. Dáme si takový školní pokec dneska po 9. hodině. Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz. Těším se na vaše příspěvky.

0: minutu před 7:45, když máme první školní den, tak se vydáme samozřejmě i před školu. Za chvilku se vydáme do Mostu. V první den nového školního roku hlídkují před základními školami v Mostě strážníci. Příštím týdnu je vystřída dohledová služba. My jsme zjišťovali podrobnosti, dozvíte se je za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Venku oblačno, zataženo, dokonce se tady objevuje nějaká přeháníka ve Šluknovském výběžku. Teploty kolem 15 stupňů v Roudnici nad Labem, 15 stupňů máme také v Mostě. Dnešní maximální teploty 25, bude většinou polojasno až jasno. Sem tam slabé přeháníky, hlavně na horách. Hezký den.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Lovosický házenkářský klub oslavil 60 let své existence. Do nové sezony vstupuje s novým trenérem. Proč je házená v Lovosicích tak úspěšná a populární? Jak se klubu daří schánět peníze? A jakou podporu mu dává město? Jaká očekávání musí naplnit nový trenér? Na to se budeme ptát ředitele házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěcha Srby. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever.

0: po uši.
1: Za 12 minut 8 hodina, za 12 minut poprvé zazvoní v novém školním roce a před základními školami v Mostě hlídkují ode dneška strážníci a asistenti prevence kriminality. První týden po prázdninách patří podle nich z hlediska bezpečnosti k nejrizikovějším. Od 7 hodiny ranní dohlíží na bezpečné přecházení dětí přes silnici, ale i na pořádek v okolí škol. Před první základní školou v ulici Slovenského národního povstání v Mostě je reportér Honza Beneš. Dobré ráno.
2: Hezké ráno, i sem se už scházejí jak žáci základní školy z těch vyšších ročníků, tak samozřejmě i rodiče z prvňáčky, kteří si nesou většinou tak velký kornout, že je pomalu větší než samotný prvňák. Přímo před zdejší školou je také frekventovaná silnice a parkoviště s příčným stáním. Strážníci proto kromě dohledu u přechodu pro chodce usměrňují některé řidiče přivážející děti ke škole tak, aby při parkování neohrožovali dopravu. V Mostě od roku 2017 funguje školní dohledová služba. Letos má celkem 15 zaměstnanců. Ti každé všední ráno a v čase po obědě hlídkují u škol. Dohlíží na bezpečnost, ale třeba taky na to, jestli v okolí školy nedochází k šikaně nebo záškoláctví. Ke školám nejen v Mostě, ale i třeba v sousedním Litvínově se také dneškem vrací omezení na rychlost 30 km v hodině. Hlídají ho radary. Řidiče by proto měli být ostražití a myslet na to, že prázdniny jsou už za námi.
1: Právě v ranní špičce u některých škol vznikají dopravní komplikace tím, že řidiči zastavují a vysazují děti před školou. Vyřešila některá města tento problém přes prázdniny?
2: Například v Meziboří na Mostecku vyřeší tento problém nové parkovací místa. Řidiče přivážející děti k ranní špičce by tak neměli před školou komplikovat dopravu. Jde celkem o 10 nových parkovacích míst, novinkou je i záliv pro až 5 aut, kam rodiče bezpečně zajedou, vysadí děti a zase odjedou. Podle vedení města zaplatilo Meziboří za stavební úpravy před školou 4 miliony korun. Obdobnou cestou šli i v Děčíně, podle mluvčího města Luďka Stínila vznikla 2 místa v režimu Kiss and Ride v ulici u základní školy Sedlákova a také 2 místa na křižovatce v ulici Ruská a Československých legií. U Děčínské základní umělecké školy přibylo pak 1 místo v režimu Kiss and Ride, to znamená, že rodiče přijedou, vysadí děti a odjedou.
1: Honzo, děkujeme za informace a přejeme ti, aby si měl samé jedničky. Měj se hezky. Ahoj.
2: Děkuji a naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Za 7 minut 8. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Některé domy dětí a mládeže v Ústeckém kraji zdražují kroužky o pár procent. I tohle se dozvíte ve zprávách celou. Příjemný den, hezké vstávání vám všem a pěkný první školní den.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Po dvouměsíčních prázdninách se vrací žáci do lavic. V Litoměřicích začíná jezdit poptávková doprava. Některé domy dětí a mládeže v Ústeckém kraji zdražují kroužky o pár procent, jiné zůstávají na stejné ceně jako loni. Bude polojasno až oblačno, přehánky výjimečně a teploty do 25 stupňů. Krásné úterní ráno. Jsou tu zprávy, u nich vás vítá Jana Moravcová. Žáci se po letních prázdninách vrací znovu do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 tisíc prvňáků. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jsou letos poprvé do školy i některé děti, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Městskou hromadnou dopravu v Litoměřicích ode dneška doplní takzvaná poptávková doprava. Lidé si můžou jízdu objednat předem do míst, kam MHD nezajíždí. Po městě až k obchodům za Terezínským kruhovým objezdem se svezou zdarma.
2: Za cestu do okolních obcí, jako jsou třeba Mlékojedy, Trnovany, Žitenice nebo Žalhostice, pak zaplatí lidé 15 korun. Zájemci si jízdu objednají prostřednictvím aplikace Jede to. Roční náklady jsou podle mluvčí města Michaely Rosypalové 5 až 6 milionů korun, méně než provoz jedné autobusové linky MHD. Z Litoměřic Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
1: V Ústeckém kraji ceny kroužků v některých domech dětí a mládeže mírně stouply. V Mostě zdražily o 5 až 7 % kvůli startovnému na soutěže kroužek aerobiku. V Rumburku zvýšily ceny o pár desítek korun, aby částku zaokrouhlili, a v Teplicích zdražují každoročně přibližně o 5 %, řekla ředitelka domu dětí a mládeže Tereza Kloboučníková.
3: Narůstají ceny energií, narůstají ceny všeho možného, co do toho spadá, do toho provozu, toho kroužku. Jaký procentuální zdražení tam u většiny kroužků je, ale je to prostě v řádově jako stovek maximálně na ten rok celý.
1: Naopak Dům dětí a mládeže v Chomutově má už druhým rokem stejné ceny kroužků. Odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předloňské předvolební plakáty dnes projedná Pražský městský soud. Podle nepravomocného verdiktu plakáty podněcovaly k nenávisti. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu popírá.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, přehánky výjimečně, teploty do 25 a na horách očekáváme maxima mezi 17 až 20 stupni Celsia. Povane mírný vítr do 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Jak to vypadá aktuálně na severu v dopravě ve Fignerově ulici v Černčicích na Lounsku? Srazilo osobní auto, chodce vy projedete s opatrností. Počítejte s tím, že tam aktuálně taky zasahuje policie a problémy po nehodě osobního vozu aktuálně přetrvávají v Červeném Hrádku v Jirkově na Chomutovsku. I tudy s opatrností projedete. Tak vám přeji i dál šťastnou cestu a pěkné úterní ráno s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Moje rada zní, nasnídejte se jako králové. Možná jste si řekli, že od 1. září se do toho obujete a do Vánoc zubnete, abyste se o Vánocích mohli přejíst. Kolem sebe máme spoustu rad výživových poradkyň, každá říká něco jiného, ale teď tady mám výsledek vědeckého výzkumu. Představa, že při hubnutí rozhoduje jen to, kolik kalorií během dne sníme, dostává v posledních letech stále více trhlin. Důležité je také, kdy jíme. Snídaně by měla být vydatná, oběd do jedné odpolední a na velkou večeři zapomeňte. Tak a teď čekejme, že to za pár měsíců zase někdo vyvrátí. Dobrou chuť, pokud právě snídáte, a k tomu písničky, které nestárnou. Budou to Karel Gott a Krištof.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 10 minut po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Teď budeme chviličku hlavou dolů, navštívíme Austrálii v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem. Byl prototypem vědce, kterého si představujeme. Tak trochu morous, který jde tvrdohlavě za svým cílem. Objevitel léku na AIDS profesor Antonín Holý by dnes oslavil 90. narozeniny. Kolik pokusů musel udělat, aby našel látky, které zachránily přes 10 milionů životů, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Aktuálně na severu Čech většinou polojasno, ty teploty jsou kolem 15 stupňů, 16 stupňů už je v Lounech, 16 stupňů je také na Děčínsku. Dnešní maximální teploty budou do 25 stupňů, na horách do 20, bude většinou polojasno, místy až jasno. Jen na horách sem tam slabé přeháníky. Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den, 10 minut před 8:30, i vy posloucháte Český rozhlas Sever. Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Přesně před 90 lety se narodil jeden z našich nejlepších chemiků Antonín Holý. Když před více než půl stoletím začal hledat látky proti virům, tak se o AIDS ještě nic nevědělo. A podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý. Ale právě tato vlastnost dovedla profesora Holého k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012, ale v Ústavu organické chemie a biochemie akademie má pořád svou pracovnu.
1: Tady je Bista Velikána, tvůrce toho obrovského úspěchu. A teď nemluvím o penězích, ale o to, co to způsobilo.
2: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa. A v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
1: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuse z té doby.
2: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
3: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
2: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
4: Tonda vždycky udělal takový ten základní skelet a začal dělat velké množství látek. Ty drobné variace měly trošku jiné vlastnosti a nikdy se nedalo říct předem, která bude ta aktivní.
2: Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let a dnes úspěšný vědec Michal Hocek.
5: Protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval, ale ta zkušenost pracovat s ním byla neocenitelná.
2: České látky testoval v Belgii virolog Eric de Klerk a v roce 1985 zjistil, že tenofovir funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. K prvním lékům dnes vele úspěšné firmy Gilead Sciences bylo ale ještě hodně daleko. Skeptický byl tehdy i Antonín Holý. Když v 90. letech přišlo do Ústavu organické chemie a biochemie prvních 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase...
4: Tonda považoval ty peníze, které přišly za tyhle procenta, jako jediný, co z toho kdy bude.
2: Nakonec léky na AIDS podle odborníků zachránili přes 10 milionů životů. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 4:30 vy jste s Českým rozhlasem Sever, možná už máte zprávy ze školy, s kým vaše děti sedí v lavici, koho mají za třídní učitelku, možná jsou nadšené, tak a tímto nadšení ještě dlouho vydrží. Ve zprávách v půl od Jany Moravcové se dozvíte, že České dráhy mají ode dneška novou generální ředitelku, ale teď už tady mám písničku, kterou složil dnešní oslavenec. 80 let je dnes Barry Gibbovi ze skupiny Bee Gees, který složil se svými bratry tuhle nádhernou melodii pro Barbru Streisand. Hezký den vám všem.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Žáci se po letních prázdninách vrátili znovu do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupilo podle odhadu ministerstva školství asi 115 tisíc prvňáků. Dnes je od 10 do 17 hodin na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem tradiční kroužkofest. Program nabídne dětem možnost vyzkoušet si různé aktivity. Dům dětí a mládeže na akci představí například aerobik, mažoretky, hokejbal a muzikálovou školu a moderuje Zdeněk Lukesle. Policisté kvůli probíhajícímu trestnímu řízení žádají rodiče dětí, které využívali služeb relaxačního a masážního salonu Wellsense v Jablonci nad Nisou, aby se jim ozvali. Na webu policie o tom dnes informoval její krajský mluvčí Vojtěch Hrobovský. České dráhy mají ode dneška novou generální ředitelku Lenku Hamplovou. Na postu střídá Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Dozorčí rada je do vedení drah jmenovala bez výběrového řízení. Estonská armáda zrušila letecké varování kvůli dronům. Ty do estonského vzdušného prostoru vletěly od hranic s Ruskem a Lotyšskem. Krátce předtím platilo varování před drony taky na severovýchodě Lotyšska. Vzlétly proto stíhačky Severoatlantické aliance. Dnes bude slunečno, přes den oblačno, teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Údlic na Chomutovsku pozor na dopravní nehodu. Střetla se tam dvě osobní auta, vy projedete s opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever, tak tento týden nezačíná jen škola, ale začíná také Superstar. Tak je čas si prověřit, jestli vůbec členové poroty umí zpívat. Právě teď je tady Pálo Habera. Hezké ráno.
3: Je to...

0: 8 minut po půl deváté. Zdravím vás do práce, hezký den s Českým rozhlasem Sever. Je úterý 1. září. Co přinese dnešní den? Tak první školní den už začal. Školáci jsou ve školách, za chvilku se vrátí domů, protože dneska to mají poněkud zkrácené a můžou zamířit v Ústí nad Labem do centra. A tady totiž se dozví, jaké kroužky by mohly navštěvovat ve volných chvílích. V Ústí nad Labem je to velká tradiční akce Kroužkofest. Od 10 dopoledne do 17 hodin odpolední se potkáme na kostelním náměstí u obchodního domu Labe. Tady bude spoustu stánků, kde se vám budou představovat organizace, které nabízejí mimoškolní aktivity pro děti. A jelikož jsem tam každý rok, tak můžu potvrdit, že to nebude jen o sportu či tancování. Na hradě Hněvín v Mostě pokračuje divadelní léto. Od 19 hodin se bude hrát si Ráno z Beržeraku. Příběh odvahy, lásky a cti doplní živá kapela, působivé šermířské souboje i silné emoce pod širým nebem. V titulní roli zazáří Jan Beneš, který za svůj mimořádný výkon získal cenu diváka 2025. Přijďte zažít výjimečný divadelní večer se nezapomenutelným siránem v kulisách historického hradu. Samozřejmě hraje Městské divadlo v Mostě. A na nádraží Střekov v Ústí nad Labem nezastaví legiovlák. Až do 11. září tady uvidíte expozici replik legionářských vagónů z let 1918 až 1920. Legiovlák se skládá z vozů polní pošty, teplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech bude na vás čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii československých legií. Tak se tady zastavte. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi minutu před 8:45. V Litoměřicích si můžete od dneška objednat poptávkovou dopravu, která doplní klasické linky MHD. My pro vás máme podrobnosti, které se dozvíte za okamžik.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Když se dívám na radarové snímky, tak lehké přeháníky ve Šluknovském výběžku. Teploty kolem 15 stupňů, 15 stupňů hlásí Chomutov, 17 stupňů je v Litoměřicích. Dnešní maxima 25 stupňů a bude polojasno, místy až skoro jasno. Hezký den.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 12 minut před 9. hodinou, vy jste s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno. Obyvatelé Litoměřic mají od dneška víc možností, jak se někam svést. Městskou hromadnou dopravu totiž doplní takzvaná poptávková doprava. Po městě je zdarmo jako MHD a do okolních obcí lidé zaplatí 15 korun. Jak to všechno funguje, si teď řekneme s Gabrielou Hauptfoglovou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Tak ne...

0: Nejdřív je potřeba mít v mobilu aplikaci Jede to a zaregistrovat se. Pak stačí vybrat jenom start, cíl a čas, který mi vyhovuje, a aplikace podle té zadané lokality navrhne nejbližší možný čas vyzvednutí. No, potom stačí dojít na takzvanou virtuální zastávku, to jsou tedy určité body, kde ta dodávka cestujícího vyzvedne. V téhle aplikaci si ale jízdu můžeme objednat nejenom na nejbližší dobu, ale třeba už na týden dopředu. Řidiči potom tu jízdu samotnou bude podle požadavků v aplikaci plánovat umělá inteligence.
1: Jak je to s časy? Dá se s poptávkou dopravou jezdit kdykoliv?
0: No, nedá, to opravdu není taxík. Funguje pouze ve všedních dnech od 7 do 19 hodin. Město tak chce podle místostarosty Jiřího Adámka z hnutí ANO umožnit větší pružnost veřejné dopravy.
1: Do jakých obcí tedy bude možné jezdit?
0: Tak za těch 15 korun se lidé svezou do Mlékojet, Žitenic, Mřejovic, Žalhostic, Trnovan a Michalovic. Po Litoměřicích je to, jak už si řekl, zadarmo a bez placení je vlastně možné dojet až k nákupnímu centru u Terezína.
1: A kolik za to všechno město zaplatí?
0: Podle mluvčí radnice Michaly Rosypalové to bude 5 až 6 milionů korun, bude záležet i na vytíženosti. Jedná se o 2 9-místné dodávky. Ta celková suma odhadovaná za rok je vlastně podle Rosypalové míň, než město stojí jedna klasická autobusová linka MHD. Ještě připomenu, že poptávková doprava funguje v Ústeckém kraji také ve Štětí. Tam od února nahradila městskou hromadnou dopravu.
1: My děkujeme za informace a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Po 9. hodině v pořadu Dáme řeč, probereme školu, do jaké školy jste chodili, jak se vám tam líbilo, jaká byla vaše nejoblíbenější učitelka, jaký předmět jste měli či neměli rádi. Prostě školní Dáme řeč si dneska dáme a o škole budou i zprávy v celou. Oprava v teplické základní škole Koperníkova prodlužuje žákům prázdniny. I tohle se od nás dozvíte. Hezký den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústí nad Labem podpoří stavbu nové FIFA arény na severní terase. Oprava v teplické základní škole Koperníkova prodlužuje žákům prázdniny. Po požáru lesa na Jihlavsku vznikla škoda asi 4,5 milionu korun. Dnes bude převažovat polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Krásné úterní dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Ústecký fotbalový klub FK Viagem dostane od města až 1,5 milionu korun na úpravy terénu a přípravu stavby takzvané FIFA arény. Podle radního pro sport Jiřího Horáka z ANO bude malé multifunkční hřiště využívat mládež, školy i veřejnost. Umělý povrch, branky nebo osvětlení zaplatí z dotace Fotbalová asociace České republiky.
3: Dalších 5 milionů korun dostane klub od města na obnovu hřiště u základní školy Nová na Střekově. To využívá k tréninkům fotbalu mládež a po opravě se na něm budou moct konat taky oficiální zápasy. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Do základní školy Koperníkova v Teplicích dnes nastupují jen prvňáci. Ostatní školáci přijdou až 14. září. Je to kvůli výměně rozvodů vody, odpadů a topení ve dvou pavilonech školy. Práce za zhruba 10 milionů korun začaly už v půlce června. Upřesňuje ředitel Martin Domín.
4: Takže škola je zavřená vlastně 3 měsíce, žáci mají mimořádné prázdniny schválené ministerstvem školství a začínáme školní rok 14. září, ale pro prvňáčky jsme připravili takový zvláštní režim ve školní družině, která je v provozu už od 1. září.
2: Pondělní požár lesa ve Svojkovicích na Jihlavsku způsobil škodu zhruba 4,5 milionu korun, informovala o tom mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Porost se stromy a suchou trávou vzplál v pondělí odpoledne. Hasiči na místě vyhlásili 3 ze 4 stupňů poplachu a zašení pomáhal i vrtulník. Během zhruba hodiny absolvoval přes 20 schozů vody. Na místě zasahovalo 19 jednotek. Příčinu požáru hasiči vyšetřují. Americký prezident Donald Trump požádal firmu Apple o změnu názvu jezera Ontario na americké v aplikaci Apple Mapy. Společnost se k žádosti zatím nevyjádřila. V aplikaci dosud zůstává původní název jezera. Nové označení americké jezero se v minulém týdnu objevilo například v aplikaci Google Maps.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, přehánky dnes čekáme výjimečně, hlavně ale na horách. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů a maxima na horách do 20. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem. Hladina měla 136 cm, průtok byl 91 metrů krychlových za sekundu, předpověď 130 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav v Ústí dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Čepirošské ulici v Mostě havarovala 2 osobní auta, projedete s opatrností a komplikace očekávejte taky v Údlicích na Chomutovsku po střetu 2 osobních aut, i tam vyšetřuje policie. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkné úterní dopoledne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever, tak nám začala škola. Já se vás ptám, chodili jste rádi do školy, jaký předmět jste měli nebo neměli rádi, kdo byl váš oblíbený učitel, kam jste chodili do školy, tak Jani, chodila jsi ráda do školy?
0: Já jsem byla vždycky pilný student a strašně mě bavila škola, ale zlobivý student, ale
5: jo?
0: Bavilo mě vždycky se učit a vlastně pokračuju pořád.
5: Co tě nebavilo?
0: Co mě nebavilo, je spíš, co mi nešlo, tak mě nebavilo, byla to matematika, ale to jsem pak prolomila nějak.
5: A oblíbená učitelka nebo učitel?
0: No, to je, zaprvé je to nádherné téma tedy dneska, to musím fakt pochválit. Zazpomínala jsem díky tomu na svého velmi oblíbeného pana učitele, profesora Radu, který nás učil na Žižkovské Umprum písmomalířství. Úžasný pán a z poslední doby, kdy jsem si dodělávala vysokou školu, a dokonce je to i náš posluchač, vím to od něj, je to pan docent Václav Houžvička tady z Ústecké fakulty sociálně ekonomické
2: chemické, kterého jsme měli na politologii, komunikaci a tak, tak tím toho zdravím a je to můj nejoblíbenější učitel všech dob.
5: Tak to jsme probali s jenou školu, vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč, dáme i písničky, které nestárnou, bude tu Olympik a teď Helena Vondráčková.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Taky jsem se narodil, boss, tak doufám, že jste nezapomněli dát svým dětem přezůvky dneska na první školní den. Těšili jste se jako děti do školy? Měli jste rádi školu? Které předměty jste měli či neměli rádi? Kterého učitele jste měli rádi? Já asi jako každý dítě jsem se do školy po prázdninách netěšil. Neznám nikoho, kdo by se těšil. 1. září byl můj nejméně oblíbený den. Na 1. září bylo snad nejlepší to, že jsme byli ve škole asi jen hodinu, ale jinak jsem do školy chodil celkem rád. Když už se to rozdělilo, neměl jsem problémy se školou a škola neměla problém se mnou, prostě pohoda. Někteří samozřejmě dneska mají za sebou i 1. školní den, naše děti, prvňáčci, ale my jsme vás tak trošku donutili si zavzpomínat. Jak vy vzpomínáte na svůj 1. školní den?
1: Jak vzpomínáte na svůj 1. školní den?
2: Jo, ať už to už je tak dlouho, pane. To už je hodně dlouho. Nevím, no, měla jsem sukínku, tašku na zádech, no. No, tak líbilo se mi ve škole, já jsem se na to těšila, byla taková vyhecovaná od rodičů. Tak.
1: Jak vzpomínáte na svůj 1. školní den?
3: Ježiši, to si nepamatuju, to je děsně dávno. Myslíte školu základní, střední, vysokou? Na střední, tak to si pamatuju, byl mejdan. Takovej malej, znáte to v 15 letech, no, tak dali jsme si nějaký, já nevím, ovocný víno v té době.
1: Mě by zajímalo, jak vzpomínáte na svůj 1. školní den?
4: Velice ráda, i když je to kolik? 60 let? 60 let. Vedle mě posadili spolužačku, teda novou spolužačku, to byla dívka, s kterou jsme se do té doby prali, jsme se nemohli ani vidět. A v té první třídě jsme se dali dohromady, takže kamarádíme dodnes.
1: Vzpomínáte ještě na 1. školní dny svých dětí?
4: Ano, vzpomínám. Můj syn, který měří dnes 2 metry, váží přes 90 kilo, byl vždycky o hlavu vyšší než jeho spolužáci, čili i v té první třídě, ten první den, se domnívali rodiče stojíce kolem, že pravděpodobně asi propadl nebo že se něco děje. A on od té doby prostě byl vždycky takovou vůči postavou a zároveň kašparem, musím říct, celé třídy. Dcera, ta už byla mírnější, ta nastupovala po 6 letech a na ten den taky ráda vzpomínám, protože měli velice hodnou učitelku. Dcera je dodnes taková trošku jako bojácnější a ta učitelka ji prostě uchvátila.
5: Jej, no to už je hodně dávno. No, ale docela hezký. Docela hezký, protože jsme dostali dáreček, krásnou knížku hned první den, byli se mnou rodiče, bylo to fajn, no.
0: A teď to nechám na vás. Zavzpomínejte na školu, chodili jste rádi do školy, jaký předmět jste měli či neměli rádi, jaká byla vaše oblíbená učitelka. No a proč jste třeba do té školy neradi chodili? A vůbec kam jste chodili do školy? Volejte 475 212 212, dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Jdeme do školních škamen.
6: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, první školní den je tady a tak se vás ptám, jestli jste chodili rádi do školy nebo neradi, kam jste chodili, kdo byl vaš nejoblíbenější učitel, který předmět jste neměli nebo měli rádi. Já jsem chodil na 14. základní školu v Mostě, pak na gymnázium v Mostě, asi nejvíc mě to bavilo na Gimplu, tam jsme byli super parta. Nerad jsem chodil do školy, třeba jsem neměl rád tělocvik, ačkoliv jsem celkem byl sportovně založené dítě, tak tělák mě nebavil, neměl jsem rád týmové hry a gymnastiku, tam na 14. základní škole byl velký gymnastický sál, takže jsme pořád dělali nějaký ty přemety a to jsem fakt neměl rád. Pojďme na první telefonát. Míra z Mostu je na telefonu, hezký den.
1: Krásný den, pane Zenečku, já vás zdravím.
0: Dobrý den, tak kam jste chodil do školy?
1: Tak já jsem začínal na 16. základní škole v Mostě, ano. Pak jsem chodil i na tu 14. základní školu, kterou jste zmínil. A musím říct, že zrovna třeba mě ten gymnastický sál docela bavil. Jo. Já vzpomínám na pana Bažanta, který nás tam driloval na těch výmicích a podobných přemetech a saltech. A já musím říct, že mě to docela bavilo, tady ten předmět, že jsem to měl docela rád a on nás driloval i ve volejbale a myslím si, že nám dal všem, co jsme tam chodili, výborný základ ve všech těch sportech, ať už to byl volejbal, gymnastika nebo i ty ostatní míčový sport.
0: Ano, takže tělocvik vás bavil nejvíc?
1: Tělocvik mě asi bavil nejvíc, no to asi jako každý, že jo, normální dítě přece mě nebaví fyzika, chemie, to nejde.
0: A co vás teda nebavilo konkrétně?
1: No, já musím říct, že právě tady ta fyzika, tam mi nikdy nebyla vůbec blízká, tam jsem byl rád, když jsem prolejzal a opisoval jsem od Honzy Končela všechny ty testy, které se psaly, takže určitě ta fyzika, chemie, to byly takový, to nebyly úplně moji kamarádi, ale třeba matika mě docela bavila, i ta čeština se dala jako zvládnout, takže já jsem docela to měl rád, musím říct, jako jsem se docela i do té školy těšil.
0: Vy jste zmínil pana učitele Bažanta, máte ještě nějaké v hlavě učitele oblíbené, které jste tenkrát měl?
1: Tak určitě mi utkla hlavě paní profesorka třídní na gymnáziu, to byla paní Folbrová, ale paní Weinhauerová, to je prostě ikona mosteckého gymnázia, takže na tu si myslím, že spousta lidí vzpomíná rádo.
0: Dobře, tak proto ta chemie. Tak jo, tak díky za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou.
0: I vy zapomínejte na školu, klidně napište, stejně jako Jitka napsala na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever. Chodila jsem na základku, bylo to super, jenom jsem neměla ráda matematiku, moje oblíbená učitelka byla na výtvarku a třídní jinak ostatní byli fajn, měla jsem je ráda. Tak zavolejte i vy 475 212 212. Dáme řeč a zaspomínáme na školu, co jste měli, neměli rádi, jaký předmět, jaký byl váš oblíbený učitel. Je tady první školní den.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sebe, vzpomínáme na školu. Z čeho jsem měl nejhorší známky ve škole, musím se přiznat, to byla výtvarka, tam mi fakt nešla. To jsem měl vždycky bezkonkurenčně nejhorší známku a měl jsem samozřejmě na základce i oblíbené učitele, i předměty. Díky paní učitelce Pondělíčkové jsem měl rád matematiku, panu učiteli Dondovi, to jsem miloval přírodopis. Pojďme na další telefonát, Maruška z Chomutova je na telefonu, hezký den.
1: No, hezký den, zdravím vás i posluchače.
0: Dobrý den.
1: No, já jsem do školy začala chodit roku 1946 a vlastně jsem si dneska uvědomila, že je to už 80 let, co jsem šla do první třídy. To je skvělé.
0: To je krásný
1: ale
0: výročí.
1: Chodila jsem do školy ráda a měla jsem od první do čtvrté jsem měla paní učitelky a já jsem je obdivovala, protože oni chodili tak hezky učesané a ta jedna nádherně psala, takže ty jsem měla velice ráda. Přišla jsem do páté třídy a tam nás měl, to byla veliká změna, řídící učitel. To ještě bylo a bylo to i za mě, když jsem nastupovala v 58, tak ještě byl řídící učitel na prvním stupni. A ten byl velmi přísný. A představte si, pokud někdo vyrušoval, tak on házel, co měl po ruce, třeba křídy, houbu, tušky a nejhorší byly klíče. To teda, jako jsme se uhybali, no ale řeknu vám, že teda, kdyby špendlík upadl, tak byl slyšet, že nás tak vytválal, teda, že měl úžasnou kázeň. A taky jsem u něj měla výbor známky. No a pak jsem přišla do šestý a osmý třídy, nám to usekli a tam jsem milovala češtináře. To byl úžasný učitel prostě. Ten teda opravdu mě tak podchytil, že dodnes češtinu miluju. No a matematiku taky ten, víte, já si myslím, že je hodně v tom učiteli. Že pokud vás podchytí a jako udrží vaši pozornost,
0: ano.
1: A to nejen, řekla bych, nejen tím, že on něco umí, ale i svou takovou osobní energii, tak se učíte i předmět, který třeba jste předtím vůbec neměl rád. Já nevím, jestli mi dáte za
0: pravdu.
1: Dám,
0: určitě, naprosto s váma souhlasím, protože i třeba na chemii jsme měli skvělou učitelku, která byla výborná.
1: A to je právě to, co mě vždycky vlastně tak jako povzbudilo, že jsem vlastně milovala pak předměty, třeba my jsme měli na pedagogické škole úžasnou ruštinářku.
0: Jo.
1: Ta se postavila na stupínek a novou látku, třeba řeknu Alexe Sergejeviče Puština, že jo, ona řekla, začala životopisem a všechno o něm, no naprosto perfektně, a, no ale byla ona jednička. Ona nikdo to nedokázal, když nás zkoušela, pak vlastně jako ona. Takže když jste od ní dostal dvojku, to byla jako ta jednička.
0: Ano, a ještě
1: ale
0: nám řekněte...
1: Ale přesto jsem jí teda velice, já myslím, že ten učitel, když zná těmi svými znalostmi, a pak jestli má takový opravdu to osobní kouzlo, takže vás
0: ano.
1: Získá i na předmět, který nemáte rád. No to by bylo tak všechno,
0: dobře,
1: co bych řekla.
0: Já vám děkuji za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak tolik další vzpomínka na školu napsal Petr z Loun. Dobrý den, v Louně jsem chodil do druhé základní devítileté školy, ale dnes se s tím nemůžu chlubit, protože už několik let je tam cedule, že je to speciální škola místo základní, tak asi proto. Zavolejte i vy 475 212 212, jaké máte vzpomínky na školu, kam jste chodili, jaký předmět jste měli či neměli rádi, kdo byl vaším oblíbeným učitelem.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Vzpomínáme na školu, tak jsem na vás moc zvědavý. Co máte rádi, nebo jste neměli rádi ve škole? A já jsem zavolal učiteli, musel jsem. Jirka Verich Petrášek, náš kamarád, kolega, moderátor, herec a učitel. Ahoj, já tě zdravím.
1: Zdravím tě, Zdenku, a všechny milé posluchače rozhlasu Sever.
0: Tak kam jsi chodil do školy, prosím tě?
1: No tak do školy jsem chodil, to je důležité říct, ale kam jsem chodil, jasně. Chodil jsem na základní školu v Řevnicích u Prahy, což bylo zajímavé, protože jsem měl zajímavou spolužačku ve třídě, Martina Navrátilová, přátelé, několikanásobná wimbledonská vítězka, seděla se mnou i pár let ve školní jedné lavici, hrál jsem s ní tenis, kdo může říct obyčejných lidí, že hrál s takovouhle hvězdou tenis, samozřejmě vždycky kanár 6-0, 6-0, šel jsem domů. Ale hráli jsme tenis. Takže já jsem základní školu absolvoval v Řevnicích u Prahy.
0: Jo, takže Řevnice u Prahy. A teď mi řekni, co jsi měl ve škole rád?
1: No tak rád jsem měl svačinu a přestávky. To jsem měl vždycky teda rád. Ale jinak já jsem s Zdenku měl školu hrát komplexně. Já jsem byl stejně předurčen být buď učitelem, anebo školníkem. Školníkem to nešlo, protože mám obě ruce levé, takže jsem musel se stát učitelem, takže později jsem učil, dlouhá léta jsem učil, řediteloval jsem střední školu, a to Evropskou obchodní akademii v Děčíně 18 let, učil jsem na fakultě 19 let a na tvoji otázku musím říct jednoznačně, já měl ve škole rád všechno, mě to prostě bavilo.
0: Hezky. A oblíbený učitel?
1: Měl jsem oblíbeného učitele, byl to pan Theodor Bambas, to jméno nikdy nezapomenu, on už je dlouho na tom mráčku učitelském nahoře v Nebíčku, ale to byl skvělý učitel, připravil nás pro život a nelhal, protože my jsme chodili do školy samozřejmě v období, kdy se leco zkreslovalo, všelijaká historie a tak dále, a on nám říkal věci tak, jak si je myslel, a já si ho navždy uchovávám v paměti.
0: Hmm, takže to jsou tví oblíbení učitelé, oblíbené předměty, tedy úplně všichni.
1: Ano.
0: Nic teda by si nenašel v té škole, co si neměl rád?
1: No tak můžu říct, že co jsem neměl rád, tak jsem neměl rád některé učitele. Jo. Ale ty jmenovat nebudu, protože někteří ještě žijí, protože někteří samozřejmě byli oddáni tehdejšímu režimu jednak, někteří samozřejmě taky byli na nás ne přísní, ale třeba i oškliví, přísného učitele, to jsem bral, takže někdy prostě tyhle ty pocity člověk měl, ale já si myslím, že je to úplně normální.
0: Ano, a co tě čeká v novém školním roce?
1: No, tak jak se rozjíždí škola, tak rozjíždíme i novou sérii pořadu našich hudebně zábavných hovorů V. A dokonce, přátelé, ze 147. pořadem přijíždíme do Ústí nad Labem, čili tam k vám na ten krásný sever. Přijedeme s hostem, s Jardou Svěceným. Český rozhlas na jehož drátech teď jsme, je vlastně mediálním partnerem. Představení bude v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem 24. září. Takže 24. září vás všechny zveme, vstupenky jsou prodeji, 147. hovory V s Jardou Svěceným. To jsem si udělal marketing, přátelé, co?
0: No jsi učitel, takže si to zvládnu na jedničku. Tak díky moc a měj se hezky. Ahoj.
1: Mějte se, přátelé, krásný konec léta.
0: Ahoj. Tolik Jirka Verich Petrášek na Českém rozhlasu Sever. I vy zavolejte 475 212 212. Vzpomínáme na školu.
2: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den. Tohle je, dá se říct, taky školní písnička Počítadlo, hezky to máme spočítané. Počítadlo jsme používali ve škole, teď jsem si vzpomněl. Jinak jsem vzpomínal na základku, na gympl, to už byla jiná jízda, tam jsme byli super parta spolužáků, drželi jsme při sobě, zatímco na základce jsem byl tak trošku zašprta, na gymplu jsem byl ideální průměr a na gymplu jsem měl moc rád biologii a taky jsem objevil lásku k angličtině. Tak jak je to u vás s tou školou? Tonda z Povrlů je na telefonu, hezký den, já vás zdravím, dobrý den. Haló, haló, tak vypadá to, že nám Tonda vypad, což je škoda, tak pojďme na další telefonát, hezký haló. Den, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Eva z Litvínova.
0: Dobrý den, Eva z Litvínova, zdravím vás, jak se máte, jak vzpomínáte na školu?
1: No, vzpomínám ráda na školu a jak jste říkali taky i v jiných příspěvcích, na určitý učitele daleko víc než na některý jiný. Ale protože už je to delší dobu, co jsem chodila na základní školu, tak jsem chtěla jenom říct, že opravdu záleží na tom učiteli, jak si podmaní ty žáky a co je potom taky baví víc a co míň. My jsme třeba měli výbornou učitelku na matematiku a geometrii. Paní učitelku Chotovou z Litvínova, která ještě žije. Je to bezvadná ženská, která se umí starat o sebe a je opravdu bezvadná. Ta nás naučila, ta matematika tam mi zůstala doteď velkou láskou.
0: Ano.
1: Takže chtěla bych poděkovat všem učitelům, co jsem měla. Třeba do první třídy, když jsem šla, tak jsem měla paní učitelku Bartošovou, tak to byla naše modla. Jo. Pak se jmenovala Modrá a

0: vyučovaných předmětů mě vůbec nezajímaly. Záleží hodně na vyučujícím. Pokud je dobrý, je zajímavý každý předmět. Na základní škole mi učivo přišlo hodně obecné. Mnohem raději jsem pak měla střední školu. Ještě jeden telefonát stihneme, tak zavolejte 475 212 212. Dáme řeč dneska o škole.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: I tahle písnička patří ke škole Stušková. Eláni na Českém rozhlasu Sever, jak vzpomínáte na školu, kam jste chodili, kdo byl váš oblíbený učitel? Jak už jsem říkal, na Gimpl vzpomínám moc rád, legenda na chemii pana Topinku, jsme měli na biologii paní Váňovou. Teď jsme nedávno měli sraz z Gimplu a ku podivu přišla i naše třídní paní učitelka Hana Fialová, která na Gimplu učila od roku 1972. Ale stejně jako nejlepší na škole byly přestávky školy v přírodě a miloval jsem lyžáky. Pojďme na poslední telefonát. Zdeňka z Jizerek je na telefonu. Hezký den.
1: Vám taky hezký den.
0: Dobrý den. Tak kam jste chodila do školy?
1: No, do školy jsem chodila na vesnici.
0: Ano.
1: A, no, tak v Jizerkách tam jako...
0: Jo, v Jizerkách, přímo.
1: Bylo trošku dál. Ale měli jsme v první, no, od první až do čtvrtý třídy velice... velice milou paní učitelku a hlavně starostlivou. Zimy tenkrát byly ještě opravdu zimy, bylo plno sněhu a my jsme museli mít ve třídě převlečení,

0: a tenkrát žádný oteplováky a to nebylo. Chodili jsme v teplákách a než jsme přišli do školy, jak jsme byli zmáchaný. Ve třídě byly kamna obestavěný plentou, školník chodil přikládat a paní učitelka nás všechny, který byli mokrý, převlíkla, dala usušit a pak, když jsme šli domů, tak zase jsme se oblíkli do suchýho.
1: Hezky.
0: A... No, když na to dneska ano. vzpomínám, tak říkám, kdo by tohle dneska dělal.
1: No to teda taky nevím. A to jste chodila do té školy třeba v zimě na lyžích? To si dovedu představit.
0: Zimě, no. Jo. Buď to na lyžích nebo pěšky. Je. Prostě, jak jsme se dali parta dohromady.
1: A ještě mi řekněte, jaký předmět jste měla ráda ve škole?
0: Já jsem pak na druhém stupni, jako já milovala zeměpis a miluju ho do dneska.
1: Tak to je krásný. Díky za tyhle nádherný vzpomínky.
0: Ráda testuju a prostě zeměpis, to bylo moje.
1: Dobře, díky moc a užívejte, mějte se hezky.
0: Děkuji, tak hezký den, nashledanou.
1: Tak tolik poslední vzpomínka, přímo jako klasická, jak z filmu Krakonoš a lyžníci. Napsala nám ještě Petra, vzpomínám, že jsem seděla v předposlední lavici v první třídě s kudrnatým klukem a vyhrála. Dala jsem první místo ve sběru pomerančové kůry. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: týden s Českým rozhlasem Sever. Musím prozradit, že Lenka Šobová přišla dneska s kapesníčkem. Jak jí rozněžnilo ta nostalgická vzpomínka na školu, jak dneska vzpomínáme. Hezký den, Leni.
1: Pěkný den.
0: Jak vzpomínáš na školu? Kam jsi chodila?
1: První základní škola v Litvínově, ano? Respektive takhle. Já jsem začínala u Bílého sloupu, tam jsme chodili do 4. třídy, protože dál to tam nebylo, tam prostě byla jenom národka. Pak jsme přecházeli na 1. v Litvínově a zůstali jsme my jako třída jako celek,
0: ano.
1: A nás doplnili Ačkem, přestože jsme byli Bčko, tak nás nerozdělili. No a v Litvínově jsem zůstala i na střední, tam jsem chodila na gympl.
0: A co jsi ve škole neměla ráda?
1: Tělocvik.
0: Tělocvik. Tvůj táta byl tělocvikář.
1: Táta byl tělocvikář, ano. Já jsem taková přírodní pomsta vlastnímu otci v tomhle tak směru.
0: A teď ještě jmenuji své oblíbené učitele.
1: Jejda. Tak třeba na chemii paní učitelka Kardová, ano. Na základce. Tam mě jako nadchla. To bylo naprosto báječné. Stejně tak jako třeba paní učitelka Švankmajerová, ta byla taky moc dobrá, to jsme měli na bižuli. A na gymplu potom naše třídní a dneska má úhlavní kamarádka Iveta Macánová.
0: Krásně si to řekla. A řekni nám ještě, co nás čeká po 10. hodině.
1: Projedeme se lodí po Labi, ale nebude to ledajaká loď, bude to loď, která má v rodném listě zapsaný rok 1908 a je poháněna párou.
0: A ani jednou se nepotopila.
1: No.
0: Čeká
1: na tebe.
0: A zítra probereme téma starší otcové. Kdy jako ještě si řeknete, že je dobré být otcem, kdy už je to opravdu napováženou, už zítra v pořadu dáme řeč. Český rozhlas Sever.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Při dopravních nehodách v Ústeckém kraji přišlo během prázdnin o život 8 lidí. Ústí nad Labem prověří možnosti stavby druhé ledové plochy. V Ústí nad Labem na Kostelním náměstí se od 10 hodin koná Kroužkofest. Bude polojasno až oblačno, přehánky výjimečně na horách, teploty naměříme do 25 stupňů. Krásné dopoledne vám všem přeje Jana Moravcová. O prázdninách zemřelo na silnicích v Ústeckém kraji 8 lidí, meziročně je to o jednoho více. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 19 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. Nejvíce obětí měla nehoda na Chomutovsku, při které zemřeli 3 lidé. 7 z 8 obětí prázdninových nehod zemřelo v srpnu. Spolek Northwest Hunters představil ústeckým zastupitelům návrh areálu s druhou ledovou plochou vedle zimního stadionu. Přípravu chce do stavebního povolení platit sám. Podle odhadu, který si nechal zpracovat náměstek primátora Michal Mors SPD, by stavba stála až 1,5 miliardy korun. Spolek odhaduje náklady na 600 až 700 milionů korun. Počítá se spoluprací města. Přestože zastupitelé záměr přijali, zástupce spolku Jakub Zavoral váha.
2: Já teď upřímně po tomto zastupitelstvu nevím. Pravděpodobně budeme pokračovat v přípravě, ale některé reakce mě donutí o tom jako více přemýšlet, protože je to samozřejmě spousta vynaložených finančních prostředků.
0: Radní mají možné varianty řešení předložit zastupitelstvu do konce ledna příštího roku. Dnes je od 10 do 17 hodin na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem tradiční Kroužkofest. Program nabídne dětem možnost vyzkoušet si různé aktivity. Dům dětí a mládeže na akci představí například aerobik, mažoretky, hokejbal a muzikálovou školu. Další aktivity popsala pořadatelka akce Lea Hoskovcová.
3: Parkour, gymnastiku, pak tam jsou i nějaké jako tvořivý, jsou tam dokonce i pioníři, takže skauti, box tam je pro mládež, tajský box.
0: Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měly na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Podle svazu města a obcí ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek meteorologové pro severní Čechy hlásí polojasno až oblačno a přehánky jen výjimečně. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů a maxima na horách dnes mezi 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: A jak to aktuálně vypadá na severočeských silnicích, problémy čekejte řidiči v Otvicích na Chomutovsku. V Chomutovské ulici tam v poslední hodině havarovala dvě osobní auta a bouralo se taky v Čepirožské ulici v Mostě. I tam se jedná o střet dvou osobních aut a na místě vyšetřuje stejně tak policie. Vyjeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásné úterní dopoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásný den s Českým rozhlasem Sever a teď už i s dopoledním expresem, který za chviličku odstartuje písničkou Marcely Holanové. Dnes se v něm můžete těšit na zoologa, kterému nebyl cizí ani svět literatury, na projížďku po Labi historickou lodí s krásným jménem Marie a taky na vaření. Připravíme si s pochoutkovým rokem dančí závitky a s babskými radami zase trochu ozvláštněnou bramborovou kaši. Písničky, které nestárnou, zaspívají Michal Tučný a Petr Spál. Nejdřív ale slíbená Marcela Holanová a její žárlivost.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Petr Spálený v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever dospíval 12 minut po desáté a my si teď společně představíme jednoho z mnoha slavných Severočechů. Tentokrát to bude muž, který se už v dětském věku zamiloval do ptáků, za nimi vyrážel do přírody a právě láska ke zvířatům a k přírodě definovala vlastně celý jeho život.
1: Slavní Severočeši.
2: Napsal kultovní knihy a v Liberci je čestným občanem. Spisovatel, zoolog a skaut Miloslav Nevrlý je také znám pod přezdívkou Náčelník. Narodil se v roce 1933 v Praze. 3 roky po válce se jako 15-letý skaut zamiloval do ptáků. Ve volném čase je chodil chytat a kroužkovat. Pak je pouštěl, aby letěli tam, kam se sám kvůli komunistickému režimu nemohl dostat. Třeba do severských krajů ve Skandinávii, po kterých toužil. Nevrlý absolvoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Celý profesní život pak strávil v Libereckém muzeu, kde se stal vedoucím botanického oddělení. Studoval netopíry, chodil na výpravy a mapoval pomníčky Jizerských hor. Jeho nejvýznamnějším počinem je slavná kniha o Jizerských horách z roku 1976. Jedná se o směs historie, přírodopisu, místopisu, pověstí, osobních dojmů, starých příběhů a vyprávění o lidech, kteří v Jizerských horách žili. Právě způsob, jakým Nevrlý spojil faktografii s literaturou, z ní udělal kultovní knihu. Dočkala se už 4. vydání a dotisků. Od roku 1968 vedl Nevrlý společně s Milošem Zapletalem liberecký 12. skautský oddíl, později turistický oddíl mládeže. Své svěřence bral na výpravy do rumunských Karpat, kde mu říkali náčelník. Napsal o tom knihu Karpatské hry. Pak přišli další, Zašlá chuť morušek, Nejkrásnější sbírka, Chvály zadní země nebo Krištofovo údolí. V roce 2023 dostal Miloslav Nevrlý od prezidenta republiky medaili za zásluhy 1. stupně.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Lovosický házenkářský klub oslavil 60 let své existence. Do nové sezony vstupuje s novým trenérem. Proč je házená v Lovosicích tak úspěšná a populární? Jak se klubu daří schánět peníze? A jakou podporu mu dává město? Jaká očekávání musí naplnit nový trenér? Na to se budeme ptát ředitele házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěcha Srby. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio Vaš.

0: křížem krajem.
1: Nestává se úplně často, abychom v naší turistické rubrice nastoupili na loď. Dneska to ale uděláme. Loď Marie byla vyrobena v Drážďanech v roce 1908 s pohonem na páru jako přívoz pro 55 osob. Za svůj dlouhý život nebyla nikdy přejmenovaná. Dlouhé roky Marie brázdila Labe v mnoha českých i německých městech. Od roku 2006 se o ní stará a provozuje ji kapitán Ivoš Jiroušek, ke kterému se nalodila naše kolegyně Eva Bucharová.
2: Kolik těch výletníků uveze?
3: Marie je hlášená jako převozní loď, je pro 35 osob.
2: Ta loď má vlastně střížku, že když je nepřízeň počasí, tak na nás neprší.
3: Vzadu je střížka tak pro 20-22 osob a vepředu pak je sezení na té sluneční palubě vepředu, kam se vyjde 10-12 lidí.
2: A jak se řídí nebo jak se ovládá ta loď, když je plně naložená 35 lidma?
3: No, je to trošku horší, má 3,5 tuny nosnost, tak je to tak jako odpovídá počtu těch lidí. Ona se řídí vůbec, dá se říct, že špatně, protože nemá dokrmidlovávací zařízení, člověk se musí trefit s ní úplně přesně, že nemůže si pomoct nějakou další vrtulkou na přídi a musím se prostě trefit. No. To je taková vyšší dívčí. Jo.
2: A kde se můžeme nalodit?
3: Pravidelně odjíždíme z Vaňova, kde má Marie sídlo, pravidelná linka je z Vaňova na Park Inspirace, kdy vyrážíme ve 9:45 a jsme ve 12 na Parku Inspirace. A odsaď odjíždíme z Parku Inspirace v 2:30 a jsme ve 4 zpátky.
2: A můžeme přistoupit i jinde, než v tom Vaňově nastoupit?
3: Máme různé stanice, které jsou jako v jízdním řádu. První stanice je v Brně, v lázních termálních, pak další stanici máme na přání, na vyžádání v cyklokempu v Brně. A pak je další zastávka, kde je na vyčurání čas v Dolních Zálezlech. Další stanice jsou Církvice pod kostelem, další stanice jsou Libochovany, pak Velký Žernoseky a z Velkých Žernosek už zajíždíme na Žernosecký jezero a tady máme tu konečnou stanici.
2: A opravdu přistupují ty lidi i jinde než v tom Vaňově?
3: Využívají to, dneska zrovna přistupovali v cyklokempu v Brně a hodně jich nastoupilo v Dolních Zálezlech.
2: A my můžeme takhle ten výlet absolvovat v úterý anebo v sobotu?
3: V oba dva dny je dobrý to sledovat ten kalendář, když se někdo rozhodne, je to všude na webu.
2: A zavolat si. Jaká je sezóna, Marie? Kdy ona chodí potom spát do zimního spánku?
3: Probouzím ji tak někdy v dubnu, většinou ta sezóna říjnu končí. Jezdíme ještě v září, v říjnu.
1: I vy si můžete užít projížďku převozní lodí Marie do kraje brány Čech, kam nás pozval její kapitán Ivoš Jiroušek, ale jak jste slyšeli, je dobré hledat aktuální informace na webu nebo zavolat, jestli se skutečně jede. A pokud ano, tak neváhejte, určitě to stojí za to.

0: Dobytí ráje v podání Daniela Hůlky, píseň, která dozněla 2 minuty po 10:30. A my teď společně budeme vařit s Patrikem Rozehnalem a s jubilejním ročníkem pochoutkového roku. Patrik vám totiž v neděli připomněl nejlepší recept z roku 2024. Šlo o dančí závitky původně od Václava Segla z Praskoles na Hořovicku. A my se teď naučíme tenhle recept dělat společně se šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem, protože právě v tom jubilejním 10. ročníku úspěšné recepty z let minulých už nepřipravují jejich autoři, ale naši porodci a profesionální kolegové. Tentokrát tedy Jaroslav Sapík. U přípravy dančích závitků mu pochopitelně asistoval i kolega Patrik Rozehnal a logicky se na začátek zeptal, co všechno si máme připravit.
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, dančí, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
2: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu, a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
2: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
2: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel, citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
2: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned. Teď si tam dám cibuli.
2: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyreslo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku. Tak. Tohle pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který si nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A s cukrem opatrně, tam máme už ty povidla celkem dost. A necháme vařit.
2: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín. Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10 jich tam může být, jo, takhle.
2: My jdeme na maso. Máme krásnou dančí kýtu, plátek.
1: A teď jdeme na tohle.
2: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: A jdeme na to, jo?
2: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořčici. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně. Který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Mrkvičku na stranu dáme, ne, nakrájeme takový želienek, jo. Ještě dáme cibuli a půjdeme do toho balení. Prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
2: Ty teď pracuješ s alobalem.
1: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
2: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
1: Ano, a dám to do vody. Přivedu do varu a stavím na 80.
2: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
1: Tak se to udělá, jo? No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
2: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
2: Do té propasírované, rozmixované omáčky případně tady přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
1: Aby se odvařil, víš?
2: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
0: Po dančích závicích s vinou omáčkou se prý určitě budete olizovat. Recept Jaroslava Sapíka najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a samozřejmě je tam i ten původní recept od Václava Ségla z Praskoles. No a v neděli si připomeneme další úspěšný recept roku 2024. Tentokrát půjde o kynutý česnekový koláč, který podle svého udělá cukrář Josef Maršálek.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever a před námi jsou dnešní babské rady. Tentokrát v nich bude hlavní roli hrát bramborová kaše, ovšem trochu si ji ozvláštníme, takže vlastně vůbec nebude obyčejná.
1: Babské rady.
2: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Marika Gombitová a její písnička v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Do 11. už nám zbývá jenom pár minut a my do nich kromě další písně musíme vtěsnat i Slávku Brádlovou, respektive její kulturní typy. Slávko, hezké dopoledne a pojď se vtěsnat.
1: No, fyzicky je to poněkud horší, jsem prostorově výrazná, ale typy určitě máme zajímavé a vezmu to tedy zkráceným tempem. Lovosice od 10 hodin už v parku Sady pionýrů probíhá kroužkofest, což je takové to představování všech možných kroužků, co mohou děti během školního roku navštěvovat. Akce takřka přes kopírák probíhá i v Ústí nad Labem na kostelním náměstí, tedy u kostela se šikmou věží. Začali také už v 10 hodin, ale bude to po celý den. Tak a teď ještě taková pozvánka, která myslím, že už jsme v minulém týdnu upozorňovali, že Ústeckým krajem cestuje legiovlak, tak ode dneška až do 11. září je v Ústí nad Labem na nádraží na Střekově. Je to přístupné vždycky od 9 do 19 hodin. Jsou to rekonstruované vagóny tak, jak je používali československé legie na Transsibiřské magistrále. No a komentované prohlídky ve všední dny od 14 hodin a o víkendech pak každou celou hodinu. Tak a přidám něco z divadla. Hrad Hněvín, Most, 19. hodina, divadelní léto na Hněvíně, Cyrano z Bergeracu v podání Městského divadla z Mostu. A pokud to nestihnete dnes, tak to zase tak moc nevadí, protože tohle představení se tam bude hrát až do 4. září, takže času relativně dost.
0: Jak to mají na Hněvíně s počasím? Já se obávám,
1: no,
0: že
1: tam jsem se dočetla, že pokud je špatná předpověď, oni představení neruší, protože nakonec všechno může být jinak a ruší ho teprve při začátku představení, pokud opravdu podmínky neodpovídají, pak vstupné vracejí. Pokud ale odehrají alespoň polovinu představení, tak vstupné nevracejí.
0: Takže každopádně ti, kdo mají lístky, tak výlet na Hněvín, to je jistota a tam se pak uvidí, jestli se něco uvidí.
1: A já myslím, že dneska dobře.
0: Dneska asi jo, no ale víš jak, zítra, pozítří.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Tradice, která zakořenila.
3: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
2: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
3: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
2: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
3: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
4: Jedenáct hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Odvolací soud dnes zmírnil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi trest v kauze ROP Severozápad, do vězení nepůjde. V Ústí nad Labem se dnes na Kostelním náměstí koná Kroužkofest. Přechody pro chodce u škol začínají ode dneška v Mostě hlídat strážníci. Bude polojasno až oblačno, teploty dnes do 25 stupňů, přehánky ojediněle jen na horách. Pěkné dopoledne zprávy s Janou Moravcovou. Odvolací soud dnes uložil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi za zneužití pravomoci v rozsáhlé kauze ROP Severozápad 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou. Informuje o tom ČTK. Zmínil tak prvoinstanční verdikt, podle kterého měl jít na 4 roky do vězení. Rozhodnutí je pravomocné. Odvolací senát Pražského vrchního soudu bývalému hejtmanovi dnes současně k podmíněnému trestu potvrdil peněžitý trest 300 000 korun a 5letý zákaz činnosti. Má také nahradit Ústeckému kraji škodu zhruba 170 000 korun. Případ ROP Severozápad se týká rozdělování evropských dotací od května 2008 do září 2011. Spolu s dalšími obžalovanými Šulc podle státního zástupce zmanipuloval evropské dotace za 14 miliard korun. Na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem se dnes koná Kroužkofest. Děti si můžou vyzkoušet různé druhy volnočasových aktivit. Akce začala v 10 hodin dopoledne a skončí v 5 hodin v podvečer. Na místě je i kolega Jaroslav Duchoň, který zjišťoval, jaké kroužky si návštěvníci mohou vyzkoušet.
6: Nejen děti, ale i dospělí si mohou vybrat širokou škálu kroužků. Mezi těmi sportovními jsou tu například fotbal, florbal, ale také hokej. Dále je tu výtvarné díly a stánky s jazykovými kurzy. Pro děti je tu skákací hrad a podle hlavní organizátorky Leji Hoskovcové sem zatím dorazilo přibližně 1000 lidí. Z Ústí nad Labem Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
4: Před školami v Mostě ode dneška hlídkují strážníci a asistenti prevence kriminality. Dohlídnou nejen na bezpečné přecházení dětí přes silnici, ale taky na pořádek v okolí škol. 15 zaměstnanců školní dohledové služby nastoupí do práce až od pondělí 7. září. Podle strážníků bývá první týden po prázdninách nejrizikovější.
7: Podle vedení mostecké městské policie se nástup školní dohledové služby letos v Mostě o týden opozdí kvůli vyřizování dotace na její financování. Pracovnice školní dohledové služby budou od příštího týdne u škol každý všední den ráno od 7 hodin a odpoledne do 14 hodin. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
4: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu, to ale neznamená trestnost. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Počet obětí bleskové povodně na tibetsko-nepálské hranici stoupl na 1003. Většina z nich je v Nepálu. Čínské úřady informují o 16 mrtvých v Tibetu. V zasažené oblasti se stále pohřešují bezmála 4000 lidí a jsou mezi nimi i cizinci. Úřady nejsou v kontaktu například i s více než 900 pracovníky elektráren. Někteří z nich jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech. Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce.
5: Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, přehánky jen výjimečně a teploty dnes naměříme do 25, na horách do 20 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Nehodu čekejte řidiči v Zalužanské ulici v Chlumci na Ústecku. Havarovala tam dvě osobní auta, bouralo se taky na silnici 15 u Ploskovic na Litoměřicku a dále ve Staňkovicích na Litoměřicku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Po zprávách, po kterých Jana může odběhnout, protože má pro dnešek hotovo, budeme běhat všichni, i když hotovo ještě zdaleka nemáme. S naším dnešním hostem to totiž asi ani jinak než v poklusu nejde. Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever bude Václav Groulík, který celku nedávno, už podruhé, přeběhl Krušné hory. Jeho nejen sportovní zážitky s ním budu probírat už po písničce Pavla Vítka.
5: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Václav Groulík je hasič, je mu 52 a běhá. Běhá rád a nebojí se běžet daleko. Letos v srpnu přeběhl Krušné hory a my si právě o tomhle jeho počinu dnes budeme v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever povídat. Pěkné dopoledne.
2: Pěkný den.
1: Na úvod úplně lapidární otázka. Proč?
2: Proč? To se taky někdy ptám, ale řekl bych, že to dělám především ze dvou důvodů. První je fyzický stav a druhý psychický. A vlastně ono to spolu vzájemně souvisí, protože hlavně moje manželka ví, že pokud já se v uvozovkách nevyřádím fyzicky, tak jsem doma takový protivný, nevrlý a to vlastně souvisí s tou psychikou. Takže díky tomu, že se takhle hezky vybiju, tak pak si myslím, že jsem příjemný na ty rodinný příslušníky a blízké okolí.
1: Chodit si zaběhat, to je pro spoustu lidí denní rutina. Dělá to spousta lidí na různé úrovni. Ale jako proč přebíhat Krušné hory?
2: Krušné hory jsou totiž mojí snad druhou největší životní láskou po rodině, protože vlastně my jsme se tam před několika lety i přestěhovali. Vlastně bydlíme tady v zadní Telnici a prostě je to srdeční záležitost. Takže já vlastně každou volnou chvíli, kterou si ukradnu, tak vybíhám do těch Krušných hor.
1: V srpnu jste vyběhl tedy pořádně. Jak dlouhá byla ta trasa, kterou jste si naplánoval?
2: Trošku jsem si ten výběh prodloužil, ale bylo to celkem 5 etap a ve 4 noci jsem tedy strávil na trati a bylo to celkem 240 kilometrů.
1: Kde jste začínal?
2: Začínal jsem až v Aši, ale teď by pozorní posluchači mohli namítnout, že tam přece nejsou kružky, ale ano, kružky mají v délce asi 130 kilometrů, takže buď to vyplývá z toho, že jsem někde bloudil, anebo že jsem si to trať prodloužil, což je ta druhá varianta pravděpodobná a možná, protože do Aše jednak bylo hezké spojení. Jel jsem tam vlakem do Chebu a pak busem do Aše a tak nějak jsem si řekl, že z toho téměř nejzápadnějšího koutu by to mohlo být ještě zajímavější a skončil jsem v Nakléřově.
1: To jste mohl rovnou dojet až do Německa, tam tuším začíná stezka Českem, že ti, kteří chodí právě kvůli dopravní výhodnosti, dojíždějí až těsně za hranice. Kolik kilometrů denně jste musel spolikat?
2: No, vždycky to byl minimální maraton, ale nejméně jsem spolikal 46 a nejvíce 56 kilometrů. Takže to byla úplná pohodička, když na to máte celý den.
1: Úplná pohodička, teď jste mě trochu vyděsil.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

písničku už.

chlápek stál.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S Václavem Groulíkem si dnes povídáme o jeho běžecké výpravě přes Krušné hory, kterou si ještě dobrovolně prodloužil a začal až v Aši. Jaké počasí jste si na tuhle běžeckou kratochvíli objednal? Běžel jste v srpnu? Trefil jste nějaká ta jako pěkná vedra?
2: Já jsem cíleně se zaměřil na srpen, kdy mám jakoby vyzkoušeno, že už nejsou taková vedra. No, pěkně jsem se spletl, protože letošní rok, stejně jako několik předchozích, je opravdu tepelně vydatný. Takže asi nešlo moc během těch prázdnin lavírovat, takže jsem zkrátka více než polovinu trati trefil s více než 30 stupni a to bohužel i na tom hřebenu Krušných hor. Takže já jsem vybíhal v pátek, doběhl jsem v úterý a od pátku do neděle bylo opravdu vedro.
1: A nenalomilo vás to? Jako neměl jste chuť se na to vybodnout, když ty podmínky byly tak nelidské, protože v těch vedrech i na hřebenech Krušných hor je prostě vedro?
2: Rozhodně jsem o tom ani chvilku neuvažoval, jednak protože jsem se na tu výpravu strašně moc těšil, tak bych si ji nerad zkazil a jako, že je trošku teplejš, tak sice mě, protože už nejsem nejmladší, tak mě ty vedra jako více zmáhají, ale protože jsem měl kolem sebe, já jsem se totiž pojistil a oni se mi tak přátelé z UL Trailu, to je běžecký klub tady v Ústí nad Labem, který vede naše ultraborkyně Lenka Beruš. A takže jsem se tak trošku pojistil a kamarádi z UL Trailu mě občas šli zásobovat pitným a i jídelním režimem, takže...
1: Když už jste narazil na tu společnost na trase, tak běžel jste sám jenom třeba od spřáteleného občerstvovacího bodu k dalšímu? A nebo někdo běžel s vámi?
2: Mně se právě nabít kolega Míra Matuš z Trailu, že mě doprovodí v neděli, takže vlastně celou nedělní pro mě královskou etapu 56 kilometrů s převýšením já nevím, asi 1200 metrů, tak to mě doprovodil Míra, který vlastně vede, je profesionální kuchař, takže ještě přines úžasné sandviče, kterými jsme se pohostili v nejkrásnějším místě trati v Königsmühle, takže tam jsme udělali královskou hostinu na královské etapě.
1: A propos, když jsme u toho jídla, běžíte celý den, máte před sebou víc než maraton, na zádech máte baťůžek s vodou a se svačinou, takhle to vypadá.
2: Tak, moje výzbroj vážila 2,5 kila, přesně tak, běžecký batůžek. Vepředu já jsem známý tím, že používám klasické petlahve, ty tvrdé, ty mám tady jako na prsou, v těch předních částech batůžku, ty vážejí vlastně polovinu hmotnosti batohu, nebo obsahu batohu a zbytek to kilčo, to byly náhradní oblečení, nouzové, větrovka, ponožky, trenky, triko a nějaké drobné tyčinky.
1: Říkal jste sendviče, já bych si představovala spíš právě tyčinky nebo gely, taková ta jako šidítka, která vám sice doplní energii, ale za jídlo se to moc označit nedá.
2: Přesně, já s váma plně souhlasím, nejsem gelový typ, takže gely já vůbec nedokážu strávit, takže já dávám přednost úplně klasickému jídlu, jako je tvrdý salám, tvrdý sýr, pečivo a v sendviči dokonce Míra zajistil trhané maso, takže to byla hostina.
1: No a večer jste doběhl někam do penzionu a tam jste zasedl ke kachínce?
2: Téměř by se to dalo říct, pokud by byla v nabídce. Já jsem vlastně si tu trasu naplánoval předem podle penzionů, to musíme říct, že já jsem vlastně v noci na rozdíl od stezkařů, protože jsem neměl tu těžkou výbavu na zádech, takže jsem byl odkázán na ubytování v penzionech, které jsem si předem zamluvil A tam jsem se většinou zeptal, jestli je v dosahu nějaké jídlo a pití, a podle toho jsem si ten penzion objednal.
1: Kvalitně zregeneroval a ráno znovu vyběhl. Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je Václav Groulík.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem ve vysílání je Václav Groulík, který se už po druhé jen tak pro radost rozhodl přeběhnout Krušné hory a už jsme si řekli, že aspoň na noc jste si tedy dopřál luxus normální postele. Nedělalo se vám ráno zle při pohledu na běžecké boty, které musíte znovu obout?
2: No zle ne, ale musím říct, že úplně nevoněly. Ale sprej jsem bohužel sebou neměl, tak to byla možná poučení pro příště. Hmm. Ale jinak, protože náhradní boty žádný jsem neměl, takže jsem...
1: A vydrželi to ty jedny?
2: Ano, ano. Oni byli relativně nedávno koupený. Hmm. Zase nemůžete jít úplně v nově nevyzkoušených botách, takže velká spokojenost s těma botama. Oproti předchozímu, před těmi 4 lety, tak v tom jsem se poučil a tentokrát už to byla dostatečně široká obuv se širokou špičkou.
1: Prožil jste si cestou nějakou krizovku? Měl jste nějaký opravdu těžký okamžik, kdy jste se musel, jak se říká, kousnout, abyste pokračoval dál?
2: Těžší to bylo v tom vedru, ale bohu dík, můžu vyzvihnout tu partu u L-Trailu, takže Woody, mimochodem Honza Adamec, který je vlastně spoluzakladatel Liboucheckého ultramaratonu, dneska už Tiského ultramaratonu, tak ten mě zase podpořil asi 20-kilometrovým doprovodem kolem Bublavy, obce Stříbrné a tam. Zkrátka na etapě, kde jsem překonal vzdálenost mezi Kraslicemi a Rolavou a tam právě jsem měl strašnou žízeň v tom vedru a tam on měl všechno v batohu, takže to bylo báječný.
1: Mluvíme o těch úsecích, které jste běžel s někým, ale většinu jste absolvoval sám. Co se vám tak děje v hlavě, když jako běžíte a víte, že vlastně celý den poběžíte?
2: Nejdřív se mi myšlenky odvíjely, jako vracely ještě zpátky jako k práci, třeba co mi zůstalo na stole nedořešeno. Pak začnete přemýšlet o všemkoliv, od přátel, rodině, po různý nápady, co by se dalo třeba někde vylepšit, nebo na baráčku. A pak už jenom vnímáte prostě tu radost z toho sportu, z toho běhu a tu okolní přírodu.
1: Nespíváte si třeba v hlavě? Nepodezírám vás toho, že byste běžel se sluchátky, na to bych vás
2: to
1: netypla.
2: Ne.
1: Ale já, když se občas donutím k tomu, že se rozpohybuju, tak si umím v hlavě jako přespívávat písničky, které mi jdou do rytmu.
2: Ano, to přiznávám. Třeba protože já neběžím celý den, já si vlastně využívám bohatě občerstvovaček, no bohatě, většinou jsou tak jedna až dvě na trati, takže já si tam dávám klasickou dvojkombinaci polévka pivko, ne alko, a při té příležitosti, když jsem třeba takhle se občerstvuju, tak tam zazní nějaká píseň, která se vám někdy vloudí do hlavy, takže pak vás třeba ještě nějakou chvilku doprovází.
1: Já na vás musím našim posluchačům prozradit, že jste bývalý rozhlasák a že mi kolegové prozradili, že jste snad jediný rozhlasák, kterého znám, který rád točil ankety. To je taková disciplína, kterou my moc nemilujeme, protože musíte zastavovat lidi a má mít z nich informace. Ale vy jste to dělával rád v rozhlase a děláte to rád i na té trase.
2: Ano, to je pravda. Vlastně díky těm anketám před 25 lety jsem se možná tak trošku rozběhal v tom terénu, pak samotný vlastně v úvozovkách záhul byl vystoupat tady tu ulici na schodech.
1: To je pořád.
2: Teď už bych byl možná méně zadýchaný než tehdy. Tehdy jsem neměl takovou kondici, ale máte pravdu, že vlastně teď jsem vlastně kopíroval trasu Stezky Českem, která je trošku vynutější než tehdy před 4 lety, kdy jsem spíš volil kratší úseky, A tady jsem samozřejmě potkával ty steskaře a přiznám se, že kdykoliv nějakýho jsem potkal, tak hned jsem to využil a vyspovídal jsem je, odkud, kam, proč jdou, takže jsem měl rád tu společenskou konverzaci.
1: Říká Václav Groulík, který je dnes naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S Václavem Groulíkem si dnes povídáme o jeho zážitcích z druhého přeběhu přes Krušné hory. Když už tedy po druhé, pravda trochu jinudy, ale bylo něco, co vás s odstupem těch let na hřebenech Krušných hor překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
2: Mě vlastně tím, jak jsem trošku vyměnil tu trasu, tak mě překvapilo, že stále je tam co nového obdivovat a poznávat. Jednak si vlastně uvědomíte, že člověk zajímavým způsobem tu krajinu dovedl zkrášlit, aspoň pro mě, třeba rozhledny. Mm-hmm. Tady jsem vystoupal na rozhlednu Háj nad Aší, pak jsem zakroužil kolem Blajberku na Bublavě, to je smutná záležitost, ta už je strašně moc dlouho opuštěná, zdevastovaná. Ale prostě ty rozhledny si myslím, že do té krajiny krásně patří a člověk se pak, že jo, Děčínský Sněžník tady, to je prostě nádhera. Ale pak jsou stavby, které zas tak úplně tam neladí, nebo ne stavby, díla člověka, a to je třeba, to jsou většinou ty doly, jo? Takže třeba na Měděnci u Mědníku tam byly ty železná ruda, že jo, se tam těžila stříbro, měď, tak tam si pamatuju, že v roce 22 ještě tam trčely takový ty těžební věže ohyzdné, tak ty naštěstí už byly zlikvidovány, ale třeba Vápenky, ty mě taky překvapily.
1: To jsou naopak velmi půvabné
2: stavby. Jo. A když se opraví. Takže třeba kousek za Königsmühle, tam je vlastně Háj u Loučné, tak tam jsem k mému překvapení. Jo, a jsem vůbec nevěděl, že tam jsou. A strašně, strašně jako zajímavý to bylo i to přečtení. Ještě mimochodem tam byla samoobčerstvovací taková jako lednička, kde jsme...
1: Luční bar.
2: Přesně tak. Samozřejmě jí musíte nechat QR kódem nějaký poplatek. Ale takže stále, nebo že jo, teď jsem kolem toho neběžel, ale na Rolavě tam je takový to dílo z druhé světové války, tak to je taky smutná záležitost. Prostě najednou vám tam trčej železobetonový monstra, a který by tam neměli co dělat, ale bohužel tam je to moc nákladný zlikvidovat. Takže člověk umí zvelebit krásně krajinu, ale taky hodně zničit.
1: Jak vás tak poslouchám, mám pocit, že se k tomu přeběhu zase po pár letech vrátíte, abyste měl nějaké srovnání, ale nelákají vás i jiné běžecké destinace? Máte v hlavě nějaký cíl, nějakou metu, kterou byste chtěl dosáhnout, místo, které byste chtěl proběhnout?
2: To jste mě trošinku překvapila tou otázkou, protože já jsem prostě milovník Česka, takže nedám na to dopustit.
1: Já vás neposílám za hranice, klidně zůstaňte v Čechách.
2: Ale mám za sebou nějaké ultra, ale když teď o tom přemýšlím, tak vlastně vždycky byly tak nějak na severu Čech, od těch Krušných hor po Lužické hory. Takže vlastně mě to ani moc nezlákalo. Jo, ano, měl jsem ještě nějaký na trojúhelníku na pomezí Rakouska, Německa a jižních Čech. To byl dárek vlastně od manželky. Třeba k 50. jsem si ten den dal, že uběhnu prostě 50, i když to bylo březnu, ne úplně ideální. Ale takže možná při těch výročích věku, kulatých, půlkulatých, bych rád tu délku trati zachoval. A kde? Určitě někde zase v Česku.
1: Napadá mě, jestli si k 70. nenadělíte B7, což je taková ta beskydská brutální záležitost, kdy se stoupá na 7 vrcholů a cílem je u toho neumřít. Tak.
2: Teď nedávno se doběhla, no, zrovna mi počasí nepřálo.
1: To vás nelákalo?
2: Tak tak taky jsem o tom uvažoval, taky jsem několikrát byl v Beskydech, takže možná se někdy přihlásím.
1: Dobře, tak až vám bude těch 70, tak nám o tom přijdete povyprávět. Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever byl Václav Groulík. Děkujeme za váš čas. Děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Václav Neckář v prvním zářijovém dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever, protože máme 1. září. Začíná nám školní rok a ten začíná všude bez ohledu na místo. A na spoustě míst právě na dnešek naplánovali takové akce určené pro rodiče a děti, které nabízejí volnočasové aktivity. 3. Kroužkofest v pořadí se dnes koná v sadech pionýrů v Lovosicích, kde je i naše kolegyně Veronika Jaklová. Veroniko, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak co všechno ten Lovosický kroužkofest nabízí?
1: Kroužkofest je přehlídkou možností, které mají děti v Lovosicích a okolí pro ten svůj volný čas. Na jednotlivých stanovištích se představují sportovní kluby, zájmové organizace, ale i další místní instituce. Návštěvníci se tady mohou seznámit například s nabídkou

0: ty nabídky složitě hledat a potom obcházet každou organizaci zvlášť. Tady vlastně na jednom místě si mohou udělat představu, jak široká nabídka těch volnočasových aktivit lovosicích je. To, že si rodiče mohou přímo na místě zjistit podrobnosti o jednotlivých aktivitách, jim šetří čas i nervy. A důležité je také to, že děti mohou reagovat přímo sami na to, co zažijí. To, že si tady danou aktivitou vyzkouší, je pro ně mnohem užitečnější než jakýkoliv slovní popis kroužku. Kroužkov tak může pomoci i dětem, které zatím nevědí, čemu by se chtěli věnovat. A protože se tady v Lovosicích představují sportovní, umělecké i jiné aktivity, tak je opravdu z čeho vybírat.
1: Tak pokud jsme někoho teď namotivovali, do kolika a kam přesně má přijít?
0: Kroužkofest začal dnes v Lovosicích 10 hodin dopoledne a program potrvá přibližně do 5. hodiny odpolední. Návštěvníci tak mají během dne dostatek času projít jednotlivá stanoviště tady v parku Sady pionýrů v Lovosicích a vyzkoušet nabídku. Vstup na akci je zdarma a organizátoři tu počítají jak s dětmi, tak s jejich rodiči. Takže není nutné přijít jen na krátkou návštěvu, ale jde strávit v parku příjemný rodinný čas. Kroužkofest je dobrou příležitostí, jak začít nejen školní rok aktivně, ale jak i najít dětem ten správný koníček.
1: Říká Veronika Jaklová, která se s námi spojila z Lovosického kroužkofestu. Díky za informace a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Lovosicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Úterní poledne už máme na dosah, na hodinách svítí čas 11 a téměř 54 minutky k tomu. No a my jdeme vařit se Slávkou, respektive jdeme péct, protože Slávka se rozhodla, že nám ten první školní den trochu osladí.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme piškotovou roládu s jahodovou marmeládou nebo jakoukoliv jinou podle vaší chuti. A může to být sladká tečka za prvním školním dnem. Budeme potřebovat 4 vajíčka, 80 gramů cukru moučky, 80 gramů polohrubé mouky, marmeláda podle té vaší chuti, asi tak 250 ml, pak ještě lžíci oleje nebo kousíček másla na potření pečícího papíru a ještě trošku cukru moučky na poprášení těsta po upečení. Pečící papír na plechu lehce potřeme olejem nebo kouskem másla. Těsto se pak po upečení lépe odlupuje. Vejce s cukrem ušleháme elektrickými metličkami do husté pěny, přišleháme mouku a těsto nalijeme na připravený pečící papír na plechu a stěrkou lehce rozetřeme do stejně vysoké vrstvy. Dáme do trouby, předem vyhřáté na takových 175-180 stupňů a pečeme asi tak 8 minut. Okraje by neměly stvrdnout. Po vytažení z trouby celou plochu jemně poprášíme cukrem moučkou a pak hned s papírem ještě zahorka stočíme do rolády. Položíme švem dolů a necháme vychladnout. Po vychladnutí roládu rozmotáme, potřeme marmeládou pěkně až do krajů a znovu stočíme. Opět položíme švem dolů a dáme ještě na chvíli do chladu proležet a krájíme ostrým nožem.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Soud potvrdil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje Šulcovi tříletou podmínku za zneužití pravomoci. Oprava v teplické základní škole Koperníka prodloužila žákům prázdniny. Zastupitelé obce Lipno u Žadce budou dnes projednávat odkup problémové ubytovny v Drahomyšli. Do večera převážně oblačno, na horách i slabší přehánky, jen ojediněle teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc dostal za zneužití pravomoci tříletý podmíněný trest. Odvolací soud tak zmírnil původní rozhodnutí, podle kterého měl jít na 4 roky do vězení. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Šulc je jedním z několika obžalovaných v kauze rozdělování evropských dotací mezi lety 2008 a 2011 v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jako předseda výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se podílel na tom, že byl do čela úřadu účelově dosazen Petr Kušnýř. Ten byl za machinace při rozdělování evropských peněz odsouzen opakovaně. Šulc měl společně s dalšími lidmi ovlivnit dotace za celkem 14 miliard korun.
3: Takže škola je zavřená vlastně 3 měsíce, žáci mají mimořádné prázdniny, schválené ministerstvem školství a začínáme školní rok 14. září, ale pro prvňáčky jsme připravili takový zvláštní režim ve školní družině, která je v provozu už od 1. září.
2: Do základní školy Koperníkova v Teplicích dnes nastoupili jen prvňáci, ostatní školáci přijdou až 14. září. Je to kvůli výměně rozvodů vody, odpadů a topení ve 2 pavilonech školy. Práce za zhruba 10 milionů korun začaly už v polovině června, jak připomněl ředitel Martin Donín. Podobně začal školní rok pro žáky ze základní školy Mírová v Ústí nad Labem. Město tam začíná s kompletní rekonstrukcí. Prvňáčci dnes nastoupili do náhradních prostor v bývalém gymnáziu stavbařů. Ostatní žáci se k prvňáčkům v Ústí připojí 14. září. O odkupu problémové ubytovny v Drahomyšli na Žatecku budou dnes jednat zastupitelé obce Lipno na Žatecku. Majitelé za ní původně požadovali 30 milionů korun. Podle nezávislé místostarostky Michaely Majerové si obec nechala zpracovat znalecký posudek. Ten cenu stanovil na 7 milionů a 600 tisíc korun. Majitelé nakonec s touto částkou souhlasili.
4: Problémy kolem ubytovny obec řeší od loňského podzimu, kdy objekt koupili noví majitelé. Letos v březnu tam podle policie otec napadl svého 2letého syna, který na následky zranění později v nemocnici zemřel. Ani poté se podle vedení obce situace nezlepšila. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Americký prezident Donald Trump požádal Apple, aby ve své americké aplikaci změnil název jezera Ontario u kanadských hranic na americké. Společnost se k tomu zatím nevyjádřila a v aplikaci stále zůstává původní název. Trump začal o přejmenování vodní plochy mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York mluvit v uplynulých dnech. A to poté, co zkrachovala jednání o obchodní dohodě mezi Kanadou a Spojenými státy. Nové označení americké jezero se v minulém týdnu už objevilo například v některých verzích aplikace Google Maps.
0: Počasí.
2: Převládá oblačno, na horách ojediněle slabé přehánky, k večeru se částečně vyjasní. Teploty dnes od 22 do 25 stupňů, na horách do 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V ulici Vilémovská v Dolní Poustevně se u prodejny chovatelských potřeb srazila 2 osobní auta. Pozor na silnici 1/15 mezi Litoměřicemi a Úštěkem. Policie řeší v křižovatce na Ploskovice nehodu osobního auta. jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Děláme to každý den, ale v září to uděláme poprvé. Budeme hrát na vaše přání. Posloucháte Český rozhlas Sever a v něm polední písničky na přání. Dnes netradičně s Lenkou Šobovou, která je připravena hrát to, co vy budete chtít slyšet. A jak mi to dáte vědět, těch způsobů je hned několik. Můžete posílat SMSky na číslo 90 011 04 nebo e-maily do schránky s adresou zahrajte@rozhlas.cz a samozřejmě můžete i telefonovat 475 212 212. To je číslo, které bude v permanenci hned za chvíli. Přednost ale dostane e-mail, který k nám dorazil, protože si myslím, že si to opravdu zaslouží. Prosím moc o zahrání písničky od Františka Nedvěda Všechno nejlepší k 90. narozeninám a to právě dnes našemu prima kamarádovi a strejdovi Ladislavu Říhovi z Chomutova. Srdečně přejí všechno nejlepší k těmhle úžasným narozeninám všichni Líčkovi.

0: Všechno nejlepší čerstvému devadesátníkovi, ale i všem ostatním, kteří mají v rodném listě datum 1. září. Pokud slavíte narozeniny, tak všechno nejlepší. No a my jdeme na dnes první telefonické přání a já zdravím Pepu do Štětí. Dobrý den.
1: Ahoj, Leničko, tady je Pepa ze Štětí a zdravím všechny posluchače. Písnička, na který jste se dohodli a kterou si vyhledala a oznámíš ty, tak samozřejmě bude pro vás do rádia, pro všechny posluchače tohoto nejlepšího rádia v éteru. No ale přednostně pro paní Andělku, potom pro dvě Haničky do Kralu nad Vltavou, pro kámoše Bredliho do Mšeného Lázní a pro Pepu ze Štětí dvojku. Páč, já jsem jednička, jo, nevím, jak to dělám, no ale je to tak, no.
0: Jasně, skromnost nade vše a když tedy nejlepší Pepa a nejlepší rádio, tak taky nejlepší kapela všech dob. Dáme si Beatles.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Tak jo, tak děkuju. Hezké odpoledne.
1: Tobe taky, ahoj. In the

0: Legendární žlutá ponorka v písničkách na přání na Českém rozhlase Severno a před námi je další přání a taky další Pepa. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Rádia Sever. Chtěl bych nechat zahrát mojí kamarádce Vaďce Valtrovi do Duban písničku od Valdemara Matušky Kristýnku. A já vám děkuji a nebudu už to zdržovat a můžete to spustit.
0: Tak já to taky nebudu zdržovat. Tady je ta písnička. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Děkuju.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byl Petr Muk a jeho písnička, kterou ve vysílání Českého rozhlasu Sever chtěla slyšet Radka. Tak Radka už má, co chtěla, a my jdeme vstříc dalšímu přání, aby i Marie měla, co chce. Dobrý den.
1: Dobrý den, Leničko, já zdravím všechny posluchače a písničku bych chtěla poslat panu Miloslavovi do Povrlu, Marušce do Děčina, Ivance do Bílého kostela, mojí sestře Elišce do Litvínova, jinak všem přátelům, který jsem poznala u vás v rádiu. A jinak je písnička i pro vás a všem přeju krásný den a vám moc děkuji, Leničko, za vyhledání.
0: Nemáte vůbec zač. Naslyšenou a krásný den i vám.

0: Trocha italštiny ve vysílání Českého rozhlasu Sever. No a teď další telefonát. Dobrý den, tady Lenka Šobová, Český rozhlas Sever. Kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Kdo tady je Lenka z Rumburka. Zahrajte na přání mé kamarádce Radce, prosím, její oblíbenou písničku od Pavla Bobka, Nádherná krásko.
0: Lenka zdraví Lenku a taky kamarádku, které teď bude zpívat Pavel Bobek. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se, děkuji velice. Nádherná.

0: Pěkná písnička, co říkáte. 12 hodin 30 minut, pěkné úterní odpoledne s Českým rozhlasem Sever a s písničkami na přání, do kterých tu další teď vybere Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, celé vaše Bezva rádio a všechny posluchače a prosila bych klasicky pro vás, celé vaše Bezva rádio a pro všechny posluchače písničku od Schovanek Vyskytujeme gusto pro legraci.
0: Písnička je připravená, tak si ji pojďme poslechnout. Hezký den a naslyšenou.
1: Děkuji a se daří, naslyšenou.

0: Písnička, při které mě osobně se vybaví můj oblíbený limonádový Johe. Poslechli jsme si Schovanky a koho si poslechneme dál, tak to ví Anděla ze Hřivic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Lenko, zdravím vás a všechny posluchače. A dneska bych chtěla poslat písničku Kantiovku. Je to kosmický vandr a je to pro Pepu do Štětí, potom Hanice do Touchovic, Božence do Jirkova a Božence do Žace. A Kájovi do Ústí a vám do rádia a pro všechny posluchače.
0: Tak jo, tak si dáme kosmický vandr písničku v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Přeji pěkné úterní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Posloucháte písničky na přání a teď jsme si v nich společně užili Kosmický vandr v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře. A já jsem zatím, co oni zpívali, vandrovala po internetu, a to takže urputně, protože mi dorazila SMS-ka a v ní žádost o písničku, kterou bych moc ráda zahrála. Jenže ten systém, který nám ty vaše SMSky tak říkajíc přechroupává, to moc neumí s českou diakritikou. Čárky a háčky mu dělají problém. Takže já jsem se dozvěděla, že bych měla zahrát pro spolupracovnice v Lovele Terezín písničku od Karla Gotta. A pak tam byla taková změť divných znaků. Jediné, co se dělo, bylo písmenko T na konci. Tak jsem se zkusila obrátit na umělou inteligenci, ať se holka taky trochu zapotí a našla. Chtěla jsem po ní, aby našla písničky, jejichž název končí na té, a našla mi jedinou. Žít. Tak já doufám, že je to ona a že v Lovele teď budou mít radost.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Lovosický házenkářský klub oslavil 60 let své existence. Do nové sezony vstupuje s novým trenérem. Proč je házená v Lovosicích tak úspěšná a populární? Jak se klubu daří schánět peníze? A jakou podporu mu dává město? Jaká očekávání musí naplnit nový trenér? Na to se budeme ptát ředitele házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěcha Srby. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Úterní písničky na přání budou pomalu, ale jistě končit. Možná je vám to líto, ale nedá se nic dělat. Čas je neúprosný a do jedné hodiny už zbývá pouhých 12 minut. A do těch minut se ještě vejde písnička, o kterou si zavolal František. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Kralupy František. Zdravím vás i všechny posluchače.
1: Já vás taky zdravím, Františku, a teď nám prozraďte, jakou písničku jste vybral a proč.
2: Kadlík Efa, písnička, 5 sun úplně stačí, to je pro všechny lidi, aby nestráceli naději, že vždycky je nějaká naděje, a Pepa nám to řekne v písničce.
1: Řekne
2: Kadlík Efa teda.
1: Řekne
2: a
1: nám to Karel.
2: Všem stále zdraví a hlavně si užívejte života. Díky moc.
1: Nemáte vůbec zač. Tady je písnička pro všechny, kdo by náhodou chtěli propadat nějakému pesimismu.

písnička o tom, že nikdy není tak zlé, aby člověk musel ztratit úsměv. Doufám, že vám tohle životní přesvědčení ještě nějakou chvíli vydrží. No a před námi je poslední písnička na přání. Napsala si o ní Sylvie z Prahy a posílá ji všem, kdo mají dneska svátek a taky všem těm, kdo šli dneska poprvé na ostro do školy. Takže školákům, jejich učitelům, ale taky rodinám těch zmíněných. A bude to písnička od skupiny Maroon 5, která se jmenuje Memories, protože 1. září roku 1653 se údajně narodil německý hudební skladatel a varhaník Johann Pachelbel a jeho nejznámější skladbou je Kánon v D-dur, který se právě v téhle skladbě objevuje. Tak si ho teď společně dáme. Pěkné úterý s Českým rozhlasem Sever.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
2: Tradice, která spojuje generace.
1: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
2: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
1: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
2: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
1: Zahradačech.cz.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Botanická zahrada Teplice řeší havárii akvária, v provozu bylo rok. Řidiči ode dneška neprojedou další částí ulice Jablonecká v Liberci. V každé první třídě s alespoň 15 musí školy ode dneška zajistit asistenta pedagoga. Do večera převážně oblačno, na horách ojediněle slabší přehánky, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Z akvária v Teplické botanické zahradě vytekla po roce provozu voda. Uhynulo několik desítek ryb. Zahrada havárii řeší s firmou, která nádrže v tropickém skleníku postavila. Její zaměstnanci tam teď vyměňují další tři akvária. Z botanické zahrady v Teplicích se hlásí naše reportérka Jana Vitásková.
4: Nádrž má objem 2,5 tisíce litrů a teď je prázdná. Jsou vidět praskliny na jejím dně. Podle pracovníků dodavatelské firmy silné sklo popraskalo nejspíš kvůli skryté nerovnosti v podloží a tlaku vody. Oprava potrvá zhruba měsíc. Sklo na dně akvária se musí přeplátovat a silikonový spoj pak bude dlouho vysychat. Z botanické zahrady v Teplicích Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: V Liberci dnes začíná další etapa rekonstrukce Jablonecké ulice. Severočeská vodárenská společnost tam opravuje vodovod a kanalizaci. Podle informací magistrátu ode dneška dělníci pracují v úseku mezi ulicemi Komenského a Tyršova. Křižovatka ulic Jablonecká a Komenského je otevřená. Ovšem křižovatkou ulic Jablonecká a Tyršova lidé už neprojedou. Omezení potrvá do konce září. V prvním říjnovém víkendu se stávající uzavírka rozšíří až k ulici Gutenbergova a křižovatky s ulicemi Tyršova a Komenského budou neprůjezdné obě. Dnes začal školní rok a změny čekají hlavně první třídy. Letos do nich zamířilo přibližně 115 tisíc dětí. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupily i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Školy proto musí nově v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký, řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá pro příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice, schodek se nelíbí ani koaličním motoristům sobě. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
5: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
0: Počasí.
3: Převládá oblačno, na horách ojediněle slabší přehánky, k večeru se částečně vyjasní. Teploty od 22 do 25 stupňů, na horách do 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Lounech silničáři opravují ulici Vladimírská, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a zcestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo, tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píchli, takže tatínek ve 30-stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo. Takže
0: Máme
1: to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jedinej třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse. Ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a půjčený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou, klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnicích, prostě na muzikálu. A říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Príglu, jo. Už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to někdy?
1: Ano, ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde bejt, dejte mě pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to ano. Z toho
1: nechat
0: sála.
1: To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekl bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku, a já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. Říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak a jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatí to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště, díš, mámo, to jako u nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývala, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a Aneb Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky, podkolenky, minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva, to mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si splnila svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb Když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela a tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami životí, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, aby je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, pokročili, ne v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila i jejda, v tomhle jsem jak táta nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle a já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Jako

0: šahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, že bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Hmm. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakala. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký. To, co by to umění taky mělo umět.
1: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bež úplně blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: fajn, právě proto.
1: Právě proto. Takže já s ní mám radost. Dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem. Už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo. Konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Při dopravních nehodách v Ústeckém kraji přišlo během prázdnin o život 8 lidí. Ústí nad Labem podpoří stavbu nové fotbalové FIFA arény na severní terase. Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Do večera převážně oblačno, na horách ojediněle slabší přehánky, postupně se ale částečně vyčasí, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V prázdninách zemřelo na silnicích v Ústeckém kraji 8 lidí, meziročně je to o jednoho více. Od začátku roku si nehody v regionu vyžádaly 19 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací České tiskové kanceláře. Nejvíce obětí měla nehoda na Chomutovsku, při které zemřeli 3 lidé. 7 z 8 obětí prázdninových nehod zemřelo v srpnu. Ústecký fotbalový klub FK Viagem dostane od města až 1,5 milionu korun na úpravy terénu a přípravu stavby tzv. FIFA arény. Podle radního pro sport Jiřího Horáka z ANO bude malé multifunkční hřiště využívat mládež, školy i veřejnost. Umělý povrch, branky nebo osvětlení zaplatí z dotace Fotbalová asociace České republiky.
2: Dalších 5 milionů korun dostane klub od města na obnovu hřiště u základní školy Nová na Střekově. To využívá k tréninkům fotbalová mládež a po opravě se na něm budou moct konat taky oficiální zápasy. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních 2 měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výši dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatelé i experti. Snížení dávek by státu ale podle Ministerstva práce a sociálních věcí ušetřilo až 5 miliard korun. Norsko má oficiálně nového krále. Håkon VIII. Složil slavnostní slib před poslanci parlamentu. Symbolický ceremoniál v Norsku podle ústavy nahrazuje korunovaci. Na královském trůnu nahradí Håkon VIII. Svého otce Haralda V., který zemřel v minulém týdnu ve věku 89 let. V Norsku kvůli úmrtí panovníka stále platí státní smutek až do pohřbu, který bude 9. září.
0: Počasí.
1: V noci převážně polojasno, více oblačnosti čekáme na severu kraje, kde může výjimečně i drobně zapršet. Teploty klesnou na 13 nebo i 10 stupňů, na horách i k 8 stupňům Celsia. Zítra, tedy ve středu po ránu, polojasno až oblačno, přes den bude převládat větší oblačnost, ojediněle čekejte i slabší přehánky. Teploty zítra vystoupí na 23 nebo i 26 stupňů, na horách počítejte s teplotami do 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 se na výjezdu z Česka tvoří kolony, je to kvůli kontrolám na německé straně hranice. Řidiči varují mezi Haslicemi a Hlupicemi na rozhraní Litoměřická a Ústecká blízko Řepčic před koněm na silnici. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje a školákům přejeme samé krásné známky v novém školním roce. Lindám také všechno nejlepší k dnešnímu svátku, rozjíždí se pravidelné pohodové odpoledne. S Martinem Písaříkem se dnes vydáme do Austrálie a dozvíme se tak o této zemi, co v učebnicích nebylo. Zastupitelé obce Lipno na Žatecku budou dnes rozhodovat o odkupu problémové ubytovny v Drahomyšli. Brzy se dozvíte víc a slavným Severčechem je tentokrát spisovatel známý hlavně na Liberecku Miloslav Nevrlý a opět přidáme písničky, které nestárnou, zaspívá Václav Neckář nebo později Marie Rotrová s Karlem Černochem. Teď už ale připravená skupina Argema.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Václav Neckář, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Hit, který vlastně zažil i takový velký comeback relativně nedávno díky české komedii Pelíšky. A filmová bude i písnička, která tady bude za malou chvíli. Boni Bianco, Pierre Coso a Stay. Možná si vzpomenete ještě na romantický italský film s názvem Cindy. Teď ale Martin Písařík. A co v učebnicích nebylo na Českém rozhlase Sever? A podíváme se společně všichni k protinožcům.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 milionů 690 tisíc kilometrů čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tři nasky dohrály, brzy tu bude Jitka Zelenková, pokračuje úterní pohodové odpoledne 1. zářijové Českého rozhlasu Sever. O možném odkupu problémové ubytovny v Drahomyšli na Žatecku budou dnes od 19 hodin jednat zastupitelé obce Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá. Budovu chtějí získat po několika měsících sporů a problémů s jejím provozem. Více podrobností má teď pro nás kolegyně Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kateřino, za jakou cenu může tedy obec ubytovnu získat?
1: Obec se podle nezávislé místo starostky Michaely Majerové dohodla s majiteli na 7 milionech 600 tisících korunách. Ještě v březnu přitom majitelé chtěli objekt prodat za 30 milionů. Takovou cenu obec tehdy odmítla a nechala si udělat vlastní odhad, na který pak majitelé přistoupili. Dnes se tedy dozvíme, jestli obec ubytovnu skutečně odkoupí.
0: V březnu letošního roku tam podle policie muž napadl dvouletého chlapce, který na následky zranění později zemřel v nemocnici.
1: Ano, kriminalisté vyšetřování tohoto případu v červenci ukončili. Státní zastupitelství následně podalo obžalobu ke krajskému soudu v Ústí nad Labem pro zvlášť závažný zločin vraždy. 26letému muži hrozí trest odnětí svobody na 20 let, případně výjimečný trest. Mezi obviněným mužem a dítětem byl podle policie příbuzenský vztah. Předběžné výsledky toxikologického vyšetření navíc ukázaly, že muž byl v době činu pod vlivem alkoholu a drog. Po tragédii se část lidí z ubytovny odstěhovala a zhruba na 3 týdny byl v Drahomyšli klid. Problémy se ale následně začaly vracet. V polovině června mi místo starostka Majerová říkala, že tam policii zajíždí 3x až 4x denně.
0: Jaké další problémy obec s ubytovnou řešila?
1: Podle Majerové šlo například o hlasitou hudbu, konflikty, fyzické potyčky nebo ničení majetku. Po jedné z červnových hraček poblíž ubytovny obec podala trestní oznámení. V pokojích určených pro 2 až 3 lidi jich podle ní někdy bydlelo 6 nebo 7 a obec upozorňovala taky na děti, které údajně nechodily do školy. Situaci navíc komplikovalo časté stěhování ubytovaných. Než policie, hygienici nebo pracovníci OSPODu konkrétní případy začaly řešit, dotyční lidé už často bydleli jinde. Majerová mi proto řekla, že často naráželi na mantinely zákona.
0: Co má obec v plánu s ubytovnou po odkupu udělat?
1: Podle Majerové tam chtějí vybudovat menší komunitní centrum, 2 až 3 startovací byty pro mladé a dalších 10 až 12 bytů pro seniory se zajištěnou pečovatelskou službou. Nejprve ale budou muset objekt opravit. Ještě doplním, že majitel bude muset budovu obci předat prázdnou, tedy bez současných nájemníků.
0: Zjistila kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Jitka Zelenková tvrdí, bez lásky láska není a za pár vteřin tady máme 14:30, pokračuje úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a máme pro vás pravidelné kulturní tipy. Tradiční kroužkofesty na začátku školního roku probíhají dnes už od dopoledne ve dvou velkých městech u nás na Severu. V Ústí nad Labem najdete prezentaci spousty kroužků a bohatý doprovodný program na Kostelním náměstí u obchodního domu Fórum a za nákupním centrem Labe. V Lovosicích pak celý program probíhá v parku Sady pionýrů. Na obou místech máte čas ještě zhruba do 17 hodin tyto akce, tedy kroužkofesty, navštívit. Hudební odpoledne v zahradě základní umělecké školy Jirkov začne v 16 hodin a nabídne, jak jinak, promenádní koncert orchestru Red Dwarf Band základní umělecké školy. Těšit se můžete na jazz i swing, ale také na pop nebo filmové melodie. Na sever Čech opět dorazil Legiovlak. Expozice replik legionářských vagónů z let 1918 až 1920. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, teplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského ubytovacího a dvou plošinových vozů. V Ústí ve vlakové stanici Střekov si je můžete prohlédnout až do 11. září ve všední dny od 8 do 18 hodin o víkend od 9 do 19 hodin. Ve všední dny jsou komentované prohlídky ve 14 hodin, o víkendu pak každou celou. V Teplickém infocentru se dnes můžete zastavit na zahájení výstavy obrazů Antonína D. Obrazy stále nestárnou. Spoluzakladatel umělecké skupiny 75. Součástí zahájení bude i hudební doprovod a začátek je tedy v Teplickém infocentru v 16 hodin.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, i v této hodině krásný dueta Marie Rotrové, Karna Černocha, pár slov, pár kroků, pár ges. 14:39 je čas na dalšího slavného Severčicha. Dnes se s Milanem Knotkem vydáme na Liberecko. Milan Knotek nám představí spisovatele Miloslava Nevrlého.
1: Slavní Severočeši.
2: Napsal kultovní knihy a v Liberci je čestným občanem. Spisovatel, zoolog a skaut Miloslav Nevrlý je také znám pod přezdívkou Náčelník. Narodil se v roce 1933 v Praze. 3 roky po válce se jako 15-letý skaut zamiloval do ptáků. Ve volném čase je chodil chytat a kroužkovat. Pak je pouštěl, aby letěli tam, kam se sám kvůli komunistickému režimu nemohl dostat. Třeba do severských krajů ve Skandinávii, po kterých toužil. Nevrlý absolvoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Celý profesní život pak strávil v Libereckém muzeu, kde se stal vedoucím botanického oddělení. Studoval netopíry, chodil na výpravy a mapoval pomníčky Jizerských hor. Jeho nejvýznamnějším počinem je slavná kniha o Jizerských horách z roku 1976. Jedná se o směs historie, přírodopisu, místopisu, pověstí, osobních dojmů, starých příběhů a vyprávění o lidech, kteří v Jizerských horách žili. Právě způsob, jakým Nevrlý spojil faktografii s literaturou, z ní udělal kultovní knihu. Dočkala se už 4. vydání a dotisků. Od roku 1968 vedl Nevrlý společně s Milošem Zapletalem liberecký 12. skautský oddíl, později turistický oddíl mládeže. Své svěřence bral na výpravy do rumunských Karpat, kde mu říkali náčelník. Napsal o tom knihu Karpatské hry. Pak přišly další, Zašlá chuť morušek, Nejkrásnější sbírka, Chvály zadní země nebo Krištofovo údolí. V roce 2023 dostal Miloslav Nevrlý od prezidenta republiky medaili za zásluhy 1. stupně.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: No name, čím to je za 11 minut, je tady 15. hodina, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. O jednu třídu víc dnes otevřela Valdorfská mateřská škola v Turnově. Díky nové přístavbě se její kapacita zvýšila z 50 na 75 míst. O školku, která se řídí principy valdorfské pedagogiky, je mezi rodiči velký zájem. Právě proto město Turnov do nového pavilonu investovalo. Podívat se tam byla i naše redaktorka Jana Pavlíčková. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak mateřská školka funguje v Turnově Daliměřicích už od 70. let, ale až v roce 1997 se změnila na valdorfskou školku. Před 12 lety přišla další změna, to když vlastně původní takové obří budovy z dob socialismu nahradily nové, drobnější a na sebe navazující barevné pavilony. No a nová přístavba je teď ve stejném duchu, takže vlastně člověk ani na první pohled nepozná, která část je nová a která stará. Ostatně to byl i záměr celé koncepce, jak mi řekl architekt Boris Šonský.
2: To je jakási herní kostka, barevná herní kostka. Zároveň je to drobná stavba, která se dělí na ty části. A je to z důvodu toho, že jsme v rodinné zástavbě, aby jsme tady nevytvořili obrovský pavilon. Předtím tady vlastně byly tři takový obrovský Tesco domy s Eternitem a tak dále, jak to bylo. Takže šlo v té koncepci se přiblížit k tomu okolí a k vytvořit i něco, co je hravý, jednoduchý.
1: Ta nová přístavba přišla na 27,5 milionu korun, nicméně z toho Turnov platil jenom 10% a zbytek je z evropských dotací.
0: Usnadnila ta nová přístavba letošní zápisy do školky, že nebyl takový přetlak?
1: Ano, letos vlastně po mnoha letech nemusela školka nikoho odmítnout, jinak byl vždy počet těch zamítnutých žádostí obrovský, říká ředitelka valdorfské školky Petra Šorfová.
3: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem zájemcům. Jakože za těch 15 let se to nestalo. To je poprvé. Vlastně tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Měli jsme 50, teďka budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 70. Takže máme i nějaké volné místo ještě.
1: Nicméně to se ale zřejmě brzy zaplní, protože zájem mezi rodiči o alternativní druhy předškolního vzdělávání je stále velký. No a valdorfské školky jsou v Libereckém kraji jenom tři, shodou okolností tedy všechny na Semilsku. Kromě Turnova je to ještě v Rovensku pod Troskami a v Semilech, podotýká Petra Šorfová.
3: Tady vlastně po té revoluci byla hodně silná základna antropozofická, takže tady vznikly tři školky. Hodně dbáme na individuální přístup k dětem, přirozený vývoj dítěte a vždycky se snažíme co nejvíce naplňovat jeho potřeby v tom daném věku. Ze zákona je dáno, že plně naplněná třída je 24 dětí, takže bychom mohli mít i víc, ale vzhledem k tomu individuálnímu přístupu je vždycky lepší, když ta třída je kolem 20 dětí.
1: No a kromě valdorfské školky má Turnov ještě pět běžných mateřinek a jednu speciální pro děti se zdravotním handicapem a jejich celková kapacita je 611 míst a teď v nich je 532 dětí.
0: Zjistila liberecká kolegyně Jana Pavlíčková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Lesní hřbitov ve Vejprtech na Chomutovsku je novou kulturní památkou. Město Šluknov by mělo problémové sídliště Slunečnice vykoupit od majoritního vlastníka už za měsíc. Koaliční SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti plánované ministerstvem práce. Do večera převážně oblačno, na horách ojediněle slabší přehánky, k večeru se částečně vyčasí. Teploty dnes do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Lesní hřbitov ve Vejprtech na Chomutovsku je novou kulturní památkou v Ústeckém kraji. Jak na svém Facebooku dnes informovala ústecká pobočka Národního památkového ústavu, jeden z nejstarších hřbitovů svého druhu byl založený v letech 1907 až 8 podle návrhu městského stavitele France Petrmana. Byl vybudován jako citlivě začleněné pohřebiště do lesního prostředí. Podle ústecké pobočky památkového ústavu se dodneška zachovala původní urbanistická koncepce, včetně sítě cest ve tvaru kříže, výstavní hrobek a pestré zeleně. Památkově chráněné jsou i novogotická kaple, dům hrobníka, vstupní brány a ohradní zeď. Zhruba za měsíc by mělo město Šluknov vykoupit za 285 milionů korun problémové sídliště Slunečnice od jeho majoritního vlastníka. Potvrdil to nezávislý starosta Tomáš Kolonečný. Vláda už schválila memorandum mezi městem, krajem a třemi ministerstvy, které se budou na financování nebo sociální práci s tamními obyvateli podílet.
3: 200 milionů, o které už požádalo, dostane město z fondu Spravedlivé transformace. Samo se bude podílet 25 miliony a 30 dodá Ústecký kraj. Ministerstvo práce a sociálních věcí pak uvolní 30 milionů korun na sociální práci s tamními obyvateli. Těch zůstala na sídlišti podle radnice asi tisícovka. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Koaliční hnutí SPD se postavilo proti snížení podpory v nezaměstnanosti. Návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO včera schválila vláda. V prvních dvou měsících má podpora klesnout z 80% výdělku na 56%. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD ale nebyl návrh projednán na koaliční radě. Označuje to za trestání pracujících.
4: My i toto téma otevřeme na koaličním jednání, které bude v pondělí, protože aby pan ministr Juchelka z hnutí ANO tímto způsobem chtěli oni potrestat pracující lidi za to, že chvilku se ocitli v nezaměstnanosti, to mi teda připadá úplně špatně.
1: Podle ministerstva práce a sociálních věcí je pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora není potřebná. Na rozvodně nedaleko elektrárny Jänschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala agentura DPA. Podle ní objevili policisté několik improvizovaných výbušných a zápalných zařízení. Veřejnosti ale prý nehrozí žádné nebezpečí. Rozvodna už podle deníku Der Standard znovu obnovila provoz a státní kriminální úřad mezitím zahájil vyšetřování incidentu.
2: Počasí.
1: V noci převážně polojasno, více oblačnosti čekejte na severu kraje. Tam může i drobně zapršet. Noční teploty klesnou na 13 nebo 10 stupňů, na horách i k 8 stupňům Celsia. Zítra bude po ránu polojasno až oblačno, přes den bude převládat větší oblačnost a ojediněle slabší přehánky. Teploty zítra od 26 do 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na litoměřickém Mírovém náměstí policie řeší nehodu, při které se srazila dvě osobní auta. V Roudnické ulici Za Humny policisté dokumentují nehodu, při které nákladní auto narazilo do oplocení. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Po Pohodové odpoledne může pokračovat, stále vám přijeme příjemné úterý 1. září. Dolní žleb u Děčína je pro sportovce známý nejspíš jako místo, kde se leze na skále. Mezi pískovcovými věžemi se dnes ale chystá běžecký závod. Pokud rádi běháte, poslouchejte pozorně dál naše vysílání. Podíváme se také do Cítolip a v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Například zjistíte, kterému českému králi toto město dříve patřilo. A v kulturních typech nabídnu třeba zajímavý koncert nebo divadelní léto na Hněvíně a přidáme písničky, které nestárnou. Tentokrát od Petra Spáleného nebo Karla Gotta. Teď už ale Litvínovák dříve a teď Roudničák Martin Maxa.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Petr Spálený dospíval písničky, které nestárnou, a pokud máte pracovní dobu do 15 hodin, tak připomínám, už jste 11 minut měli být někde na cestě z práce domů. A my už teď pokračujeme v našem vysílání dalšími regionálními informacemi.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ski tým Dolní Žleb zve na tradiční prověrku plic nohou a pevné vůle. Ve městě dnes v 6:30 večer startuje už 18. ročník dolnožlebského tráku. Pro leckoho neznámý závod teď z Děčína představí náš severočeský stopař Robin Redich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Akci pořádá ski tým. Budou v létě potřeba lyže?
2: Lyže můžou zůstat doma, bude se běhat. Úplně stručně jde o nejkratší, ale nejintenzivnější běh do vrchu v Labském kaňonu. Aspoň tak ho představují pořadatelé. Prezident dolnožlebského poháru Vítě Moker a ředitel závodu František Moker. S ním jsem byl před chvílí trať závodu projít a vyznačit. Běží se po cestě, kterou místní znají jako Kamenku. Z Dolního Žlebu nahoru ke Koňskému kameni. Je to 810 metrů a závodníci překonají 117 výškových metrů. Prvních 200 metrů je takzvaně nakloněná rovina, jenom takové mírné stoupání, a posledních 50 metrů je úplně po rovině. Prostřední část je, jak řekl František Moker, nepříjemně do kopce.
0: Tak přiznám se, že jsem spocený už jenom když to poslouchám. Kde se ta myšlenka takového závodu zrodila?
2: Podle Františka Mokera mají v rodině a mezi blízkými sportovce, atlety, kteří chtěli takovou výzvu uspořádat sami pro sebe. Závodu se pak začali zúčastňovat i sportovci z jiných odvětví. Cyklisti, orientační běžci, triatlonisti, biatlonisti, plavci, kanoisti, veslaři. Například vítězem loňského trháku se v traťovém rekordu lehce přes 4 minuty stal Krištof Bogár, mistr světa v orientáku na horských kolech. Dnešní závod patří navíc do celého seriálu podobných běhů s názvem Dolnožlebský běžecký pohár.
0: Kolik tedy takových závodů dohromady je?
2: V současnosti má pohár 7 částí. V době, kdy seriál dávali pořadatelé dohromady, byla velká obliba dlouhých tratí. Chtěli tak nabídnout pohár během celé sezony pro běžce na kratších nebo středních tratích. Pohár tak začíná v únoru závodem Prolog. To je 900 metrů dlouhý závod, který končí během po schodech za domem číslo 94 v Dolním Žlebu. Například na konci května se běhá noční specialita. Zhruba 650 metrů dlouhý závod Za tmy, který končí na hřbitově. No a nejvíc účastníků, minulý rok to bylo zhruba 70, mívá běh Labským údolím. Je to i nejdelší běh, muži běží skoro 16 kilometrů, ženy necelých 8, a na začátku listopadu se chystá už jeho 53. ročník.
0: Říkám a zároveň láká náš kolega také běžec Robin Redich. Robine, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A u nás v hudebním programu v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever teď pokračuje nádherný duet Sarah Brightman a Andrea Bocelli.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 22 minut, to byl Voxel, brzy tady bude Palo Haber i s celým týmem pokračuje dnešní pohodové odpoledne. Kousek od Loun najdete městy s cítoliby a více informací nám o něm teď v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí prozradí Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Městy s cítoliby najdete asi 3,5 kilometru od města Louny. Na městských stránkách si můžeme přečíst, že písemné záznamy z roku 1325 se o cítolibech zmiňují jako o vesnici patřící králi. Tím králem byl Jan Lucemburský. Od konce 14. století patřila většina vesnice šlechtickému rodu Koldiců. Postavili v obci renesanční zámek, zřídili faru, školu a udělali z ní centrum panství. Na městy zbyly cítoliby povýšeny v roce 1879. Zámek Cítoliby byl postaven v roce 1665 na místě starší tvrze. Současná podoba je výsledkem několika přestaveb z 18. století. Mohlo by vás zajímat, že v roce 1813 byl na zámku zřízený lazaret pro raněné vojáky z bitvy u Chlumce na Ústecku. Zámek je od roku 1958 chráněný jako kulturní památka. Památkově chráněná je také vodárenská věž, která sloužila jako čerpací stanice pro potřeby zámeckého vodovodu. V přízemí stavby bylo vodní kolo, které pohánělo pumpu a ta čerpala vodu do nádrže v horním patře a dále do zámku. V 80. letech 19. století byla věž přestavěna tak, aby sloužila k bydlení. Dnes je v soukromém vlastnictví.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Hledáme signál.
1: Marek Ztracený, půl čtvrté, pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever a před námi jsou druhé dnešní tipy. A začneme v Teplicích, v Teplické botanické zahradě je do 15. září prodloužena výstava fotografií Jiřího Rajsiga, zachycující pouť skrze nejvyšší pohoří světa Himalaj. Spojit tak můžete návštěvu oblíbeného místa v Teplicích se zajímavou podívanou. Ve Varnsdorfu dnes můžete navštívit mateřskou školu s komunitní zahradou, ale pozor, nejde o akci v první školní den. Koncert Folková terapie bez bratří Nedvědů s Cibulkou začne v 19 hodin a jde o tradiční hudební setkání, které představuje zahraniční umělce, legendu japonského folku Hanakuso a jeho kamaráda Aulinga Seta. Jde o neformální punk-folkový večer v klidném komunitním prostředí s kytarami. Ode dneška až do pátku 4. září je v Mostě opět připraveno divadelní léto na Hněvíně. V programu je jedno z nejslavnějších dramat světového divadelnictví pro všechny vyznavače velkých příběhů a emocí Cyrano z Bergeracu. Příběh odvahy, lásky a cti doplní živá kapela, působivé šermířské souboje i silné emoce pod širým nebem v podání Městského divadla Most. Představení Cyrano z Bergeracu pak můžete až do pátku vidět každý večer, a to od 19 hodin.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Karel Gott zůstanu svůj písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď už 15 hodin a 39 minut. A my se vrátíme opět chvíli před koncem pohodového odpoledne do dopoledního pořadu Dáme řeč. Děti mají za sebou první školní den a to téma jsme probírali i v našem vysílání dopoledne a zaujalo i Evu z Litvínova.
1: Vzpomínám ráda na školu a na určitý učitele daleko víc než na některý jiný. Už to delší dobu, co jsem chodila na základní školu, tak jsem chtěla jenom říct, že opravdu záleží na tom učiteli, jak si podmaní ty žáky. A my jsme třeba měli výbornou učitelku na matematiku a geometrii. Paní učitelku Chotovou z Litvínova, která ještě žije. Je to bezvadná ženská, ta nás naučila, matematika tam mi zůstala doteď velkou láskou. Takže chtěla bych poděkovat všem učitelům, co jsem měla. Třeba do první třídy, když jsem šla, tak jsem měla paní učitelku Bartošovou. Jsou to takové věci, takové střípky, na které si vzpomenete, když vy vždycky něco vysíláte, tak si člověk uvědomí některé věci, které už dávno zapomněl nebo na ně nevzpomene. A jsem ráda, že ještě některý ty učitelé mezi námi jsou.
0: Zítra a v pořadu Dáme řeč, to bude téma, které přiznám se týká i hodně mě. Mnoho mužů si totiž pořizuje dítě až v pozdějším věku. V kolika letech je pro muže nejlepší čas na dítě? Kdy už je podle vás pozdě, kolik bylo vašemu tátovi, když jste se narodili vy, jaké výhody nebo nevýhody mají starší tátové? Volejte zítra po 9. hodině do pořadu Dáme řeč, anebo už teď pište na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz, po případě na Facebook České rozhlasu Severa. Teď už v pohodovém odpolední pokračuje zpěvačka Jennifer Rush. Stále příjemné úterý 1. září.

0: Rocker Brian Adams dospíval za 10 minut a pár drobných, už je tady 16. hodina, pokračuje a pomalu jde do finále dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Obyvatelé Litoměřic mají od dneška víc možností, jak se někam svést. Městskou hromadnou dopravu totiž doplní takzvaná poptávková doprava. Po městě je zadarmo, jako MHD, a do okolních obcí lidé zaplatí 15 korun. Jak to všechno funguje, probral v našem vysílání Zdeněk Lukesle s Gábinou Hauptfoglovou.
1: Tak nejdřív je potřeba mít v mobilu aplikaci Jede to a zaregistrovat se. Pak stačí vybrat jenom start, cíl a čas, který mi vyhovuje, a aplikace podle té zadané lokality navrhne nejbližší možný čas vyzvednutí. No, potom stačí dojít na takzvanou virtuální zastávku, to jsou tedy určité body, kde ta dodávka cestujícího vyzvedne. V téhle aplikaci si ale jízdu můžeme objednat nejenom na nejbližší dobu, ale třeba už na týden dopředu. Řidiči potom tu jízdu samotnou bude podle požadavků v aplikaci plánovat umělá inteligence.
2: Jak je to s časy? Dá se s poptávkovou dopravou jezdit kdykoliv?
1: No, nedá, to opravdu není taxík. Funguje pouze ve všedních dnech od 7 do 19 hodin. Město tak chce podle místostarosty Jiřího Adámka z Hnutí ANO umožnit větší pružnost veřejné dopravy.
2: Do jakých obcí tedy bude možné jezdit?
1: Tak za těch 15 korun se lidé svezou do Mlékojet, Žitenic, Mirejovic, Žalhostic, Trnovan a Michalovic. Po Litoměřicích je to, jak už si řekl, zadarmo a bez placení je vlastně možné dojet až k nákupnímu centru u Terezína.
2: A kolik za to všechno město zaplatí?
1: Podle mluvčí radnice Michaly Rosypalové to bude 5 až 6 milionů korun, bude záležet i na vytíženosti. Jedná se o 2 9-místné dodávky. Ta celková suma odhadovaná za rok je vlastně podle Rosypalové míň, než město stojí jedna klasická autobusová linka MHD. Ještě připomenu, že poptávková doprava funguje v Ústeckém kraji také ve Štětí. Tam od února nahradila městskou hromadnou dopravu.
2: My děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Odvolací soud dnes zmírnil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi trest v kauze ROP Severozápad, do vězení nepůjde. Meziboří u Litvínova vybudovalo u základní školy nové parkoviště. Policie žádá o spolupráci rodiče dětí, které navštívili relaxační salon Wellsense v Jablonci nad Nisou. Do večera převážně oblačno, na horách ojediněle slabší přehánky, k večeru se částečně vyjasní. Teploty dnes do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Odvolací soud dnes uložil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi za zneužití pravomoci v rozsáhlé kauze ROP Severozápad tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou, informovala o tom ČTK. Zmírnil tak prvoinstanční verdikt, podle kterého měl bývalý hejtman jít na 4 roky do vězení. Rozhodnutí je pravomocné. Součástí trestu je také peněžitý trest ve výši 300 tisíc korun a 5letý zákaz činnosti. Šulc má také Ústeckému kraji nahradit škodu ve výši zhruba 170 tisíc korun. Případ ROP Severozápad se týká rozdělování evropských dotací od května roku 2008 až září 2011. Spolu s dalšími obžalovanými Šulc podle státního zástupce manipuloval evropské dotace za 14 miliard korun. Odvoz dětí k základní škole v Meziboří u Litvínova usnadní nové parkovací plochy a také místo pro zastavení. Stavební firma už položila asfaltové povrchy, zbývá dokončit vodorovné dopravní značení. Podle místní radnice už by řidiči odvážející děti v ranní špičce neměli před školou komplikovat dopravu.
2: Před Meziborskou základní školou vzniklo celkem 10 parkovacích míst. Ta budou moci po ukončení vyučování využívat i místní obyvatelé. Novinkou je také záliv až pro 5 aut, kam rodiče bezpečně zajedou, vysadí děti a odjedou. Podle vedení města zaplatilo Meziboří za stavební úpravy zhruba 4 miliony korun. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Policisté kvůli probíhajícímu trestnímu řízení žádají rodiče dětí, které využívali služeb relaxačního a masážního salonu Wellsense v Jablonci nad Nisou, aby se jim ozvali. Na webu policie o tom dnes informoval krajský mluvčí policie Vojtěch Hrobovský bez dalších podrobností. Neznámí pachatelé se zřejmě pokusili o sabotáž elektrické rozvodny na východě Německa, potvrdila to společnost LEAG, která provozuje elektrárnu Jenševalde u hranic s Polskem. Na místě zasahují pyrotechnici. Policie dementovala původní zprávu serveru MAS, podle kterých elektrickou rozvodnu zasáhlo několik explozivních raket, zřejmě domácí výroby. Podle mluvčí policie v postupy se výbušné zařízení u rozvodny nacházelo, ale nevybuchlo. Ráno byl podle distributora krátký částečný výpadek proudu.
1: Počasí.
0: V noci převážně polojasno, více oblačnosti čekáme na severu kraje, kde může výjimečně drobně zapršet. Teploty klesnou na 13 nebo i 8 stupňů, to ale na horách. Zítra po ránu polojasno až oblačno, přes den větší oblačnost a ojediněle slabší přehánky. Teploty zítra do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústecké ulici Děčínská se u bývalých loděnic Svádov srazila 2 osobní auta. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy, poslechnout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všichni zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
3: Ano.
4: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
1: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1. Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze Skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Alojse Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vedký dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouct si bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Baloonem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách.
1: Ano, ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No, no. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historiku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderoby Jirka říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. bylo určený datum, přišel jsem tam. V předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane Přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Mařenko, podrž panu Přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavé. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Jo, to byl pohádkový kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkal, pane Přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu Přeučilovi, já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala, když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To je, jak rád by slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMS-kou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zorňocká.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosím bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal, kdo pak to je.
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda Orlický hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teďko tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se a ještě jeden hlas od koho a komu.
6: My vás podhoří Orlických hory ještě jedno, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil podpatkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balón mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balón po ztrátě alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
4: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, no, na co to bylo?
4: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
4: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
4: Jo, chodil jsem do tanečních. No, no. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních. Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
4: Ne.
2: Někteří to tak měli.
4: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže tak už tehdy jste to takhle bral?
4: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
4: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
4: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach, a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí.
4: Ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Je to Humoriáda. Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko, jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic, jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha. No. A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, přitom lich raději nemluvme, ano. A jak si tady vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco spolu?
2: My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam se mi poznal jako no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Mm-hmm. Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do Českých Budějovic, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásím. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, kurvasta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstít se armádě. Roto, roto, roto, kurvasta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno párty. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány, buď do kolonky A nebo B. Humor, mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko, Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A odkud se k nám připojíte do Humoriády a hlasujete? Ptáme se Synem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím
3: do Kopřivnice. Ano.
1: Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchu a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tedy Tce Němcové bod v této chvíli, kam přibude další.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8 asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Těm pohybovým kreacím, vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Victoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano.
3: Jo, ano.
7: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90.
8: No.
9: Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanželé.
10: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanželé.
8: Počkejte,
9: jsme...
8: tak, aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste ho vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
8: bylo to hrozný, jo?
9: Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale... Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda. Protože jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla
9: Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale on, vlastně byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže
9: absolutní.
8: Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. To není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím. Jako,
9: já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba, to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku,
1: ano.
3: Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel
1: ano.
3: Říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Vávra.
1: Takže mu vzdávám mu hold takhle ještě ano. Po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, a nebo si poslechneme Františka Ringočecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMS-kaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kice Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeušila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, jo?
3: Že jsou sebekritičtější, ano, myslíte ano, ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi. No, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký informace. Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takovej docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhla, to si jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít v okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek...

0: mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Já vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona vstala, otevřela okno. A pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
1: Říkala, vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
0: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla. A pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávrovi Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová Rýzerka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
2: Humoriáda. Děkujeme kolegyni Němcové, děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
3: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se svojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: jasná!
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Do opravené školy se po dvou letech vrací studenti ústecké průmyslovky. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. České vrtulníky vyslané na pomoc s hašením požárů v Srbsku se vrátily zpět do Česka. Do večera převážně oblačno, na horách ojediněle přehánky, k večeru se ještě částečně vyjasní. Teploty stále i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Žáci střední průmyslové školy v Ústí nad Labem nastoupili dnes do opravené budovy v sídlišti Stříbrníky. Předchozí dva roky se učili v náhradních prostorách. Přestavba přišla Ústecký kraj na téměř 600 milionů korun. Z původního objektu zbyl jenom skelet. Opravená je i sportovní hala nebo jídelna a obnovené je také atrium, říká stavbyvedoucí Jakub Flanderka.
4: Původně to bylo komplet zarostlý s tím, že bylo v plánu to kompletně zrekonstruovat a dát to do momentální podoby, kdy je to možné i využít pro nějaké venkovní akce, případně venkovní učení, nějakou formou i jako aktivity, aby to bylo zábavnější.
2: Policie pátrá po 52-leté Michaele Markové. Naposledy ji svědci viděli v neděli večer u Hraspenavy na Liberecku. Poslední zprávu o sobě podala v pondělí večer. Pohybovala se na černožlutém elektrokole a používá bílou helmu. Žena je 182 cm vysoká, hubené postavy, má dlouhé prošedivělé vlasy spletené do dredů a umělý chrup. Na sobě může mít světle modrou mikinu. S jakýmikoliv informacemi kontaktujte policii na lince 158. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili tři nelegální varny, také více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba také na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, řekl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
5: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhán na zemi.
2: Čeští hasiči se vrátili z mise v Srbsku, kde pomáhali s hašením rozsáhlých lesních požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Díky zlepšení situace už tam podle něho nejsou zapotřebí. Jeden ze dvou vyslaných vrtulníků Black Hawk s posádkou dopoledne přistál na letišti v Přerově. První se do republiky vrátil už o víkendu. Během nasazení v balkánské zemi oba stroje provedly celkem 88 schozů vody z bambivaků.
3: Počasí.
2: V noci převážně polojasno, více oblačnosti čekáme na severu kraje, kde může výjimečně i drobně zapršet. Teploty klesnou na 13 nebo 10 stupňů, na horách i k 8 stupňům Celsia. Zítra čekejte po ránu polojasno až oblačno, přes den bude převládat velká oblačnost a ojediněle slabší přehánky. Teploty zítra do 26 stupňů, na horách do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 za 41,5 kilometrem ve směru na Německo pozor na odstavenou dodávku s poruchou. Na silnici 257 od obce Kozly na Žichov na Mostecku omezuje provoz nehoda osobní auto v příkopě. A v Litoměřické ulici Želetická se u křižovatky od Mlékojet srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Další informace hlavně ze severu Čech nás čekají v této hodině. Na Českém rozhlase Sever začíná Den v kraji.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Regionální informace teď pro nás má František Janačík.
2: Začal nový školní rok a do prvních tříd dnes nastoupilo podle Asociace základních škol přibližně 115 000 dětí. Někteří školáci v Ústeckém kraji ale ještě mají volno. Například do základní školy Koperníkova v Teplicích přišli jen prvňáčci. Jak vysvětlil ředitel Martin Domín, kvůli dokončovaným opravám mají školáci od druhé třídy výš dorazit až 14. září. Teď mají mimořádné prázdniny, schválené ministerstvem školství.
3: Škola je zavřená vlastně 3 měsíce. Ale pro prvňáčky jsme připravili takový zvláštní režim ve školní družině, která je v provozu už od 1. září.
2: Podobně začal školní rok žákům ze základní školy Mírová v Ústí nad Labem. Město tam začíná s kompletní rekonstrukcí a prvňáci dnes nastoupili do náhradních prostor v bývalém gymnáziu stavbařů. V 6:30 večer startuje v Dolním Žlebu v Labském kaňonu na Děčínsku závod v běhu do skutečně extrémního vrchu. Dolnožlebský trhák se koná už po 18. Jak už za několik minut uslyšíte od našeho regionálního stopaře Robina Rericha, od břehu Labe se vybíhá pískovcovým podložím prudkým svahem mezi skalami. Trasa měří 810 metrů a převýšení je 117 metrů. Obyvatelé Litoměřic a blízkých obcí mohou ode dneška využívat takzvanou poptávkovou dopravu. Lidé si jízdu můžou objednat předem přes aplikaci Jedeto do míst, kam nezajíždí městské autobusy. Po městě až k obchodům za Terezínským kruhovým objezdem je to zdarma. Za cestu do okolních obcí, jako třeba do Mlékojet, Žitenic, Trnovan nebo Žalhostic, stojí jízdenka 15 korun. Odvolací soud dnes zmírnil trest bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi. Za zneužití pravomoci v rozsáhlé kauze ROP Severozápad mu soud uložil pravomocný 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou. Jak dnes informovala Česká tisková kancelář, soud zmírnil původní verdikt, podle kterého měl bývalý hejtman Šulc jít do vězení na 4 roky. V součástí výroku jsou také peněžitý trest 300 000 korun, 5letý zákaz činnosti a náhrada škody Ústeckému kraji ve výši 170 000 korun. Lesní hřbitov ve Vejprtech na Chomutovsku je novou kulturní památkou v Ústeckém kraji. Jak dnes na svém Facebooku informovala ústecká pobočka Národního památkového ústavu, jeden z nejstarších hřbitovů svého druhu byl založený na sklonku rakousko-uherského mocnářství v letech 1907 až 8.
1: Severočeské aktuální informace si pro nás připravil František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Karel Zich v dnešním pořadu Den v kraji, 17 hodin a 14 minut. Stále hezké úterní odpoledne. Sportovní, technický nebo umělecký kroužek? Tuhle otázku svým dětem v těchto dnech dává asi řada rodičů. Inspirovat se dnes mohli při přehlídce opravdu rozmanitých aktivit, třeba na kroužku festu v Ústí nad Labem u obchodního centra Fórum.
1: Každý rok ji navštěvujeme, líbí se nám tady, je to velká jakoby škála kroužků v Ústí nad Labem. Projdeme všechny ty kroužky, že jo, tady podíváme se, co zase pro holky, nějaký tancování nebo zpěv nebo něco takového. Určitě si tady každý něco najde.
2: Vybírala mezi kroužky Monika Roulová s dětmi. A právě to je hlavní cíl kroužkofestu, řekla za organizátory Lea Hoskovcová.
3: Je to vlastně proto, aby si ty děti, když jdou na první den školy, tak aby si mohli vybrat vlastně kroužek, který je bude bavit.
2: Zájemci si mohli vybrat z řady sportů. Nechyběl hokej, parkour nebo tanec.
3: Jsou tady i třeba jazykový kurzy, anebo se tady můžou vlastně zkusit i fruit bike, kde jízdou na kole, tak si vytvoří svůj vlastní drink.
2: A kolik tak očekáváte lidí?
3: Třeba kolem 2-3 tisíc.
2: U stánku Asociace školní sportovní ligy byla i Michaela Nováková.
4: Snažíme se vytvořit a vybudovat školní sportovní týmy přímo na konkrétních základních školách. Obecně co je problém, většina dětí, když přechází na druhý stupeň, ztrácí zájem o sport. U našeho stánku se děti můžou podívat, jak by třeba vypadaly jejich sportovní dresy, najdou tam letáček, jak by mohla vypadat cesta jejich školního sportovního týmu.
2: A Daniela Flégerová představila parkour.
5: Vlastně jsme parkouroví gymnasti, takže předvádíme různý salta, tríčky, hvězdy. Ukazujeme dětem pohyb, který v dnešní době už moc nikde nevidíte.
2: Pořadatelka Lea Hoskovcová byla se zájmem lidí spokojená.
3: Lidí je tady opravdu dost, všichni se zkouší různé kroužky a myslím si, že i pro ty kroužky je to výhoda, protože si tady můžu udělat vlastně nábor a myslím si, že to má za mě určitě úspěch.
2: Řekla na závěr Lea Hoskovcová z Ústí nad Labem, Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Lovosický házenkářský klub oslavil 60 let své existence. Do nové sezony vstupuje s novým trenérem. Proč je házená v Lovosicích tak úspěšná a populární? Jak se klubu daří schánět peníze? A jakou podporu mu dává město? Jaká očekávání musí naplnit nový trenér? Na to se budeme ptát ředitele házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěcha Srby. Už tento čtvrtek po půl šesté.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Lucie Bílá, Petr Habka, dívám se, 17 hodin 24 minut pokračuje Den v kraji, jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A o počasí si dnes budeme povídat s meteorologem Martinem Hinčicou, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to odpoledne teď vypadá na severu Čech a co se nám bude dít ještě později večer a v noci?
2: Aktuálně máme převážně polojasnou oblohu, takže odpoledne té oblačnosti bylo dost, ale teď nám celkem rychle začala ubývat. No a během noci bude nadále převažovat polojasná obloha s tím, že více oblačnosti bude hlavně ve Šluknovském výběžku, kde může být oblačno až zataženo. A i během noci, i právě v tom Šluknovském výběžku se můžou vyskytnout slabé přehánky. Nejnižší noční teploty je o něco chladnější než dnes, takže mezi 13 až 10 stupni Celsia, no a ten aktuální mírný vítr bude během noci slábnout.
0: Pojďme si říct také něco o středě 2. září.
2: Tak zítřek bude začínat s malou oblačností, očekáváme, že po ránu bude slunečno, polojasno nebo oblačno, ale již během dopolední hodin bude té oblačnosti přibývat a přes den pak bude převážně větší oblačnost, velká oblačnost. A na severu kraje zítra opět v tom Šluknovském výběžku je malá šance na slabou přehánku, ale opět to nebude nic významného, takže se dá říct, že jak noc, tak zítřek budou srážkově zanedbatelné. A nejvyšší denní teploty zítra ještě o stupínek vyšší než dnes, takže si myslím, že příjemný 23 až 26 stupňů Celsia mnohé posluchače potěší.
0: Moc krát děkuji za předpověď a někdy příště naslyšenou.
2: Přeju moc pěkný den, naslyšenou.

0: Eric Clapton za moment, Věra Martinová, skoro 2 minuty po 5:30, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Ski tým Dolní žleb zve na tradiční prověrku plic nohou a pevné vůle. Ve městě dnes v 6:30 večer startuje už 18. ročník dolnožlebského trháku. Pro Leckoho neznámý závod teď z Děčína představí náš severočeský stopař Robin Rady. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Akci pořádá ski tým. Budou v létě potřeba lyže?
1: Lyže můžou zůstat doma, bude se běhat. Úplně stručně jde o nejkratší, ale nejintenzivnější běh do vrchu v Labském kaňonu. Aspoň tak ho představují pořadatelé. Prezident dolnožlebského poháru Vítě Moker a ředitel závodu František Moker. S ním jsem byl před chvílí trať závodu projít a vyznačit. Běží se po cestě, kterou místní znají jako Kamenku. Z Dolního žlebu nahoru ke Koňskému kameni. Je to 810 metrů a závodníci překonají 117 výškových metrů. Prvních 200 metrů je takzvaně nakloněná rovina, jenom takové mírné stoupání, a posledních 50 metrů je úplně po rovině. Prostřední část je, jak řekl František Moker, nepříjemně do kopce.
0: Tak přiznám se, že jsem spocený už jenom když to poslouchám. Kde se ta myšlenka takového závodu zrodila?
1: Podle Františka Mokera mají v rodině a mezi blízkými sportovce, atlety, kteří chtěli takovou výzvu uspořádat sami pro sebe. Závodu se pak začali zúčastňovat i sportovci z jiných odvětví. Cyklisti, orientační běžci, triatlonisti, biatlonisti, plavci, kanoisti, veslaři. Například vítězem loňského trháku se v traťovém rekordu lehce přes 4 minuty stal Krištof Bogár, mistr světa v orientáku na horských kolech. Dnešní závod patří navíc do celého seriálu podobných běhů s názvem Dolnožlebský běžecký pohár.
0: Kolik tedy takových závodů dohromady je?
1: V současnosti má pohár 7 částí. V době, kdy seriál dávali pořadatelé dohromady, byla velká obliba dlouhých tratí. Chtěli tak nabídnout pohár během celé sezony pro běžce na kratších nebo středních tratích. Pohár tak začíná v únoru závodem Prolog. To je 900 metrů dlouhý závod, který končí během po schodech za domem číslo 94 v Dolním žlebu. Například na konci května se běhá noční specialita. Zhruba 650 metrů dlouhý závod Za tmy, který končí na hřbitově. No a nejvíc účastníků, minulý rok to bylo zhruba 70, mívá běh Labským údolím. Je to i nejdelší běh, muži běží skoro 16 kilometrů, ženy necelých 8 a na začátku listopadu se chystá už jeho 53. ročník.
0: Říkám a zároveň láká náš kolega také běžec Robin Rerich. Robine, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Regionální stopař.

0: Naladili jste si Český rozhlas Sever, pokračuje úterní den v kraji. O možném odkupu problémové ubytovny v Drahomyšli na Žatecku budou dnes od 19 hodin jednat zastupitelé obce Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá. Budovu chtějí získat po několika měsících sporů a problémů s jejím provozem. Více podrobností má pro nás kolegyně Kateřina Kučerová.
1: Hezké odpoledne.
0: Kateřino, za jakou cenu může tedy obec ubytovnu získat?
1: Obec se podle nezávislé místostarostky Michaely Majerové dohodla s majiteli na 7 milionech 600 tisících korunách. Ještě v březnu přitom majitelé chtěli objekt prodat za 30 milionů. Takovou cenu obec tehdy odmítla a nechala si udělat vlastní odhad, na který pak majitelé přistoupili. Dnes se tedy dozvíme, jestli obec ubytovnu skutečně odkoupí.
0: Jaké další problémy obec ubytovnou řešila?
1: V polovině června mi místostarostka Majerová říkala, že tam policii zajíždí 3x až 4x denně. Šlo například o hlasitou hudbu, konflikty, fyzické potyčky nebo ničení majetku. Po jedné z červnových raček poblíž ubytovny obec podala trestní oznámení. V pokojích určených pro 2 až 3 lidi jich podle ní někdy bydlelo 6 nebo 7 a obec upozorňovala taky na děti, které údajně nechodily do školy. Situaci navíc komplikovalo časté stěhování ubytovaných. Než policie, hygienici nebo pracovníci OSPODu konkrétní případy začaly řešit, dotyční lidé už často bydleli jinde. Majerová mi proto řekla, že často naráželi na mantinely zákona.
0: Co má obec v plánu s ubytovnou po odkupu udělat?
1: Podle Majerové tam chtějí vybudovat menší komunitní centrum, 2 až 3 startovací byty pro mladé a dalších 10 až 12 bytů pro seniory se zajištěnou pečovatelskou službou. Nejprve ale budou muset objekt opravit. Ještě doplním, že majitel bude muset budovu obci předat prázdnou, tedy bez současných nájemníků.
0: Zjistila kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 47 minut posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní Den v kraji. Basketbalistu Děčína Tomáše Pomykálka čeká už 21. sezona v české nejvyšší soutěži a nezmar tuzemských palubovek konec kariéry ještě neplánuje. V minulém ročníku odehrál 45 zápasů, ve kterých na hřišti strávil více než 23 minut.
1: Občas na něj houknou dětku. 37-letý Louhan ale rozhodně do penze ještě nemíří.
2: Byl to vždycky fešter, ten mi říkal jenom dětku v podstatě, ale byl jako asi jediný, i když teď jako občas se to tam jako občas se to někde ozve, ale takhle to už mi říkali, jako když mi bylo 30 asi, takže pro mě to je spíš motivační, než by mě to uráželo nějakým způsobem.
1: Usmívá se Tomáš Pomykálek, ten pořád stačí o mnoho let mladším spoluhráčům a protihráčům.
2: Nic se nezměnilo, pořád mě baví ty výzvy, protože samozřejmě, když se člověk podívá třeba na náš tým, kdy prostě tady jsme já, Vio, pak je Honza Štěrba, který je asi 95. ročník a pak je najednou skok a jsme tady až ročník někde 2005, když teď neberu teda cizince, tak mě baví jako pořád jim ještě jako, nebo sám sobě jako dokazovat, že ještě pořád na to jako mám. A pro mě to je i motivace jako i všem ostatním, jako že prostě jo, tak prostě neříkám, že už mi není jako 25, je mi trošku víc, ale pořád jako chci cítit to, že jsem platný.
1: A to pořád Pomykálek je. V Děčíně dělá kapitána, na hřišti pobývá déle než půl zápasu, v minulé sezóně zaznamenal v průměru 9 bodů na utkání.
2: Když se člověk podívá na, jako do historie, v kolika těch hráčů,

0: jako loni vydrží prostě celou sezónu. No. Samozřejmě beru i nějaký doplňky, beru i na nějakou výživu, jakoby na elasticitu a takovýhle, takže jako snažím se, abych samozřejmě takový to protahování, prevence, v podstatě všechno, co to nějakým způsobem jako obnáší.
1: Prozradil Tomáš Pomykálek, nestárnoucí kapitán ligových basketbalistů Děčína. David Kalvas, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Úterní 1. zářijový den v kraji na Českém rozhlase Sever je už minulosti. Já se musím rozloučit, ještě připomenu, že svátek slaví Linda a Samuel. Přeji ještě jednou všechno nejlepší a po 18. hodině můžete nechat zahrát třeba i těm, které máte rádi, k narozeninám a tak dále. A bude tady Míra Tartárek a písničky na přání. Já vám přeji krásný zbytek dnešního dne a zítra odpoledne naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Vládní návrh rozpočtu kritizují koaliční partneři Motoristé sobě i hnutí SPD. Ústí nad Labem prověří možnost stavby druhé ledové plochy. Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů, nejvícekrát v historii měření. V noci převážně polojasno, na severu kraje může i výjimečně drobně zapršet, teploty klesnou i k 8 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Oba koaliční partneři hnutí ANO ve vládě se vymezili vůči návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jak motoristům sobě, tak SPD vadí hlavně navrhovaná výše schodku 389 miliard korun. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD je možné ušetřit hlavně na dávkách cizinců, včetně Ukrajincům. Jejich vyplácení chce zastavit stejně jako financování nevládních organizací.
3: My jsme o tom finálním čísle informováni nebyli. Já jsem byl informován o rámci a doufal jsem, že to bude méně. My v každém případě příští týden máme v pondělí večer koaliční radu, takže to je, myslím, že první platforma, kde o tom budeme mluvit, a následně je poslanecký klub.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristům se má ve čtvrtek kvůli rozpočtu sejít s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Chce mu navrhnout řadu opatření a pokud se podle svých slov alespoň z části neschodnou, budou mít motoristé velký problém schodek podpořit. Spolek Northwest Hunters představil ústeckým zastupitelům návrh areálu s druhou ledovou plochou vedle zimního stadionu. Přípravu chce do stavebního povolení platit sám. Podle odhadu, který si nechal zpracovat náměstek primátora Michal Mor z SPD, by stavba vyšla na 1,5 miliardy korun. Spolek odhaduje náklady na 600 až 700 milionů. Počítá se se spoluprací města. Přestože zastupitelé záměr přijali, zástupce spolku Jakub Zavoral váhá.
4: Já teď upřímně po tomto zastupitelstvu nevím. Pravděpodobně budeme pokračovat v přípravě, ale některé reakce mě donutí o tom jako více přemýšlet, protože je to samozřejmě spousta vynaložených finančních prostředků.
2: Radní mají možné varianty řešení předložit zastupitelstvu do konce ledna příštího roku. Oldřichov v Hájích na Liberecku má ode dneška novou vlastní školu. Před 46 lety ji tam zrušil tehdejší okresní národní výbor. Se záměrem školu obnovit přišla obec před 3 roky, když sousední škola v Mníšku vypověděla Oldřichovu spádovost. Děti tak museli jezdit do Liberce, Chrastavy nebo Raspenavy. Obnovená škola funguje jako malotřídka. Letos jen s první třídou, další ročníky se postupně naplní v následujících letech, řekla to ředitelka školy Jana Pospíšilová. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě 1 miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil dnes s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30-leté vězení. Všichni vinu odmítají.
1: Počasí.
2: V noci převážně polojasno, více oblačnosti čekáme na severu kraje, kde může výjimečně drobně zapršet. Teploty klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách i k 8 stupňům Celsia. Zítra bude po ránu polojasno až oblačno, přes den velká oblačnost a ojediněle slabší přehánky. Teploty zítra ale vystoupí na 23 nebo i 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Lounech silničáři pracují ve Vladimírské ulici, vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh a v opačném směru platí objížďka. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

byli Marie Rotrová a Pavel Bobek s písničkou Znáš mě nejlíp. Na Českém rozhlasu se Ver dohrála další z těch, které nestárnou. Pěkný podvečer vám od mikrofonu už také přeje Miroslav Tartárek a také už jsou tady dnešní druhé písničky na přání. Že posloucháte poprvé po dlouhé době, zapomněli jste, neznáte kontakty, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu do studia to je 475 212 212 anebo si o písničku napište a to buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho přání. A nebo tady také mám e-mail, ta adresa ta je zahrajte@rozhlas.cz. To byly kontakty do písniček na přání a nás už čeká ta první, k ní tady mám SMSku. Zdravím pro pohodu Anetu Langerovou a písničku Malá mořská víla. Díky, Miluška.

0: Aneta Langerová, Malá mocská víla, jsou tady písničky na přání a já už teď ve vysílání nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná první posluchačka po 18. hodině a tou je paní Lenka z Lovosic. Pamatuju si to dobře, já vás zdravím.
1: Ano.
0: Hezký podvečer.
1: Tak dobrý, hezký podvečer i vám.
0: Děkuji, my jsme tam teď vybrali spolu jednu takovou legendární skladbu od jedné české legendární kapely. Tak co pěkného a komu? Zahrajeme.
1: Bylo by to od Olympiku Želva.
0: Dobře, tak to mám správně nachystané.
1: Bylo by to pro moji kamarádku Martinku.
0: Ano.
1: Pro mojeho kamaráda Míšu. A vám všem do rádia.
0: Tak mi moc děkujeme. A i pro vás od nás a ode mě, jo?
1: Ano.
0: Olympik, Želva, mějte se krásně a naslyšení.

0: To je tedy skupina Olympic a napřání s písničkou Želva. No ale my se s tou další skladbou vypravíme do 80. let, do zahraničí. No a po telefonních linkách nás teď čeká výlet do Prahy Nuslí. Tam je u telefonu paní Jarmila. Já vás vítám, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Mirečku.
0: Tak vy jste vybrala, jak jsem říkal, moc hezkou písničku z 80. let. Co to bude pěkného a komu?
1: Tak bude zpívat Lionel Richie. A ano. Písnička se jmenuje Say You, Say Me.
0: Dobře, a koho potěšíme tou písničkou?
1: Písničku pošlu Květě na Vysokou s Romanem a Jirkou. Potom bych tu písničku poslala Marušce z Chomutova, paní Milence z Českého ráje, tu srdečně zdravím. A potom bych tu písničku poslala Honzovi z Vlkavy a jeho mamince, a Pavlovi z Kostelce nad Labem.
0: A také vám samozřejmě. No a písnička, která má...
1: A vám samozřejmě, jo, Mirečku, děkuji, i pro vás je ta písnička.
0: Děkuji
1: a
0: moc. No a písnička se hezkým názvem, když to přeložíme, řekni ty, řekni já, tady Say You, Say Me, a tady je Lionel Richie. Tak hezké pokračování týdne, ona vlastně už je úterý a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lionel Richie a písnička, která se jmenovala Say You, Say Me. No ale teď zase trochu změníme hudební žánr. No a také tady mám na telefonu po dvou posluchačkách prvního posluchače. A tím je Honza z Vlkavy. Honzo, zdravím. Hezký podvečer, vítám vás ve vysílání.
1: Krásný úterní podvečer od Stánku, zdravím všechny posluchači i vás, Míro.
0: Děkuju moc. Tak co pěkné, už jsem naznačil.
1: Dneska bych chtěl poslat nebo nechat zahrát písničku od Žalmana spol. Má Lady je víno.
0: Ano, bude tam.
1: Kterou posílám Švadlence Božence do Žadce, Hanice a Harimu do Bíliny, Jarmilce do Nosby, která volala před chvilku, takže taky díky za krásnou písničku. No samozřejmě tady všem Vlkavákům, který tady sedí, včetně moje maminky, která to tady opět všechno bedlivě sleduje.
0: A já také zdravím samozřejmě.
1: Tak,
0: tak Žalmana spol a písnička, která se od ní hraje méně, ale je dobře, že jste ji vybral.
1: Je nádherná.
0: Má Lady nádherná. Je víno se jmenuje. Tak vám, ať se tam hezky poslouchá, ať už si tam užíváte u vína nebo u něčeho jiného. A zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Díky, Míro, hezký večer, naschle, děkuju.

0: Kalmana spol, má Lady je víno, se tady zpívalo, co se tady bude zpívat dál, záhy se všichni dozvíte a dozvíme a také už tady mám na telefonu další, tentokrát je posluchačku, konkrétně po velmi, velmi dlouhé době ve vysílání, vítám a paní Vlastu z Roudnice nad Labem, dobrý den, dobrý podvečer.
1: Dobrý den, pane Míro.
0: Tak my jsme tam společně nachystali písničku, pro koho že bude, já potom řeknu jaká.
1: Bude pro moji dceru Irenku Brindovou.
0: Ano.
1: K jejím narozeninám.
0: Jo, k narozeninám. Popřejete takhle všechno nejlepší přes nás?
1: Všechno nejlepší. Hlavně, co jí povede ten výlet.
0: Ano, můžu prozradit, vy jste mi to naznačila už mimo vysílání, že ano. Se chystá do Irska na Krise.
1: Do Irska, do Dublinu.
0: Jo,
1: na
0: jo.
1: Koncert právě toho Krise.
0: Krise Normana, neboli frontmana Smokey, kterou teď slyšíme zpívat v písničce, kterou si ona vybrala, že jí zdravím také. Písnička se jmenuje Don't Play Rock and Roll to Me. Takže jí zdravím vás také a věřím, že zase někdy dřív než za rok se uslyšíme. Jo? Budu se těšit. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: A děkuji moc. Nashledanou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Tohle tady skupina Smokey a Don't Play Your Rock and Roll to Me. No a my se teď s další písničkou zase vrátíme na naší domácí hudební scénu. Za další, tentokrát je českou legendou. A no ještě předtím také další z telefonátů. Ve vysílání vítám posluchače Pavla z Kostelce nad Labem. Halo, halo, slyšíme se. Hezký podvečer.
1: Slyšíme se, hezký večer, Míro. Děkuju moc za spojení. Jsem velmi rád, že vás po delší době slyším osobně.
0: Já jsem rád, že se vám to povedlo.
1: A byl bych velmi rád, jestli bychom tuhle písničku věnovali za prvým mým dvou vnučkám, který měli dneska první krok zase do té školní docházky.
0: Ano.
1: A pak bych chtěl to použil poslat jako vzpomínku na mýho kamaráda z mládí, z vojny, který mi umřel, napsala mi jeho žena parte, tak jsem to chtěl dát jako jeho, na jeho vzpomínku, že on rád byl turista, tak
0: Proto tuhle písničku, abyste na něj zaspomínal, s písničkou od Pavla Bobka Krajem já šel, souhlasí to, nastavil jsem to správně.
1: No, chtěl bych ještě Božence do Žadce a Jarmile do Nusí, to jsou takový stálice na moje odezvy.
0: Také zdravíme a i vám a až se hezky vzpomíná teď ten Pavel Bobek a naslyšenou.
1: Děkuju moc, hezký večer.
0: Vám také.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

originále Beatles From Me To You a tohle to byla ta česká verze od Kai Gotta z roku 64 nebo 65, tuším, písnička, která se jmenovala Adresát neznámý. Stále jsou tady písničky na přání, za chvíličku zkusíme další telefonáty, ale já tady mám teď také nachystanou SMSku a to s tímto textem. Zdravíme všechny posluchače a prosíme, zahrajte našemu bratrovi Radimovi Midárkovi z Lysé osady ke kulatým narozeninám písničku Lesní manekín od skupiny Katapult. Děkujem. Tak tady to je.

0: písnička, kterou jsme hráli k narozeninám, tak to byla skupina Katapult a písnička s názvem Lesní manekín a já myslím, že i s vtipným textem. No ale pokračujeme, já tady mám teď na telefonu i posluchače, který se mi svěřil, že se dovolal úplně poprvé. Já jsem rád, že se to panu Josefovi z Děčína povedlo. Hezký podvečer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jakouže další písničku tady pustíme v našem vysílání?
1: Karla Kryla, Vrstičku zavejí hry vrátka k výročí 21. srpna.
0: Dobře, tak dodatečně.
1: Na to tak nějak zapomněli. A pro ty, kteří to nezažili, tak jako připomenutí, že svoboda a demokracie není jen tak a není zadarmo.
0: Přesně. Tak jo, díky za zavolání a teď už ten Karel Kryla, písnička také legendární, dá se říci. Tak zase někdy u nás, naslyšenou, ať to vyjde.

Karel Kryl, bratříčku, zavírají vrátka, vy posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady stále písničky na přání a po telefonátu tady mám teď zase před sebou další z vašich SMSek. Hezký podvečer pro všechny posluchače a do Českého rozhlasu Sever přeje děda Radim Kocourek od Lysé osady. Rád bych nechal zahrát svým dvěma vnučkám Martičce a Marušce Na cestu do P, tady asi do Prahy. Víc textu nepřišlo, tak snad se bude líbit písnička, kterou jsem tady vybral já. Marek Ztracený a Léto 95.

Pomalu se nám blíží 19 hodin, ale ještě alespoň jednu SMSku zvládnu a zvládneme. Tak co se tady píše? Dobrý večer, prosíme pro Hanku a Hinka od Teplic, italskou skupinu Ricche Poveri a čau Italii, čau amore, buona serata, zdraví ústečtí kamarádi. A já také přeji hezký večer a teď už ta Itálie.

0: Rytě povery, čau Itali, čau Amore a písničky na přání pomalu končí. Další tady budou zase zítra po 12. nebo po 18. hodině. I dál mějte krásný podvečer, vlastně už večer, a zítra se i v poledne těším na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Česko se má podle prezidenta Pavla zaměřit na zmenšování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Soud potvrdil trest bývalému hejtmanovi Schulzovi. Do vězení ale nepůjde. Za srpnovým útokem na letiště v německém Lipsku stálo podle Německa Rusko. V noci převážně polojasno, na severu kraje může výjimečně drobně zapršet, teploty klesnou i k 8 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Řekl to dnes při návštěvě na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové daně podle něho neodpovídají stavu samosprávy a také ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena pravidla přes 20 let a už se kvůli tomu zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, řekl prezident.
2: Prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky. Takže mělo by být naším cílem, abychom hledali cesty, jak jednotlivé parametry kvality života v ohrožených územích zvyšovat, zlepšovat.
0: Dodal, že některé regiony se už potýkají s odlivem mladých lidí, kteří odchází do větších měst za lepšími podmínkami. Bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Schulz dostal za zneužití pravomoci 3letý podmíněný trest. Odvolací soud tak zmírnil původní rozhodnutí, podle kterého měl jít na 4 roky do vězení. Rozhodnutí soudu je teď pravomocné. Schulz je jedním z několika desítek obžalovaných v kauze rozdělování evropských dotací mezi lety 2008 až 2011 v Ústeckém a Karlovarském kraji. Podle obžaloby měl spolu s dalšími lidmi ovlivnit dotace v programu ROPSE Severozápad za celkem 14 miliard korun. Za srpnový hybridní útok na letišti v Lipsku je zodpovědné Rusko. Na základě zjištěných důkazů o tom dnes informoval německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Vyšetřovatelé už dříve naznačili, že za útokem by mohla stát Moskva. Ta jakékoliv obvinění odmítla. Německo v reakci na zjištěné důkazy ale uzavře ruský konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Kromě toho plánuje zpřísnění kontrol přijíždějících Rusů. Německo taky navrhne podle vlády zapsání dalších osob na sankční seznam Evropské unie a zvýší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to jen o 0,1. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord, když v Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně Celsia. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo.
1: Počasí.
0: V noci převážně polojasno, na severu kraje může výjimečně zapršet, teploty klesnou i k 8 stupňům. Zítra čekejte hlavně velkou oblačnost, ojediněle na horách slabší přehánky, teploty do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chabařovicích na Ústecku pokračují opravy na průtahu obcí mezi Přestanovem a Trmicemi. Projíždíte Kyvadlově. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Stejně je hezké, jak je čeština bohatá a že jedno slovo může mít spoustu významů různých přenesených. Takový pendrek, no někdo ho má rád, někdo ho vyloženě nesnáší. Mám na mysli ten cukrářský výrobek.
2: Doufám, protože v těch dalších významech těžko k tomu mít kladný vztah.
1: No tak tedy definice pendreku, co by cukrářského výrobku, co říkají slovníky?
2: Slovník píše, že jde o gumovitou lisovanou tyčinku černohnědé až černé barvy, v které je výtažek zlé kořice.
1: No a přeneseně asi na základě tvaru je pendrek taky něco jiného.
2: Je, jak jsem se snažila naznačit, podle té podoby se přenesl význam na gumový obušek policistů, který se u nás poprvé těm četníkům, strážníkům začal dávat do výbavy za první republiky. A zajímavé je, že to slovo pro tu cukrovinku přišlo z němčiny, ale v tomhle přeneseném významu pro ten obušek se užívalo a užívá jenom v češtině.
1: No a když už je řeč o té němčině, tak kde se to slovo přesně vzalo?
2: Údajně se objevilo v Rakousku a byla to složenina ze slov bear a drag, tedy medvědí lejno.
1: No a proč se říká, že něco stojí za pendrek, že to nestojí za nic?
2: No, já myslím, že právě proto, že pokud bychom použili to slovo, které tady nemůžeme použít, tak se přece říká, že něco stojí za...
1: Tři tečky.
2: Tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 milionů 690 tisíc kilometrů čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Mangau Savorenge, Lačirat. Dnes se společně ohlédneme za posledním prázdninovým víkendem a vypravíme se za dětmi, které ho prožili v kempu Opárno. Představíme také sbírku Školákům od srdce, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí připravit se na nový školní rok. Na vedení Muzea romské kultury v Brně k 31. srpnu rezignovala na svou funkci jeho dlouholetá ředitelka Jana Horvátová. S muzeem byla spojena od jeho začátku v roce 1991. Podílela se na budování jeho sbírek a expozic a od roku 2003 stála v jeho čele. Za více než 3 desetiletí se významně podílela na tom, že se muzeum stalo důležitou odbornou institucí zaměřenou na historii a kulturu Romů a Sintů. Za jejího působení vznikla například stálá expozice příběhu Romů a řada odborných publikací. Ode dneška, od 1. září, bude muzeum dočasně vést dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špilmanová.

0: poslech nám zpříjemnila letní písničkou Monika Bagárová a Antonín Gondolán. Organizace Slovo 21 a koordinátorka Dana Hrušková stojí za víkendovými pobyty pro děti. Jeden z nich se uskutečnil v Ústeckém kraji v kempu Opárno, kam společně s dospělými vyrazilo 20 dětí. Za účastníky se vydal náš kolega Dušan Vagaj, oslovil vedoucí Martinu, Moniku a Růženu a samozřejmě také děti, pro které byl celý pobyt připravený.
1: Páťo, byla jsi někde o prázdninách?
2: Ne, nebyli. Protože si to nemůžeme dovolit. Žijeme s babičkou a babička je na nás sama a je samoživitelka. A jsme vlastně 5 dětí, co jsme doma. A jsme rádi, že se můžeme aspoň dovolit takhle jezdit na pobytový víkendy.
1: Co ti to dává?
2: Vzdělávání, učení nových věcí.
1: Martino, popište nám, proč sem s dětmi jezdíte na víkendové pobyty?
3: Tak za první jsem jezdím ráda s těma dětma a jsem vděčná za to, že ty děti dostaly tu možnost sem jezdit. Naučí se tu s námi spoustu nových věcí, co je to respekt, jak se chovat mezi kamarádama i spoustu jiných věcí. A jezdím sem proto, že ty děti, všechny, co s námi jezdí, jsou většinou ze sociálně slabších rodin. Takže si to dovolit nemůžou. A my jsme rádi, vděční a děkujeme za to, že paní Dana Hrušková je tak ochotná a hodná a záleží na tom, schání sponzory. Tím bychom chtěli poděkovat i Slovu 21. A díky tady těm lidem vlastně tyhle děti jsou dnes tady na tom víkendovém pobytu, můžou se vzdělávat, poznávat nové děti, na tom taky záleží. Jak se zapojujou, že jo? Jak se zkamarádí. Děkujem a jsme za to rádi.
1: Jsme v kempu Opárno, kde si děti užívají poslední prázdninový víkend. Klaudie, jak jsi užila poslední víkend v kempu?
4: Mně se tady moc líbilo a jako už jsem tady po několikátý a vím, jak to tady vlastně chodí.

0: Majky?
1: Líbí se mi tady.
0: Byl jsi někde o prázdninách?
1: Moc ne.
0: Takže doma? Zkoušel ses doma i učit a připravovat se na školu?
1: Ne.
0: Tomáši, ty jsi teď přijel vlastně do Opárna. Kde jsi byl?
2: Na Slovensku. S babičkou.
0: Jak se ti líbilo na Slovensku?
2: Dobře.
0: Markusi, co se ti líbí na pobytu vlastně?
3: Jídlo.
0: Jídlo? Chutná ti tu, vaří tu dobře?
3: Jo.
0: Byl jsi někde o prázdninách?
4: U babičky. Mladý Boleslavě.
0: Elizabet?
5: Bylo to tady vážně super. Příští rok se těším, až půjdu sem zase.
0: Byla jsi někde o prázdninách?
5: Ano.
0: Kde?
5: V Turecku a u babičky.
0: Byla jsi u moře? Byl jsi někde o prázdninách?
5: Ano.
0: Kde to bylo?
5: Jsme byli na koupališti, u babičky.
0: Latifo?
6: Včera třeba jsme se učili, když kamarádka odpadne, tak co máme dělat a kam máme volat.
0: Pamatuješ si číslo, kam máš volat, když by si volala záchranáře?
6: Jo.
0: Jaký to je?
6: 155.
0: Moniko, jaká je odezva rodičů dětí, který sem jezdí?
7: Tak nás sami zastavují rodiče a říkají vlastně, kdy budou zase víkendové pobyty a děkujou nám samozřejmě, že jo, protože si to nemůžou s nima dovolit někam vyjet z toho důvodu, že jsou buď samoživitelé, anebo jsou pěstouni. A ty pěstouni třeba, jejich babičky mají nejenom jedno, ale 2, 3, 4 až 5 dětí v péči, takže jako je to náročné. A
0: jezdíte sem rádi s dětma určitě, protože chcete, aby ty děti se vzdělávaly.
8: Růženo, vy jste součástí vlastně party, která jezdí na víkendové pobyty, vzdělávací pobyty. Jezdíte sem s vnučkou. Jaké to je, když se vrátíte domů? Baví se o tom, říká, co se tady dělo?
9: Jo, tak to říká mamince, dědovi, že si hráli, dělali divadla. A hlavně jí to tady baví, když sem přijede s kamarádama, který zná. 2 roky sem chodím a nikdy mi neřekla, že by nechtěla.

a dospíval Ondřej Gizman starší. Sbírka pro školáky je charitativní akce školákům od srdce, kterou organizuje Diakonie Česko-bratrská církev evangelická ve spolupráci s obchodními řetězci od 29. srpna do 6. září. Každoročně díky této akci mohou děti z rodin ohrožených chudobou získat potřebné školní vybavení. Iveta Durdoňová oslovila vedoucí nízkoprahového zařízení v Kutné Hoře Alžbětu Červeňákovou.

0: Červeňáková jsme v jednom obchodě, kde se koná sbírka školákům od srdce. Vy jste vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zde v Kutné Hoře. Daří se vám, přispívají lidé?
1: Na sbírce jsme jako dobrovolníci letos už třetím rokem. Sbírka se, myslím, velmi daří. My potom ty pomůcky poskytujeme rodinám, které jsou ohrožené chudobou, zejména školákům, nejčastěji na prvním stupni, ale pomůcky nevydáváme jenom jako naše organizace, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi v regionu a například přes úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí a další, ty pomůcky putují tam, kam mají.
0: Jak to budete rozdávat? Co vás čeká 1. září?
1: Tak 1. září nás čekají jednak doprovody dětí do škol a samozřejmě sbírání seznamů pomůcek od rodičů a od dalších institucí, připravování, balíčkování a potom si rodiče budou chodit přímo k nám do nízkoprahového zařízení Archa, kde si budou ty věci vyzvedávat.
2: Určitě, mnohokrát děkujeme.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Třetím rokem vy se zapojujete do sbírky školám od srdce, kterou pořádá Diakonie ve spolupráci s obchodním řetězcem.
1: Sbírka probíhá pokaždé ten poslední prázdninový víkend, oba dva dny od 10 do 6 hodin do večera, aby měli příležitost lidé se zapojit v průběhu celého toho víkendu a potom v pondělí už probíhá příprava těch balíčků jednak s námi pracovníky a jednak s dalšími dobrovolníky, kteří jsou ochotní se do sbírky zapojit.
0: Paní Červeňáková, kolik dětí vy 1. září budete doprovázet?
1: Já konkrétně budu doprovázet 3 děti, které půjdou poprvé do základní školy do 1. třídy a jsou to děti, které od nás dostávaly podporu už dřív a doprovázeli jsme je do mateřských škol, tak aby jsme trošičku podpořili rovné příležitosti těchto dětí a jejich šanci na vzdělávání.
0: Vidím, že košík se naplňuje, lidé přispívají do košíku, pastelky a sešity a tak dále, co všechno děti potřebují do základní školy. Pro kolik dětí asi tak přibližně to je?
1: Tak to úplně nedokážu odhadnout, jenom v rámci naší organizace máme ročně kolem 100 dětí, z nich ne všichni samozřejmě jsou v materiální nouzi, ale část těchto dětí podporujeme i touhle sbírkou a potom je to i na dalších organizacích a institucích, které se nám ozvou, že mají klienty, kteří potřebují podpořit. Myslím si ale, že řádově ze sbírky v jednom místě podpoříme vyšší desítky dětí.
0: Vědí většina rodičů o vás, že nebo jak se dozvědí děti o této možnosti?
1: Tak dozvědí se to buď to přes naše sociální sítě, nebo přes, jak jsem říkala, úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo další spolupracující organizace, ale část těch klientů už u nás ví delší dobu, protože dlouhodobě podporujeme třeba maminky samoživitelky.
3: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů nejvícekrát v historii měření. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili tři nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
2: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhá na země.
0: Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom platili rodiny 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě. Sport.
0: Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu, kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Počasí. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně čekejte přibývání oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se v místě opět jezdí alespoň jedním pruhem. A silnice 35 z Jičína do Turnova byla teď neprůjezdná mezi Jinolicemi a Kněžicemi, se srazilo auto s motorkou. V tuto chvíli se dá objet po úzkých okresních silnicích. A ještě na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete u sjezdu na Měříne na kilometru 134,5 tam leží v pruhu zbytky roztrhané pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a zcestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo, tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píhli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne. Denně zkoušky a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jedinej třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse. Ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou, klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. A říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že jsi na dovolený na Príglu, jo. Už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to někdy?
1: Ano, ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde bejt, dejte mi pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to, ano. Z toho sála.
1: Nechat to téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia Polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně, si ty statistiky nevedu. Tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu: no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná. A já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené: no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká: no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jdeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatější to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště, když mámo, tak u nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývla, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a ne Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky pod kolenky minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva, to mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb Když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevsbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela a tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líbí vstříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami živožití, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, pokročili, ne v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle a já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřené. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek se dával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakala. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu.

0: a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dal jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo fajn,
1: právě
0: takové potvrzení, právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou. Ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
1: zejména
0: přihlížím.
1: V covidu.
0: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
1: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
0: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
1: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
0: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
1: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
0: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% více černé zvěře. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najel externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
2: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Gerneš.
3: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe. A mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí, stáže pro ty nejlepší studenty, takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky. Sport.
1: České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky. Počasí. Během zítřka bude skoro jasno až polojasno, později přibude oblačnosti až na zataženo. Zvláště na horách se ojediněle objeví přehánky. Teplotní maxima 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat proměnlivý, přechodně západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova teď opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad a provoz je svedený do jednoho pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli začínají příběhy slavných značek.

0: Avia. Nejen nákladňáky, ale Poletovu a Aeru, třetí nejstarší československá továrna na výrobu letadel.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, říká vám něco firma Avia?
2: Říká, dokonce jsem s ní jezdil před mnoha lety v ČSAD.
1: Takže máte pocit, že Avia vyráběla pouze automobily, nebo co vůbec vyráběla?
2: Za první republiky vyráběly letadla, potom ty automobily asi, mezi tím nevím, no pak to nějak končilo asi po revoluci.
3: Tam se vyráběly nákladní automobily, úplně zpočátku letecká výroba a potom automobilová. Bohužel konec byl neslavný, všichni víme, že je tomu konec. A byl to taková, nechci říkat výstavní skříň, ale prostě byl to střípek do mozaiky československého automobilového průmyslu a mělo to i exportní úspěchy, takže je to škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo.
4: Řekla bych, že to je spojené něco s letadlama.
1: A tipla byste si, jestli stále ještě něco vyrábí?
4: Asi jo, já myslím, že to furt funguje.
1: A jak je asi stará?
4: To vůbec netuším.
0: Počátky značky Avia se datují do roku 1919. Tou dobou se o létání zatím pokouší jen pár nadšenců. Letadlu se říká avion, letec je tedy aviatik a letiště vzdušný přístav. A tehdy inženýři a letečtí konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hain začínají v dílně starého cukrovaru v Pražských Vysočanech s opravami letadel. Později do party přibydou ještě motocyklový závodník a konstruktér Josef František Koch a Václav Malý, původně obchodník s krmnou moučkou. Všichni se až do 30. let stávají ústředními postavami podniku.
1: S historikem Václavem Šorelem stojíme před areálem podniku Avia. Pane Šorele, takhle to tady vypadalo už v tom roce 1919, kdy je vlastně o Avi první zmínka?
5: Ale vůbec ne. Tady na místě, které teď stojíme, byly jenom a jenom pole. Protože Avia, kterou založili spolužáci inženýři Beneš a Hain, ta měla první sídlo ve Vysočanech v bývalém vysočanském cukrovaru. Tam taky vzniknul první aviácký letoun Avia BH1 Experimental.
0: Bývalí spolužáci Beneš a Hain založili společnost Avia 19. června 1919 jako společnost pro opravy a výrobu letadel. Název Avia odvodili od klubu aviatiků, jehož byli oba členy. Začínali vpravdě od píky. Na počátku měli pouhých 8 zaměstnanců, 5 truhlářů a 3 zámečníky. Firma se věnovala opravám letadel a truhlářským zakázkám. Mezi prvními výrobky, pomocí kterých společnost získávala kapitál na další rozvoj, byly například vrtule, potřeby pro modeláře, kluzáky, ale také třeba bumerangy. Už v roce 1920 ukázala světu na svou dobu unikátní a revoluční výrobek. První vlastní motorové letadlo. Celodřevěná Avia BH1 Exp. Typové označení BH vzniklo jednoduše, spojením iniciál zakladatelů Beneš a Hain. Jednička znamenala, že je první v řadě. EXP zkracovalo slovo experimentál. Bohumil Munzar, český vojenský a zkušební pilot, který na něm létal, ho ale překřtil na Exprevit. Konstruktéři postavili pouze jeden pokusný prototyp.
1: Beneš o tom ve své knize říká: začali jsme se zabývat otázkou samonosnosti. A protože jiní nás tak předběhli, začali jsme hledat i nevýhody v té samonosnosti. Zůstali jsme stát, ale do úplného napodobení vzoru se nám nechtělo. Hein hned sedl a počítal, jaké síly jsou v podélnících u samotného typu. Bylo to horší, než jsme mohli odhadovat. Síly řádu desítek tisíc kilogramů. Nezapomeňte, že to bylo v době, kdy ještě nikdo kromě Junkersa a Fokkera nepřišel na chuť samonosným křídlům. A A jednoho už skoro jarního dne jsme chodili s Hainem po vinohradech a měli jsme obvyklou debatu. A co když zachytíme tlustá křídla dole usazená vzpěrami ke trupu? Bylo to vysloveno, bylo to tu. Křídlo, toť se ví, bude tlusté, bude nejtlustší místě, kde zasahují vzpěry. Ke koncům bude se stenčovat. A ke trupu ušetříme něco na váze i na odporu, když je mírně stenčíme. Ale ne příliš, protože o tenký profil nestojíme.
0: Exprevít ale žádný darebák nebyl a do divokých kousků se nepouštěl. Neměl totiž síly na rozdávání. S řadovým vodou chlazeným motorem Austro Daimler totiž unesl jen jednoho pilota. V trupu byl sice umístěn i prostor pro cestujícího, ale kvůli slabému výkonu nebyl využit a tak ho zakryli plechem. Exprevít poprvé vzlétl 13. října 1920. Pár dní na to ho vystavili na první mezinárodní letecké výstavě v Pražském průmyslovém paláci. Dolnoplošník s tlustým profilem křídla vzbudil u leteckých odborníků hotovou senzaci a oči valil i sám prezident T.G. Masaryk, protektor výstavy. Byl nadšen natolik, že věnoval Avii 100 000 korun na podporu dalšího rozvoje. Letoun Avia BH1 Exp předznamenal celou sérii unikátních jednoplošníků. Ty si našli cestu i do flotil vojenského letectva. Ve 20. a 30. letech následovala řada vojenských i civilních letounů vlastní konstrukce. Firma se začala rozrůstat, Vysočanský cukrovar jí už nevyhovoval a tak se nastěhovala do opuštěných hal po firmě Aero v Holešovicích. To se psal rok 1923. Z Avie se stala zavedená letecká továrna, která dodávala stroje domácímu letectvu, zahraničním armádám i civilním provozovatelům. Po odchodu Václava Malého z firmy si Pavel Beneš vzpomněl na spolužáka z vysoké školy Miloše Bondyho a navrhl mu, jestli by nechtěli Avii koupit. Rodina to udělala. V té době začala vznikat koncepce našeho vojenského letectví a průmyslu. Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že Avie bude dominantním výrobcem stíhacích letounů pro československou armádu a tlačilo na rodinu Bondyů, aby Avii prodala plzeňské Škodovce. A to se taky stalo. Prudce se rozvíjející společnost už s 350 zaměstnanci se roku 1929 stala součástí koncernu Škoda a definitivně se přestěhovala do Letňan, kde taky došlo k výstavbě nových vlastních provozů.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na sportovním letadle kolem Evropy. Praha byla v těchto dnech zastávkou na velkolepém okružním letu turistických letadel, který bude nyní pod patronací FAI pořádán pravidelně každý rok. Letos jej pořádá Aeroklub francouzský. Praha si jistě zaslouží této cti, poněvadž je ve světě dobře známo, co pro pokrok a popularizaci sportovního letectví a sportovních letadel vykonala československá firma Miloš Bondy a spol., nyní Avia, a její konstruktéři páni Beneš a Hein. Jsou známy úspěchy letadel této továrny v mezinárodních soutěžích letadel turistických v Bruselu, v Římě, Copa de Italia a v Orly. A je známo, že přičiněním československých delegátů obrátila FAI větší pozornost ke sportovním letadlům, stanovivši pro ně zvláštní kategorie světových rekordů, aby se mohla tato letadla uplatnit vedle těžkých strojů závodních a vojenských. Řada těchto rekordů je také v rukou československých pilotů. Jestliže ukazujeme svým čtenářům několik význačných letadel a pilotů z tohoto závodu, chceme obrátit jejich pozornost hlavně k tomu, že tento závod nejcharakterističtěji ukazuje na budoucí praktické možnosti rozvoje letectví. Český svět, 22. srpna 1929.
2: Tady, co stojíme, tak se začal nový závod budovat až v roce 1930. Sem se také Avia potom z Holešovic přestěhovala. Škoda Plzeň tady vybudovala úplně nový závod. Zde, co stojíme, tak stojíme prakticky na půdě závodu 2 a na druhé straně silnice, která dneska už prakticky neexistuje, protože byla to spojnicí mezi Letňany a Čakovicemi, tak tam potom sídl závod 1. Ten byl vybudován jako první, závod 2 byl vybudován až ve druhé světové válce pod kuratelou německou. A vraťme se tedy k závodu 2, který vzniknul ve druhé světové válce. Tam Němci vybudovali novou moderní zkušebnu motorů a vyráběly se zde motory do letounů německých Messerschmitt Bf 109. Vyráběly se zde dokonce přídě na první německý proudový letoun Messerschmitt Me 262, který prostě potom my jsme do našeho letectva převzali. Vyráběly se zde motory pro cvičné letouny Arado 96 a ty se taky potom následně v závodu 1 montovaly pro Němce. První letoun, který byl v Avi Letňany vyráběl, byla stíhačka dvouplošná Avia BH-33. Po ní následovaly další letouny, dokonce i bombardovací letouny dopravní konstrukce pana doktora Nebesáře, ale hlavně naše nejúspěšnější stíhačka dvouplošná Avia B-534, která je takovým symbolem předměchovského československého letectva.
3: Nový závod v Letňanech si vybudoval i své tovární letiště. Na jeho místě dnes stojí nejmodernější letňanské sídliště. Původně se totiž z Vysočan i z Holešovic letouny v rozloženém stavu stěhovaly do Kbel na tamní letiště, tam se v pronajatých hangárech montovaly a odtud startovaly k prvním letům. Poté, co se Avia stala součástí koncernu Škoda, sem byla převedena i letecká výroba z Mladé Boleslavy, kterou tam založil inženýr Otto Hieronymus ještě pod hlavičkou firmy Laurin a Clement. Čímž se Avia stala v té době největší československou společností vyrábějící celokovová letadla.
1: V letectví jsme zaspali 5 roků. Nedostatečný vývoz. Dnes i cizina, méně nám přátelsky nakloněná, velebí kvality našich letců. Toto ovoce nám nespadlo náhodou do klína. Bylo zapotřebí dlouholeté úmorné a perné práce. Cesta k Vavřínům je trnitá. Jinak tomu je v konstrukcích. Není to vinou konstruktérů, těm nadšení nechybí. Příčiny vězí zcela jinde. Naše letectví potřebuje vůdce. Ve vývozu licencí vede Avia s 3 licencemi. Do Belgie, Švýcarska, Jugoslávie a Polska. Po jedné licenci prodala ČKD do Anglie, Letov do Bulharska a Beneš Mráz do Francie. Chybí nám řádné výzkumnictví. Zde je naše sterilita opravdu dokonalá. Všechno můžeme zase dohonit, dáme-li se do toho doopravdy. Vidíme Poláky, kteří začínali skromně a dnes exportují stíhací letadla. Vedle Rusy, kteří byli před 7 roky úplnými diletanty a dnes nabízejí na prodej licence. A u nás s našimi lidmi vždy byly dokázány věci prvořadé. Našel-li se schopný vůdce. Nepostačí jen úřední počiny, nové instituce nebo nové stolice na vysokých školách. Musíme v prvé řadě stavět pilně letadla, hezky jedno za druhým a každé lepší předchozího. To je cesta z prostřednosti a věřím, že takto můžeme být v roce 1940 na evropské úrovni. Polední list, 17. června 1937.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Škodovka byla majitelem závodu až do roku 1945. Po válce byla továrna znárodněna. Jenže po náletu z 9. května 1945 ležela v troskách většina zpřízněného závodu v Mladé Boleslavi, který do té doby vyráběl širokou paletu vozidel značky Škoda. Osvobozená republika najednou nepotřebovala tolik letadel, avšak zestátněný průmysl vyžadoval co nejrychlejší obnovení výroby užitkových vozidel. Proto byla z Mladé Boleslavy do Ávie hned po válce převedena výroba nákladní 7 až 9 tuny Škoda 706R, v roce 1947 doplněné o autobusovou verzi Škoda 706RO. Po druhé světové válce byl koncern Škoda uměle rozdroben a Ávia se stala samostatným podnikem v rámci trustu československých závodů automobilových a leteckých. V květnu 1949 byl podnik přejmenován na Ávia Národní podnik závody Jiřího Dimitrova. Později se na poměrně dlouhou dobu slovo Ávia zcela vytratilo. A co všechno se vyrábělo?
2: Pamětníci si možná pamatují, v Ávii se vyráběla Škodovka, škodovácký autobus, to byly ty první autobusy, které měly automaticky zavírací dveře. Takže přímo v té hale, kde se za první republiky montovaly Ávie B534, tak tam se po válce montovaly škodovácké autobusy a také škodovácká nákladní auta. Teprve po roce 1948, kdy se Československo a vůbec československý letecký průmysl přiklonil k Sovětskému svazu, takzvanému tomu východnímu bloku, tak se zde začaly vyrábět letouny pro podporu pěchoty Avia B-33, což byl Ilyushin IL-10, to byly letouny bitevní z první světové války. Ty nakonec skončily v Koreji, kdy je jako Česká republika do Koreje prodala, když byl korejský konflikt. A Ávia koupila licenci na dopravní letoun Ilyushin IL-14. Ávia to samozřejmě nekoupila, to koupila naše příslušná ministerstva, protože československé aerolinie požadovaly nový moderní dopravní letoun náhradu za válečné Dakoty a ještě třímotorové Junkersy Ju-52, které po válce sloužily u ČSA. Ávia ty letouny vyráběla zhruba tak do roku 1959. Jestli můžu říct, tak v té době já jsem do Ávie nastoupil, tak já jsem do Ávie nastoupil na Ilyushiny, i když teda do oddělení hlavního metalurga, protože jsem byl vystudovaný hutník, jak já oblibou říkám. V té době Ávia vyráběl už dokonce i ty Ilyushiny na export, ale s určitým počtem vyrobených letounů skončila licence, a zase příslušná ministerstva nevěděla, co s Ávií. Takže rozhodli, že Ávie bude opět automobilkou a spojili dva závody. Jestli to bylo nešťastné nebo šťastné, to já se netroufnu říct. Teda z pohledu aviatika a příznivce letectví to bylo nešťastné. Já bych byl rád, kdyby se v Ávii i nadále vyráběly letouny. Ale spojili se závody Ávia a Praga ve Vysočanech a v Ávii se začaly vyrábět slavné pragovky S5T a V3S. Od té doby se zde vyráběly 1,5 tunka, 3 tunka s různými nástavbami, to znamená i skříňové vozy, hasičské vozy. No, na podvozku Ávia dokonce ve spolupráci s Maďarskem si vyráběly malé autobusy, neobyčejně ošklivé, byla to taková bedna, hlučná, ale nicméně Ávie se dařilo. Ávie postavila na pozemcích závodu 1 nové haly, vznikla zde obrovská lisovna a ve své době nejmodernější lakovna.
1: Ávia si vychovávala svoje pracovníky v dělnických profesích. Měla vlastní učiliště, z něhož vycházeli zámečníci, soustružníci, frézaři, montážní pracovníci.
3: Říkal jste, že jste do Ávie nastoupil v roce 1956. Jak se podnik Avia staral o svoje zaměstnance? Jak to bylo dříve?
2: No tak rekreační střediska byla, ale že by se nějak podnik v té době příliš zajímal o zaměstnance, ano, samozřejmě, že jo. Například to byl ještě pozůstatek první republiky, to mě vyprávěli kolegové, kteří teda byli dlouho v Avii zaměstnaní, tak měla Avia například svou vlastní takovou svépomocnou kampeličku. Od závodního výboru bylo možné si dokonce i půjčit peníze a tak dále. Já jsem v té době s rodinou stavěl družstevní byt a na ten družstevní byt jsme dostali, to tenkrát byla neznačně jeho pohledu směšná částka, tenkrát závratná, jsme dostali bezúročnou půjčku 20 000 korun, takže to jako nebylo tak špatné, ale ono v té době ten podnik nic takového vlastně ani nenutilo, aby podbízel se svým zaměstnancům. Samozřejmě dostávali jsme rekreaci, existovala i takzvaná výběrová rekreace do zahraničí a tak dále, ale já jsem do Avie nastupoval na takzvanou umístěnku. To když člověk vystudoval nějakou školu, tak dostal někam umístěnku a v té době to vypadalo, že tam umře, že tam zůstane do konce života. Dnes je to úplně něco jiného, zejména v dnešním boomu, kdy je nedostatek pracovních sil, tak ty firmy si svoje lidi musí skutečně předcházet.
3: Já si pamatuji, že v době komunismu jezdilo do Československé socialistické republiky spousta zahraničních pracovníků a konkrétně v Avii pracovali kubánští pracovníci. Je to pravda?
2: No, samozřejmě byli zaměstnáni výhradně v dělnických profesích. Tradovalo se, a jestli je to pravda nebo ne, to já dneska nevím, ale tradovalo se, že to byli bojovníci z Angoly, kteří tady byli za odměnu. Ale pracovali zde i Polky a dokonce i mladí Vietnamci. No a s týma já jsem měl i co do činění, protože ty na tom učilišti, o kterém jsme před chvíli mluvili, tak se učili jak češtinu, učili se i základní dovednosti, ale i nauku o materiálu a tak dále. To jsem tam přednášel já. No, podle mého názoru to bylo téměř zbytečné, protože oni česky pořádně neuměli, ale byly to strašně milé dívky a milí chlapci.
1: Pád komunismu po sametové revoluci zasáhl i Avii. Koncern se rozpadl na jednotlivé podniky, které se osamostatnily, i když jejich spolupráce zatím pokračovala. Krátce na to přišla francouzská státní automobilka Renault s nabídkou úvěru z francouzského státního rozpočtu na dovoz nového výrobního zařízení a s možností splácet úvěr hotovými výrobky.
2: Avii začal mít zájem, spekulativní zájem, nutno říct, například Mercedes. A nakonec to dopadlo tak, že Avii koupilo Daewoo. To je firma z Jižní Koreje. No a ta firma z Jižní Koreje krásně zkrachovala, čímž byl obrovský problém, co s Avii, co s výrobou, jestli se dál vůbec bude vyrábět. A Avia se rozdělala jakoby na dvě části. Jednu část, kde byl ten závod jedna, koupila rodina Saranů. To je bohatá indická rodina, která i u nás v Česku vlastní Čedok. A ta rodina Saranů odprodala část toho podniku, zejména na závodu jedna, ji odprodala právě tomu Daewoo. No a Daewoo zkrachovalo a ta výroba dál a dál skomírala, až nakonec tedy došlo ke smutné současnosti, že Avia je zavřená, nic se zde nevyrábí, ale pozor, v bývalém učilišti je dnes střední škola grafická, a takže nad celým obrovským leteckým a automobilovým podniku zůstaly dvě budovy, kde se vychovávají noví mladí grafici.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Komárů je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho. Zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Návrh státního rozpočtu na příští rok se ještě může změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
2: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, školství, ale bude to věc a dohoda. Vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
0: Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Jednání se zúčastní i šéfka státní kasy a také předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. Návrhem se bude zabývat i pondělní koaliční rada. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
3: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A fakt došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Po více než roce oprav se dnes znovu otevřel bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Německo dnes poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta proto má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise a generální tajemník NATO. Ursula von der Leyenová na sociální síti X napsala, že o incidentu bude zítra mluvit právě s Markem Rutem. Podle něj bude aliance posilovat své schopnosti pro obranu všech spojenců před všemi formami hrozeb. Zároveň uvedl, že vítá kroky, které Německo v reakci na hybridní útok podniklo.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla krátce neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se opět jezdí jedním pruhem. S omezením počítejte také na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy, teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No ale vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak nazdař Bůh jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pociťovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstali nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu Domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří děti, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou, ten Hofmeister, tykáčka, prosím tě, já teď píšu takovou knižku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampě a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem. Jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákové, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal. A tohle. No a tak já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso, a jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Léno Titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kuloárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 8,90. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous, I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas, a můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí, denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky? Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo. What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi. Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Proč jste zatajila tohle? Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale

Setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kameny, plakali a zpívali americkou hymnu. Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sazí a popela. Úžasl. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh, my goodness! Odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Brkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. Přeju vám krásný pozdní úterní večer s datem 1. září. No a všechny vás zdraví Jitka Lukešová, budu se na vás těšit až do 1 hodiny nového příštího dne. A teď jde ještě o to, o čem si dnes budeme povídat. No budeme aktuální. Zpátky do lavic. A ne, vrátili byste se rádi do školy? Chodili jste rádi do školy? Vzpomínáte rádi na základní, střední, vysokou, na spolužáky, školní lásky a na své učitele? A jaký předmět vás bavil? Pořádáte po mnoha letech stále srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami a kornouty sladkostí, tak co pak se vám vybaví? Začíná nový školní rok. Možná jste vyprovázeli dnes do školy vašeho prvňáčka, možná jste vy sami usedli za katedru a stále učíte. Se začátkem školního roku určitě také mnozí vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece sahají vaše vzpomínky, jestli si vybavíte třeba i první třídu, ale na školu se určitě nezapomíná. Díky spolužákům, díky učitelům, prvním láskám, tahákům, trapasům i úsměvným historkám. Jsou také učitelé, kteří nás poznamenají na celý život a to platí jak v dobrém, tak i ve zlém. Tak přátelé, přemýšlejte, rozmýšlejte, telefon k nám jako vždycky do noční linky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě vám připomínám i náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a dovolala se k nám paní Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer tobě všem a dětičkám hlavně, protože ty začaly dneska nový školní rok.
0: Ano.
1: A těch já teda docela mám požehnaně už teda těch potomků.
0: Jo.
1: A teď už začala chodit i Nelinka z Prahy do školy, takže...
0: Letos čerstvý prvňáček, jo?
1: Ano, letos čerstvý prvňáček. Ona je vlastně před rokem nastupovala ta skoro stejně stará, ale ona byla v červenci, srpnu.
0: Ano, ano.
1: Takže tak. No já více méně chci popovídat k tématu. Samozřejmě zdravím všechny lidičky, nejen tebe.
0: Děkuji za
1: studia přímo. Ale všechny lidičky. Já jsem človíček, který na tu školu života, kterou mi dala už základní škola teda hlavně, tak na to já vzpomínám celý život a čím dál tím vděčněji, protože mě to dalo velké obohacení. Já jsem neměla problémy se učit a prospívala jsem jako premiantsky přímo, takže nebyl problém. Tak byl teda problém, že jsem z vesnice byla hozena přímo do velkoměsta, do Ústí nad Labem až.
0: Jo.
1: A to jsem si vybrala profesi, protože já jsem byla nadaná jak na humanitní předměty, tak celkem hlavně na tu fyziku, matiku, chemii. Takže to jsem využila. No a to mi bylo osudný mnoha léta. No, říkám, vzpomínám a nikdy nezapomenu. Scházíme se, ještě stále se scházíme už teď po roce.
0: I z té základní školy, jo? O té mluvíš teď.
1: Ze základní školy, ano. Z Ústí jsme se sešli akorát pouze jednou a my jsme byli převážně nižší třída a tím pádem teda, jako pak už se to nedalo dohromady, protože prostě ty jména, příjmení se měnily a tak dále. Takže pro mě prostě škola byla velký kus života, na který já nikdy nezapomenu. A teď o to víc fandím jako vlastně těm svým vnučkám, kterých mám vlastně ještě ve škole základní, teda kromě z těch teda 9, vlastně 7 je jich stále školně povinný.
0: Ano,
1: jako
0: ano,
1: základní
0: ano.
1: Školou povinný. Takže to je takové vlastně pro mě zarostí učinění, že se tohleto aspoň vydařilo. No a jinak teda já jsem milovala hlavně, jak říkám, ty technické předměty, ale byla jsem stejně dobrá, tak jako svojí vlastní pílí a ta škola mi opravdu poskytla mnohé ve všech rozměrech životních vlastně. I v té filozofii jsem se vždycky hloubala ráda a tak jako pro mě to je prostě škola života.
0: Takže vzpomínáš ráda na všechna školní léta, dalo by se říci.
1: A v tom Ústí nad Labem to bylo kruté, protože říkám, já jsem přišla jako holka z vesnice,
0: A stýskalo se ti, nebo co byl největší problém pro tebe?
1: No, psala jsem dopisy 3x týdno, 3x týdnu se mi odpovídalo, jo.
0: Aha.
1: To bylo strašný.
0: Jo.
1: Jo, prostě já jsem najednou jsem bydlela ve velkém městě, což byl strašný přechod, protože na vesnice jsme se všichni vzdali.
0: Jasně, bylo to.
1: A udrželi jsme partu a tak dále. A najednou já jsem asi byla nejdál ze všech těch 200 kilometrů vlastně to bylo. No. A v podstatě to mě fakt změnilo život, ale zároveň mě to i sformovalo. Takže stýskalo se mi hodně, chodili dopisy 3x za týden, zhruba mi rodiče odpovídali a já jsem psala jim dlouhatánský dopisy.
0: Jasně.
1: Na 8 stránek i více, kolikrát. Jo, jsem všechno já jsem mimo jiné hodně byla nadaná i z těch humanitních větve jsem byla nadaná hodně na básnění, takže v podstatě já jsem tam vkládala i vršíky.
0: Jo.
1: Tak jsem jako ventilovala tímhle způsobem, jo, že jsem prostě, no, nemohla jsem si zvyknout. Jako
0: rozumím.
1: První dva roky byly krutý. A teď ještě ta chemie, jo. Jako my jsme přišli na praxi do chemičky.
0: Neoblíbený
1: a předem. To jsem si myslela, že to vůbec nevydechám.
0: Jo.
1: No. A jediné, co mi drželo, že po roce si mě vzal pan učitel, si mě vzal jako zpěvačku prostě a tím já jsem mohla i z intru daleko častěji.
0: Ano, ano, ano. Ano.
1: Měla čas na stískání.
0: Ano.
1: A za mě do kapely a vlastně já jsem tam měla základy profi kapele a pak jsem se tady k tomu postupně jako
0: no,
1: jsem
0: tak.
1: Dojistě, už jsem to bude stala. Takže mi to dalo mnohé i v tomhle pozitivním směru.
0: Zkrátka podrženo sečtenou a velmi jednoduše a zjednodušeně řečeno, nedá se zapomenout, je to tak dano.
1: Nedá se, nikdy. A čím jsem starší,
0: tím se víc vzpomínám
1: a tím víc si vybavuju spoustu okamžiků, které mě vlastně formovaly a hlavně mě hodně poučily a zachovovaly. Těma pozitivníma zkušenostma.
0: Tak to je dobře. Tak já moc děkuju za úvodní povídání, tak jinak děkuju, samozřejmě děkuju. Přeju tvým vnučkám tou správnou nohou do té první třídy i do těch dalších ročníků, těm druhým.
1: Chytré, navíc teda ještě teď nastoupila, to ještě musím podotknout. Zdravím Karolínku, svoji dceru.
0: Ano.
1: Která nastoupila teď po dvou letech vlastně, kdy teda měla i nějaký zdravotní problémy, takže nastoupila do školství.
0: Mm-hmm.
1: No a učí matematiku a informatiku.
0: No tak vlastně ty držím nejpomíří, taky palce teda velmi, ať mám vzorné study.
1: Karolínce taky drž palce, ano.
0: Ano, přesně tak. Dano, děkuji moc krát, hezký večer, mám slyšenou
1: děkuju,
0: zase někdy.
1: Děkuji, krásný večer všem posluchačům.
0: Děkuji, děkuji, dobrou
1: a
0: noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Tak jste to slyšeli, Karel Gott a jeho dcera Charlotte a písnička Srdce nehasnou. A dovolila se k nám Olin z Kopřivnice. Oline, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeji krásný večer a všem, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuju.
1: A teda mám začít.
0: Nechám to na vás, protože to téma je hodně, hodně široké, takže nevím, z kterého úhlu pohledu se vám to bude nejvíce líbit, jestli to bude o vás, o dětech, o vnucích, nebo nevím, o
1: já
0: učitelích.
1: Já na svoje první kroky ve škole, i když je to už sakra dlouho, to už je 60 roků. To nevadí. Vzpomínám si, že když jsem přišel do první třídy, a to má fakt zafixované v paměti, tak vzhledem k tomu, že to bylo v roce 1960 asi, ano, a tenkrát jsme jako s klukama hrávali na takové ty partizány a na Němce a na já nevím, na co všechno, a vzhledem k mému příjmení jsem byl Němec, jako pořád, a to se mi nelíbilo.
0: Jo.
1: Tak když nás představovali v té škole, v první třídě, to si pamatuju, bylo to přízemí, tam je, u nás byla taková budova, zámeček to byl takovej, a tam byla, v té třídě byly na těch stěnách, to by se byl netopír a takový, podle těch písmenek, takové veliké plakáty, jakoby, vždycky to zvířátko a počáteční písmeno. Rodiče stáli kolem dokola, vidím, že tam stála i maminka, ona byla taková menší, taková kulatější trošičku. A když jsem se měl představovat, tak jsem místo Němec řekl Hradil, jako můj stařeček, jak se jmenoval. No to samozřejmě ta maminka se začervenala, to není pravda, jak se jmenuje, že teď na mě mluvila, já jsem pořád Hradil, protože jsem díky těm dětským hrám to své příjmení, prostě mě to tenkrát tak vadilo, že to nechápal, že jo, proč to tak jako je. Takže to byl takový vstup do toho, do života školního. Potom to tak probíhalo různě, to už jsem někde povídal, myslím, že to bylo nějaké téma, něco o divadle, takže hráli jsme divadlo dokonce a všechno. Ale co mi utkvělo v paměti, a nedávno jsme se bavili s kamarádama u piva, že jsme organizujeme, vlastně skončili jsme základní školu, potom střední školu, více už jsem po intelektu nepatral, takže jsem na vysokou došel, ale od samého začátku jsem organizoval srazy.
0: Jo.
1: Když si vzpomenu na ty první, vlastně v tom to bylo kolem roku, když jsem přišel z vojny 76, tak to bylo napsat dopis, poslat to známku, olíznout, dát tam známku a teď čekat, jestli se náhodou někdo ozve. Tenkrát ještě jsme dávali dohromady nějaké peníze, aby jsme měli na tu organizaci a podobně. A proti dnešku, když člověk napíše pár vět, klepne, dá odeslat a má to celá republika. Víš, že se připravuje nějaký sraz nebo něco takového. Takže to je diametrální rozdíl proti tomu, co bylo kdysi. A když se to psalo, tak ten průklepový papír, kopíráky.
0: Jo.
1: Prostě bylo to úžasné. To ani dneska nikdo neví, co to už je. Kopírák černý a průklepový papír. A nebo cyklostyl, když se to rozmnožovalo, na tom plánu se to napsalo. No to jsou vzpomínky, které patří do historie, už to udělali to, jak vyšité. Na shodou okolnosti jsem na příští týden ve středu. Máme setkání s průmyslovky, s klukama. My jsme byli ve škole v Rožnově pod Radoštěm, to byla tenkrát ještě. My jsme byli možná tak poslední ročník, kdy jsme nastoupili v takzvané střední průmyslové školy vakuové elektrotechniky. Vakuové znamená obrazovky a elektronky a podobně. To už vlastně potom odumíralo a tam nastávali polovodiče, transistory, integrované vody. Takže to bylo, jsme měli opravdu poslední. A ještě si pamatuju, že když jsem chodil na brigády do Tesly, tak se mi podařilo dostat se na ty obrazovky, což bylo velice žádané místo, protože tam byla dost těžká práce, ale tak byla krásně placená oproti jiným. Když jsme seděli u karuselu a dávali jsme baňky jenom na to, aby se tam zatavilo ten systém, aby vznikla ta elektronka. Takže to bylo takový zvláštní, nebo zvláštní, bylo to něco, co už dneska absolutně nikdo nemůže ani možná pochopit, co tenkrát se dělo. Hmm. Takže máme sraz teď z té průmyslovky a v říjnu máme...
0: No tak je se na co těšit zase, že jo?
1: Ano, ano, ano, samozřejmě, z té základní školy to je vlastně zase pojedu dolů na Jižní Moravu, do svého rodiště.
0: Ano.
1: Takže to je takové, no, byl jsem tam minulý týden a teď tam pojedu zase, protože byly hody a teď budou dozvuky hodů.
0: No tak, to bude veselé.
1: Podle mě to tam táhne.
0: Věřím, věřím.
1: Čím má člověk víc roku, tak tím...
0: Tím asi víc vzpomíná, tahle ho to tam.
1: Ano, ano.
0: Oline, tak moc vám děkuju taky za vaše vzpomínky. Každopádně přeju veselý sraz. Užijte si to tam moc se svými kamarády a spolužáky a budu se těšit zase v noční lince někdy. Mějte se moc hezky a děkuju.
1: Děkuji.
0: Taky.
1: Dobrou noc přeji a se daří.
0: Děkuju nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Anna Zagorová a biograf Láska. No a krátce před 11:30 pozdravíme Aničku do Miroslavy. Tak Aničko, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeju krásný večer, paní Jitko, a samozřejmě všem posluchačům a děkuji za přivítání. A než začnu k tématu, tak bych chtěla poděkovat panu Robertu Tamchinovi za dnešní krásné divadlo pro vaši uši, za tu dámskou jízdu. Bylo to krásné, bylo to opravdu, jsem se pobavila a potěšila na duši. A teď k tématu. No, myslím si, že čím víc křížků na těch svých bedrech máme, tak tím raději na naše školní léta vzpomínáme. Já musím říct, že už si nepamatuju, když jsem šla do první třídy. Je to smutné, ale už ty zážitky to už mám v paměti a dokázala bych vyjmenovat od první třídy až do deváté všechny učitele, kteří mě učili, a velice ráda vzpomínám teda až na ten druhý stupeň a nejvíce snad na paní učitelku Štěpánku Kaplanovou, protože to byla úžasná, úžasná paní učitelka, která nás učila český jazyk, dějepis a občanskou nauku. Byla klidná, s nikým se nedohadovala, všechno dokázala vysvětlit a i platila na ty rošťáky ve škole. A já jsem velice ráda chodila do školy. Já jsem byla sice taková živá hodně, protože když maminka mi vždycky říkala, když bych nedostala denně nějakých pár facek, takže bych snad ani neusnula, ale ve škole ku podivu jsem byla teda opravdu hodná a vždycky mě na rodičovském sdružení chválili učitele a maminka se tomu doma velice divila vždycky, že to nemůže pochopit, že to, protože no, byla jsem živé dítě prostě na vesnici. Já jsem v Miroslavi se narodila přímo doma, celý život tady žiju, tak a měli takovou partu, takže jsme měli prostě prostředí, kde bylo možno se vyřádit a nikdy nechyběla nějaká ta lupárna a dřív se nechodilo na policii, ale žalovat domů, že jo. Takže, protože se to vyřídilo stručně a ručně hlavně. A vzpomínám, musím taky říct, že máme čtyři vnoučata, tři vnuky a jednu vnučku, a že jsem kromě toho nejmladšího teda byla všem, když šli poprvé do školy, tak jsem se toho vždycky zúčastnila. A vzpomínám na to toho 1. září, na to vždycky vzpomínám, když jsem byla na první den s těmi vnoučaty ve škole, ne že bych já je doprovázela, ale byli to vždycky rodiče, ale já jsem musela být jako sekundant vždycky u toho. Takže mám na to taky pěkné vzpomínky na ty školní léta. Scházíme se každým rokem, já to teda nesvolávám, to jestli poslouchá, tak zdravím Helenku Vrbovou, která to s každým rokem, a už máme jednu takovou tady v Miroslavi hospůdku, protože chodila jsem taky v Miroslavi, protože tady je základní škola a chodí sem asi z pěti nebo dokonce se sedmi vesnic, chodí sem děti, jezdí, takže stále to tady funguje a děti potkáváme, děti zdraví, takže já si myslím, že vychovávají tady ve škole dobrou mládež, která zase bude budovat tu naši krásnou zem. A to by tak asi byl můj příspěvek.
0: No dobře, tak Aničko, já moc děkuju a jsem ráda, že máte taky krásné vzpomínky vlastně jak na spolužáky.
1: Mám na školu a velice ráda vzpomínám, velice ráda na základní školu vzpomínám. Takže, a já si myslím, že to tak máme všichni, že s odstupem toho věku, že vzpomínáme jenom na ty krásné chvíle, na tu bezstarostnost, jo, a na ten životní takový cyklus, kdy opravdu to bylo bez starostí a že jsme k tomu přistupovali s takovou nějakou radostí a že jsme měli kamarády a tak kolem dokola všechno.
0: Ano,
1: všechno
0: ano,
1: kolem.
0: Ano.
1: Tak jo.
0: Dobře.
1: Tak všichni moc zdravím a mějte se všichni krásně a dětem taky i učitelům přeju krásné dny. No a slušilo by se taky poděkovat všem těm prarodičům, těm babičkám, dědečkům, kteří se o naši drobotinu starali, že jo?
0: Já
1: to vím podle sebe, protože jsem vždycky prázdniny měla teda pracovník ohledně těch vnoučat.
0: Mm-hmm.
1: Ale bylo to radostné a jsou na to taky krásné.
0: Tak to je dobře. Tak děkuji moc krát, Aničko, mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman a spol a divoký horský tymián. A na lince teď máme paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům. A já jsem začala chodit do školy 1942 ve válce. No, že jsem chodila do školky, tak jsme měli už takovou trochu disciplínu a já jsem se naučila číst, ještě než jsem šla do školy. To mě má na svědomí děda můj, který asi, aby ho neotravovala, tak mě vystřihoval písmenka a prostě mě naučil číst. No a my jsme měli ještě, byli tři třídy, první, jako a pak byli čtvrtý a pátý ročník, ty byli v jiný třídě už. No a my jsme se pak, no já jsem byla mě jako dlouhá chvíle, když si jako četli, no, protože ty poupata už jsem měla přečtený a tak jsem se musela hodně držet, abych nezlobila. No, a šlo mě to, jako učení mě šlo docela dobře. A pak u nás v té školy udělali devítiletku. No tak jsem poslední dva roky chodila u nás jako do školy. A v 51. roce jsem vycházela a už jsme měli nalajnovaný prostě kam, kdo může, kolik jich může do školy, kolik musí do hornictví, do zemědělství a do kovoprůmyslu. Tak jsme se ještě s kamarádkou přihlásili na elektrikářské učiliště do Semil, protože jsem do školy jako nemohla jít, táta byl nemocnej, pak měl sezónní práci, no prostě by to naši zatěžovalo, tak jsem nechtěla, tak jsem se šla učit elektrikářkou, ale můžu vám říct, že jsem neměla vůbec žádný základy z fyziky a bylo mě docela těžko, když jsme jako začali chodit do školy a ještě jsem měla tu smůlu, že mě jako vyvolal pan učitel a to bylo prostě o vysoký peci a takový ty a já jsem si myslela, že to, že mě to stačí, co jako jsem poslouchala, ale to mi stačilo akorát na devítiletce, protože nás jich nebylo moc ve třídě a já jsem se neuměla učit. Já jsem měla jako dobrou paměť, no a já jsem tam dostala první pětku, co jsem vůbec jako dostala. No a pak jsem se teda zpamatovala a učila jsem se. No,
0: no tak, a bavilo nebo nebavilo to učení?
1: No, víte co, nejdřív nebavilo. Víc mě pak bavily ty dílny, kde jsme jako měli desky před sebou a dostali jsme vypínače a zásuvky a žárovku, že jo, s objímkou a tak. Tak v té práci mi to bavilo, když já jsem nějakou smůl, já jsem si musela vždycky jako něco omakat a takový, abych viděla a pak teprve mě to šlo do hlavy, abych si to dokázala představit, víte? Takže jsem to měla takový, no, všelijaký, ale jo, vyučila jsem se a to řemeslo jsem stejně nedělala, protože tu elektrikářku, ale já jsem se učila jako elektroinstalatérkou, kde ano, jsme zaváděli elektriku v barákách, že jo, no ale pak jsem šla na rozvodný a tak, tak to zas bylo něčem jiným a pak jsem převíjela motory, ale to ne, už je dávno pryč a jen jsem chtěla říct ještě o své nejmladší vnučce zašla první rok do školy a byli v Ostravě a pak se měli stěhovat sem do Hradce, tak tady zůstala.
0: Ano.
1: A šli do školy. První den to přijeli rodiče, že jo, a šla s nima. A ona měla nový boty a ve třídě se nějak smekla a upadla.
0: Mm-hmm.
1: A říká, no, za to může máma, protože mě dala nový lakovky a mě se strašně smekají. Takže se uvedla hned první den ve škole tímhle s tím, no, jinak ráda vzpomínám na školu. A,
0: tak to je no, dobře. Tak Boženko, poděkuju moc krát taky za vaše vzpomínky a povídání.
1: No,
0: každopádně přeju hezký večer.
1: Vysvědčení z první třídy.
0: No, krásná památka.
1: A to tak. Mám psaný ještě německy.
0: Jo.
1: To bylo Bemen und Meren.
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: Takže to jsem si schovala, už se sice rozpadá, ale
0: je schované. Boženko, musím poděkovat. Děkuju moc krát, hezký večer přeju a mějte se moc hezky zase příště u nás.
1: Děkuju vám.
0: Já taky děkuju. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik je Žoráš, skupina Elán a jedna taková odpočinková, pomalejší baladická zalúbení. No a dovolala se k nám paní Zdena z Moravy od Brna. Tak paní Zdeno, hezký večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Děkuju nápodobně, taky vás zdravíme.
1: A dnes poslouchám celý den rádio, protože je 120 výročí Českého rozhlasu.
0: No tak děkujeme moc krát za přízeň, no, samozřejmě.
1: No, a jinak poslouchám každý den noční linku.
0: Tak, to děkujeme.
1: Já usínám po jedné hodině.
0: Tak, to je dobře. No a co to dnešní téma, jak vás oslovilo, nebo co vás na tom zaujalo?
1: Dneska mě to oslovilo dobře, protože ráda vzpomínám na školu.
0: No.
1: A jsem si tak vzpomněla, že jsme měli loni tady výročí školy a byla tam výstava. A tak jsem se tam měla na vystavenou fotku z první třídy, jak sedím v první třídě v lavicím. Mám ještě obyčejný pero, kalamář. A bylo tam napsané, paní ředitelka napsala děvčátko z první třídy.
0: Jo.
1: A šli jsme tam okolo a jeden z námi se podívá a říká, to seš ty. Takže mě každý poznal. No a potom, jako my máme srazí, teda jsme mývali ze základky, jenomže už to nikdo nedělá a už tak nějak nás ubývá. Není to už, ale ze střední školy, z ekonomické školy nám sami volají, máme 6 absolventů každých 5 let.
0: Aha.
1: A já už jsem za 12krát. A vždycky jsem se zúčastnila.
0: Takže tohle to máte ráda, tyhle srazy a povídání.
1: Ano. No. A když to bylo za 5 let, tak jsme nás teda u stolu, my se přihlásíme a oni udělají takový stůl, každý ten ta třída a podle toho, kolik se přihlásí. Tak to za 5 let nás byl teda plný stůl, že? To ještě bylo. A přišel ještě za náma pan třídní učitel, podíval se na nás, a teď se podíval na mě a říká mě příjmením a říká, Rozrtová, vy jste pořád stejná. Teď to bylo za 10 let, opět zase nás tam bylo hodně ještě a tak sedíme a on zase přišel třídní, ten stejný, se přišel podívat za náma, podíval se na nás, prohlížel si, zase podíval na mě a zase řekl, Rozrtová, vy jste pořád stejná.
0: Jo.
1: Teď to bylo za 15 let. No, všichni už čekali, co bude, co jsme seděli u stolu, všichni už byli pod stolem, protože už se smáli. A on se zase opravdu podíval po nás a zase řekl, že jsou pořád stejná. A no, že potom už umřel. Ještě jsme byli před stadionem, držel nás tam za ruku a to a ještě nás tam s kamoškou. A on umřel. No, tak teď to bylo za 20 let. Přišel, už nemohl přijít, přišel, ale profesor z matematiky. Co se tak podíval po nás a teď se podíval na mě a řekl, už mě neřekl příjmením, ale řekl, vy jste pořád stejná. No, taky umřel. Teď už jsme to měli za 25 let. A teď jsem šla tak ze schodu dolů a ta spolužačka jedna mě říká, a oni všichni mě, kdo ti to bude říkat, protože už ti učitelé nebyli. No a ona se na mě podívala a říká, ty jsi opravdu pořád stejná. Takže to bylo takový, opravdu to máme teď zase za 2 roky, každých 5 let nás ta škola, máme 6 absolventů v Brně. Takže zatím jsem se zúčastnila a je to velice pěkný, ale už se nás schází, jsme třeba u stolu jenom 7.
0: Jo.
1: Už je to teda málo. No a jinak teda měla jsem dnes první, moje pravnučka za do první třídy.
0: A byla jste se podívat?
1: Nebyla protože představte si, že ta škola se opravovala nebo přistavovali tam něco a ona bude zahájena až za týden.
0: Aha.
1: Tady je doma. A ta její sestřička, vlastně druhá pravnučka, šla do školky. Strašně se těšila a ta druhá byla doma.
0: Jo, no tak to doženete týden, není žádný čas, že jo? Asi jo, samozřejmě, no, to víte.
1: Ano, ano. A těší se teda za to šikovný holky. Tak
0: to je dobře.
1: A teďka mám doma zase vnučku, ano, která chodí, si vybrala uměleckou střední školu, už půjde do čtvrtého ročníku, ušla do, teda dnes do čtvrtého ročníku, a ona je tak strašně šikovná a vlastně sama vybrala tu uměleckou. Ona má sami jedničky, já říkám, to není normální. Na konci roku přišla, já říkám, ukaž vysvědčení, něco dostaneš, ona přišla. A ty nevíš, jaký mám nepamné, vím, že už má kluka, tak říkám, myslím, se zhoršila. Ona sami jedničky, tak říkám, no, to není normální.
0: No, tak prosím, tak to jim...
1: Ona se teda na vysokou chce, se
0: jo,
1: teda...
0: Jo.
1: Takže ona... Jo, a ten kluk chtěl taky na vysokou, teď maturoval, ten její...
0: Takže mají před takže sebou spousty studentských let.
1: Velice holka, jo, a právě si vybrala to uměleckou, jo. Stají z těch předmětů uměleckých, že ona matka... Má nadání, no.
0: Tak to je dobře.
1: Říkám, pochom se, říkám, pobavíte, že?
0: Tak paní Zdeno, děkuju taky moc krát. Mějte se hezky, ať se jim daří a celé vaší rodině, jo?
1: Já
0: děkuju.
1: Taky, já podařil se jednou dovolala, málo kdy se dovolám.
0: Budu si tak těšit zase příště, taky. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Marta Kubišová a její písnička Depeche. Půlnoc klepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak za všechny, za vaše písemné odkazy také děkuju moc krát. No a píše se tu třeba pan Otoman Zlínský dodává k tématu. Díky škole jsem si prodloužil mládí. Komenský měl pravdu, protože vzdělávání může být i zábavné, a to i v dnešní době. Není totiž lehkých a těžkých předmětů. Jsou jen dobří a špatní učitelé. No a Petra Skladna dodává dobrý večer. Mě moc bavila vždycky čeština a zeměpis. Petra Skladna. Tak vám, přátelé, děkuju. Popojedeme a přehoupneme se s písničkou od Krise Isaaca do nového dne, kterým bude středa.

0: Tak s písničkou Chrise Isaaca Wicked Game jsme se přehoupili do nového dne. Je tady středa s datem 2. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom z něj měli radost, aby se všem, kteří se opět ráno vypraví do školy, tak aby se jim dařilo a aby se tam těšili také na ty své nové školní zážitky, spolužáky, učitele i předměty. No a nám všem přeju samozřejmě krásnou noc a úspěšný den s radostí ve zdraví a ať nám také všechno jde dobře od ruky, ať nás všechno baví a také s radostí. No a o čem bude noční linka, ještě až do 1 hodiny si můžeme a budeme povídat na téma a zpátky do lavic a neb vrátili byste se rádi do školy. Chodili jste rádi do školy a vzpomínáte třeba na základní, střední, na vysokou, na spolužáky, školní lásky i na své učitele. No a jaký předmět vás eventuálně bavil? Pořádáte po mnoha letech stále i srazy se spolužáky a utkvělo vám třeba i nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami, tak co pak se vám konkrétně vybaví? Začíná nový školní rok, možná jste vyprovázeli také do školy vaše prvňáčky, vaše děti, vaše vnoučata, možná jste sami usedli za katedru, stále učíte. Se začátkem školního roku určitě mnozí také vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece třeba jdou vaše vzpomínky, ale jestli si vybavíte i první třídu, ale na školu se určitě zapomenout, na tom se shodneme, myslím, všichni, nedá zapomenout. A to díky učitelům, spolužákům, prvním láskám i úsměvným historkám. No a jsou také učitelé, kteří nás samozřejmě poznamenají na celý život. Tak a telefon k nám do noční linky jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Iveta Bartošová a také Petr Sepeši a knoflíky lásky a dovolal se k nám také František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc vám přeju.
1: Ano, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc v rozhlasi a všem posluchačům přijímačům.
0: Děkuji moc. A tak Františku, jak vy vzpomínáte na svoje školní léta?
1: Paní Tuška, já vám to řeknu tak, mě škola moc nebavila, ale já nevím, pokud to můžu mít, když teďka byl samý jedničkář, jo?
0: To se stává někdy, ano.
1: Škola moc nešla, ale prošel jsem to dvěma ušima, jak se říká, jo? Učení, tam už to bylo trochu lepší, tam už se něco dělalo, tam jsme skládali cihličku ke cihličce, pak se to rozdělávalo, pak se to skládalo znova, to jsme se učili z dění, jo? Potom ne jako tu, ne jak to obítání a tak to mě šlo, ale bavila mě ta matika a rysování, jo?
0: Ano, ano.
1: Matematika asi proto, abych si uměl něco spočítat, až jednou budu dospělý, tak abych si uměl spočítat peníze, nebo vyvěřit stavbu, jo, namalovat nějaké plány, rysování mě taky bavilo, jo, takže tam to už šlo, to se taky v praxi jako využil pořádně, tady to co se v učení naučil, jo, no a využívám stále, no, a jinak s žákama, z obecné školy se potkal, byl nás 10 ročník, jeden v těch Kupřicích a už jsme jenom 4. Tak s tím jedním Frantíkem, Kubešem, se potkáváme jednou za čas.
0: Ano.
1: No, s Mňatko Dresterovo, tam se už se neviděli od školy, ale jinak manželka je můj ročník, jo? Tak takhle se potkáváme, no, a z učení ještě se potkám někdy jsem tam s jedním Švorem. Ten teď byl někde v Chrlicích, takže to jsou takový, co se s těma lidima potkáváme, a jinak říkám, i když tu školu jste neměl rád, tak tam vzpomínám na ty zážitky všelijaký, těch zážitků, víte, Lotrovin hlavně, toho bylo hodně, že teď Lotrovin, no, někdy jsme za to aj trpěli, protože v tehdy se mohlo dostat třeba rákoskou po ruce, jo, nebo tak, nebo když kluci někde kouřili na záchodě, tak jak přišli, a i v učení to bylo tak, tak nás učitel vždycky vytáhla za kotlety, jo? Kotlety, a to jsme vždycky stávali na špičky, jo? Když nás takhle trestal, pan učitel, no? No a tak já jsem, když aj v té obecní škole, tak jsme byli dost využíváni na tu zemědělskou práci, jo? No. A i kolikrát, když jsme byli nemocní, byli jsme doma, tak přece tam ten dobytek byl, museli jsme to spravit, museli jsme to umět, to dokážu ještě dneska všechno tu zemědělskou práci udělat, takhle, jo. No, jinak říkám, nevím, jinak v té obecné školy, taky mě těch hodně věcí schází z toho učení, víte?
0: Jak to?
1: Já když vidím, jo. Když vidím ty lidi, s kterýma se třeba baví, jak všechno umí, o dějiny a všechno prostě, no, tak toto já doháním teprve teďko, v těchto mých letech, jo, doháním, no, a mám rád ty dějiny, jo, když prostě jak něco vidím v televizi nebo v rádiu slyším, tak to sedím, to poslouchám, no, protože jsem se to nenaučil jako kluk, no, tak to musím se učit teď, jo.
0: Jasně.
1: Když se někde bez prostředí těch mých kamarádů nebo o tom bavíme, tak abych taky něco uměl odpovědět, jo?
0: Jasně.
1: No, ale vidím, že mi to schází, no, jako, no, ale nevadí, já už to nějak dožiju, ten život. Hlavně se nenechat šít, víte, když máte snad nějaký peníze za práci, tak to dostat a nenechat si ošidit, jo, tak to znamená dělat dobrou práci a umět si to spočítat, jo.
0: Ano, no, tak to je taky důležitá věc, samozřejmě, to víte, že jo.
1: Teď třeba máte všechny ty svoje pracovníky, někdy kolikrát musíte umět uhájit ty jejich výkony, jo, to taky je důležitý, takže člověk musí umět jednat taky, jo, to je prostě přes to nejde vlak, to musí, jo, přece když uděláme někde za 50 tisíc pláců, tak si to neřeknu, nebo nedostanu jenom 20, že jo?
0: Ano, ano. Ale pojďme zpátky ještě k té škole. Františku, jak vzpomínáte třeba na školní léta vašich dětí? Doprovázel jste je do školy, nebo...
1: chodil jsem na nějaký ty schůzky, jo?
0: No jo, třídní schůzky, to je taky zážitek často, ano.
1: Taky, to bylo taky kolikrát, když jsem tam seděl, tak jsem se musel červit. že to bylo o mým klukovi třeba, jo?
0: Děli no, se takže... věci, říkáte, jo, někdy.
1: Ale ti učitelé asi byli takový diplomati, jo? Aby to třeba neslyšeli všichni ostatní, tak vám to řekl nějak šikovně.
0: Ano, prostě, ano, ano, ano. Prostě diplomaticky.
1: No, jasný.
0: Dobře. Takže... Tak Františku, taky poděkuju, ať se vám daří, samozřejmě hezké dny přeju a děkuju za povídání, za vzpomínky a přeju hezkou noc. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kryštof a písnička jménem Ty a já. No a dovolila se k nám také paní Marie od Uherského Brodu. Krásnou noc, Maruško.
1: Krásnou noc, paní Jitko, a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Také bych ráda vzpomněla na moje první učitele.
0: No povězte.
1: Na pana řídícího na vesnici, co nás učil. To byl velice milý člověk a právě dokonce jeho syn chodil, byl můj spolužák. A oni bydleli přímo na té škole. A jednou se právě stalo, že pan řidici s manželkou někam odjeli a jejich kluk Jirka nás zavolal do školy, a že se budeme hrát na schovávanou ve třídě.
0: Jo.
1: Ja, ale dopadlo to špatně. Tam byla taková plastická mapa vzadu, takový stůl a přikrytý. A my jsme se hrali a někdo tam skočil na ten stůl a tu desku prorazil.
0: Jo.
1: No a potom z toho měl opletačky, ten jejich syn právě dostal od pana řídícího. Ten to za nás všechno odnesl.
0: Jo.
1: Tak to byla moja první vzpomínka. Potom mě učila mladá paní učitelka a to byly jenom dvě třídy.
0: Ano.
1: Tak to jsme se učili vždycky dvě třídy. Jako podle žáku nás bylo třeba jako v ročníku jenom 84 holky a 4 kluci a potom byly 3 třídy a my jsme pochytávali učení už aj z těch vyšších tříd, třeba ve čtvrté se učili o lidském těle, tak my už třeba druháci nebo třetíáci podle toho, s který jsme byli ročníkem, tak jsme to chytali jako už z toho vyššího ročníku. My jsme měli třeba něco psat a my jsme poslouchali, co ona vykladala tým starším ročníkům. No, bylo to zajímavé. No, teď se scházíme jako z Měšťanky.
0: Ano.
1: Potom jsme šli z Uherského Brodu na Měšťanku, tak všechny ročníky se scházíme tam v Brodě v Panském domě, tak už nás tam chodí tak kolem dvacítky.
0: Jasně.
1: Teď nám zrovna jeden zemřel tady. Tak já jsem vyfotila to parte a když se asi teď v září se scházíme, tak asi tam budu to parte ukazovat tým ostatním z okolních vesnice z toho Uherského Brodu. Takže je to tam zajímavé, že si povykládáme jako, co jsme prováděli a na ty učitele a to je asi tak moje
0: vzpomínka. Ta
1: škola, co jsem do ní chodila,
0: ano.
1: Tak tam už se neučí a je z roku, bylo na tam napsané roku 1884. Byla vystavená. Teď to má obec, tam mývá nějaké schůze nebo nějaké scházení při nějakých posezeních a tak. A chodí se jako k nám do vedlejší vesnice, kde chodí všechny ročníky. Tam je přistavěna už
0: vesnice. Už je to jinak všechno, ano.
1: Počítačová třída, takže tam už je ty tři víc, takže tam chodí 5 ročníků. Dokonce moji pravnuci, teď nastoupil včera můj druhý pravnuk, tak jsou zvědavá, jak se mu ve škole líbí a starší chodí do třetí třídy. Takže tam budu zase vědět, jak se tam učí a co jich tam se jich vítávám, co je tam zajímavého.
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak to je
0: ano.
1: Asi moja vzpomínka.
0: Dobře, tak moc děkuju, Maruško. Jinak ať se líbí vašim pravnukům samozřejmě ve škole, ať mají spoustu krásných zážitků a tím to všechno jde a baví je to taky aspoň trochu a vám přeju krásné dny a pevné zdraví a mějte se moc hezky. Děkuju.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vysočinou jsme se projeli se skupinou Rangers v našem vysílání Noční linky na vlnách Českého rozhlasu a dovolala se k nám paní Vlastina z Krnova. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer, paní Jirtuško.
0: Děkuju, taky
1: já
0: přeju.
1: Já vás moc zdravím.
0: Nápodobně.
1: Šťastná, že jsem se dovolala konečně po dlouhé době. A chtěla bych pozdravit Pepina z Valašska, včera mě pozdravoval, a Roberta z Olomouce.
0: Dobře.
1: A teď bych chtěla k tématu.
0: Ano.
1: Nastupovala jsem na Jeseníka do první třídy a měla jsem pana ředitele Štesla. Hrozně přísný pan ředitel, ale aspoň naučil.
0: Jasně.
1: A byl pořádek ve škole. To, a potom jsme do střední školy, jak bylo, že pět tříd národní a tři byl do střední. To jsem chodila jenom 8 roků a pak po nás už chodili lebitky.
0: Ano, a, ano.
1: No a potom paní učitelka Urbanová, tak jsme tam měli z Valašska Lidi Čomkovou z ruštiny, jo, a Michalika, pana učitela Michalika, ten nám jednou vykládal příhodu,
0: ano,
1: že se v noci zbudil a že myslel, že mají doma zloděje a nakonec holčina měli tři holky a ta prostřední, že chtěla jít na záchod, nemohla trefit na záchod v noci, tenkrát se málo svítilo, že? Tak si měsíček dal. No a nemohla se trefit do záchodu, tak vytáhla pánvičku z toho a čurala do pánvičky. Přišel ráno do školy a nám to vykládá.
0: Jo.
1: Normálně to na ní prozradilo. No a my jsme se jí nesmáli, protože tenkrát děti nebyly takový, byly takový přátelský. Dneska no, mají mobily a já nevím co. A oni si neumíjou povykládat.
0: No, tak ta doba je samozřejmě jiná. To zase...
1: Je to úplně jiný, ta doba, jak to bylo za nás. Tak my jsme měli tolik kamarádů a do dneška máme kamarády, ale už nás žije jenom pět. Už teď moje to, já už budu mít taky 83 roku,
0: Rozumím. A na jaký předmět vzpomínáte rád, Vlastino? Který, co jste se ráda učila?
1: Já? Když jste se dívala, dějepis, zeměpis, přírodopis.
0: No, krásný.
1: Jsem milovala.
0: Ano, ano.
1: Plně. Chodila jsem do Červeného kříža, my jsme měli.
0: Aha.
1: Červený kříž. A to jsem potom dělala celý život, pomáhala lidem, bouráky ošetřovala, volala sanitky, protože ještě tenkrát ani autobusy pořádně nejezdily. Tak když někdo tohle, tak na Bibo, že byl jeden telefon, že? A jinak nikdo ještě neměl. No to bylo v 50. roku, že od 50. roku. No a tak jsem to dělala celé život a pomáhám. A no teď už ne, teď už pomáhají mě.
0: Jo.
1: A už jsem zůstala na vozíku.
0: Aha.
1: Já jsem zůstala na vozíku, tak si jsou špatná úplně.
0: Takže potřebujete pomoc.
1: A najednou na vozíku.
0: Tomu rozumím, že to pak není veselý.
1: A jsou ráda, že se aspoň dovolám.
0: Jo, to je dobře.
1: Jo, a poledne Olomoucké rádio.
0: Mm-hmm.
1: A tam má plno přátel, já mám strašně moc přátel.
0: Tak to je fajn, vidíte to. Dobře. Dobře, tak paní Vlastino, moc vám děkuji, opatrujte se, hodně zdraví vám přeju. Ať je vám lépe. A mějte se hezky. Děkuji moc krát, naslyšenou, hezkou noc.
1: Ahojte.
0: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn a písnička se jmenovala úplně jednoduše Dík. No a během téhle písničky se k nám dovolala paní Věra z Náchoda. Krásnou noc, Věro, přeju.
1: Taky všem, všechny vás zdravím a taky přeju všecko pěkný a chtěla bych se taky připojit teda k tomu tématu.
0: Ano, připojte.
1: Moc mě to nadchlo. A takže já jsem roční 49, chodila jsem v Červeném Kostelci, je to okres Náchod, do školy. Nezapomenu na první den, kdy mě vedl tatínek a mě to hrozně zklamalo, že ne maminka, ale byla jsem teda... Musela jsem jako to nějak, prostě nějak jsem to tak brala, že to tak mělo být. No a tak to jsem měla paní učitelku Hermanovou v první třídě, na tu nezapomenu nikdy, její manžel byl učitel zpěvu, tak to taky teda nezapomenu nikdy. A učila mě teda jenom ten jeden rok. Pak jsme měli paní učitelku Justovou, tu jsem teda měla až do páté třídy a moc se mi milovala. Prostě nikdy taky nemůžu zapomenout na ní. Všecko to mám v hlavě, jak to všechno bylo.
0: To je a dobře.
1: Jenom bych chtěla říct, že mě, tak jak se mi milovala, tak mě moc zklamala. A to musím říct, ale to je tak něco, nevím jak. Dneska, když to řeknu, tak už to je takový ode mě šeredný, ale... Potom šla na mateřskou dovolenou a já jsem na ní měla takovou zlost strašnou, že nás opustí. Mm-hmm. Já jsem prostě neměla ráda, když se mě jako ty učitele měnili. A já jsem si tak na ní zvykla a opravdu jako prostě a teď jsem tak nemohla s tím smířit.
0: Když přijela
1: s tím hošičkem, když se jí narodil, tak všechny letěli ke kočárku a já ne. Mm-hmm. A přitom jsem se tam ani nepoznávala, jak jsem měla ráda děti a ona to moc o mě už musela asi vědět tohleto, protože nikdo mě jako nic na to neříkal a maminka mě povídala, to přece nemůžeš, to přece ona chce svý děti a to je její cíl, to ona přece, tohle co nemůžeš takhle brát. Mm-hmm. No a tak jsem to tak nějak všecko vzala, pak jsme měli další paní učitelku starší, která byla vlastně ještě, učila i mou mamku a to nezapomenu taky na jeden okamžik 12. dubna, když zletl ten Gagarin do kosmu, tak ona přišla do ty třídy a takhle úplně tleskala rukama a děti, co se to jenom stalo, to vám musím všecko říct a popovídáme si potom a to úplně nezapomenu, jak to prožívala, ale my taky teda s ní jako všecko dobrý. Tak a teďka ještě bych se jenom chtěla ještě se zaspomínat na paní učitelky dvě, které ještě žijou, které se měla v druhém stupni, paní učitelka Věra Faltová z Červeného Kostelce a paní učitelka Škodová Zdena, ta je teda z Náchoda, ty obě žijou. Na ty taky nezapomenu, měla jsem je všechny ráda, nikdy jsem nepoužívala na učitela šerenné jméno nebo nějakou nadávku, nikdy bych to z pusy nevypustila, prostě ve mně to tam nebylo, tak jsem to tak nemohla nikdy udělat. A teď ještě jsem něco chtěla říct. Jo, a potom bych chtěla ještě jenom říct taková spojitost s mojí dcerou, která my jsme se potom přestěhovali do Náchoda z toho Červeného Kostelce a teď ta moje dcera začala chodit tady v Bělovsi, v těch lázních Bělovec, to určitě každý zná, tak začala chodit do školy a přišla celá natěšená, jakou mají paní učitelku, no úplně ji milovala. Já jsem si říkala, no tak doví, co to bude, tak až půjdu na rodičovský, co jsem říkala, tak se musím teda podívat na tu nejlepší paní učitelku. No ale jako nechala se mi přítom, protože já jsem taky byla takováhle, tak proč bych jim
0: dobře,
1: z něčeho.
0: Dobře.
1: A teď teda jsme přišli na rodičovský sdružení. Já jsem si sedla do její lavice, paní učitelka otevřela dveře. My jsme se na svět podívali a ona to byla ta, co učila mě. Ta paní učitelka Škodová z Náchoda, která ještě žije.
0: Tak no, to vidíte.
1: Už je, Takže já na to strašně vzpomínám. Měla jsem ráda češtinu a ruštinu. Paní ruštinářka, ta už teda taky zemřela, tu jsem taky měla moc ráda. A na všecko vzpomínám moc ráda. A když, že jsem teďka už stará, tak klidně řeknu, že bych to klidně opakovala všecko.
0: Ráda znova do školy, dobře.
1: Všecko.
0: Tak paní Věro, moc taky děkuju, takže zdravím do Náchoda.
1: Takže děkuju, všem dobrou noc.
0: Mějte se hezky.
1: Mám taky všechno pěkný, mám vás všechny ráda. A moc mě, se mě moc líbí, když mluví z Miroslavy ta paní
0: jo,
1: Anička.
0: Tak jí pozdravíme.
1: Říkám to dobře.
0: Tak jí pozdravíme, jo?
1: Taky pozdravíme, protože já taky jsem zrakově postižená, mám praktickou slepotu.
0: Rozumím, tak byste si rozuměli.
1: A já jako teda hrozně jí obdivuju, jak ona teda umí v tom žít a já se toho strašně bojím, kdyby se to mělo zhoršit.
0: Tak paní Věro, moc vám děkuju, přeju vám všechno
1: taky
0: dobré, ať se nic nehorší. Dobrou noc, naslyšenou, a my popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová, Cesty lásek. No a dovolal se k nám také Hynek z Vysočiny. Hynku, krásnou noc přeju i vám.
1: Já se vracím zpátky do dětství a přeji vám především hezkou noc.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Ráno. Mm-hmm. A protože mě je 72 let, tak se musím vrátit o 660 roku zpátky.
0: Ano.
1: A to se vrátím do mých rodných na Loučan, kde jsme měli jednotřídku. Mm-hmm. A tam jsem byl vypravený mýma rodičema do první třídy. Tam jsem vlastně začínal brát rozum,
0: ano, ano,
1: u pana učitele Marka. A ten s náma byl 3 roky a potom tam nastoupila paní učitelka Kazatelová, která k nám přišla z Hrotovic. Mm-hmm. Tehdy jsem netušil, že ty Hrotovice budou jednou mou vesnicí, kde budu bydlet, nebo městečkem. Protože dneska v těch Hrotovicích žiju a s tou paní učitelkou samozřejmě jsem se tady potkával. No a k tomu, jak jsem studoval, já jsem jako neměl obzvlášť velké problémy s učením. Víceméně jsem se učil pod poslechem, protože tam to byla pětitřídka v jedné místnosti, takže tam se dalo poslouchat i to, co se budeme učit příští rok. No a mě to tak utkvělo v paměti, že mě to stačilo.
0: Jo.
1: A tam jsem začínal, protože tady ta paní učitelka nám tam pořádala ochotnické divadla. Mm-hmm. Tam byla moje první setkání s tady tím divadelnictvím. A jako, protože jsem k tomu měl tak nějak sklony, tak mě to zůstalo a provázelo mě to prakticky postupem času.
0: Jasně.
1: Když jsem byl potom v učení, tak tam jsem byl oblíbený čtenář Stařečka Pagáča. Uh-huh. To byla celkem humorná záležitost. A jako spolužáci to brali a dobře se u toho vždycky bavili. A já jsem tady to Slovácko se soudí už jsem znal z paměti.
0: Jo, rozumím. Uh-huh.
1: No a potom následně jsem přišel tady, se přistěhoval do těch Hrotovic, tady jsem si postavil, s mojí manželkou jsme si tady postavili dům, mm-hmm, tady jsme vychovali 3 dcery.
0: Jo.
1: A musím říct, že jsme je taky všechny 3 vedli k tady tomu muzicírování a všechny 3 jako se naučili hrát na harmoniku a prostě vedli jsme k tomu a oni se nám podděčili. Potom, když měla manželka 60, tak nám udělali takový krásný pásmo průtah naším životem. To, jako, já jsem z toho moc neviděl, protože jsem to prosrzel.
0: Jo, tak to je krásná to věc.
1: Tak dojemný a prostě nádherný.
0: Ano, ano.
1: No a prostě potom se mě to hodilo, to, že jsem kdysi dávno zpíval ve sboru,
0: ano,
1: tak mě hodilo, že jsem dokonce tady účinkoval několik let v Dechovce, v kapele, mm-hmm, to by zpěvák. No a to divadelnictví taky ve mně zůstalo, protože tady v Hrotovicích jsem pochovával basu. Mm-hmm.
0: No ale to už trošku odbočujeme, my jsme přeci jenom u té školy, Hynku, tak zkuste třeba zazpomínat ještě jenom v krátkosti, jak jste prožíval třeba, když vaše děti pak chodili do školy, jestli jste je doprovázel, jestli jste se jim věnoval.
1: No. Měli jsme na ně celkem dost času, takže jsme se jim věnovali a potom dál to kvítovali s povděkem, protože oni se to naučili a přenášeli to potom dál na svoje děti. Na
0: jasně, to, co se naučili doma ve škole, tak pak se posílali dál. Tak to
1: bylo dobrý a dneska, když já pozoruju, jeden vnuk hraje na klávesi celkem hodně, dokáže udělat taneční zábavu sám. No a ten nejmladší vnuk, tak ten už 4 roky navštěvuje trumpetu do základní umělecké školy.
0: No a teď tak bude, to je krása.
1: Skřídlovku, takže myslím si, že jsme jim tady to předali.
0: Nádherně, ano. Dobře.
1: Prostě.
0: Hinku, musím poděkovat, moc vám děkuju. Ať se vám daří celé rodině, hlavně pevné zdraví a dětem, ať se ve škole líbí, vnoučatům taky. A děkuju moc. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já děkuju za to, že jste mě zvedla.
0: Dobro.
1: A přeji hezkou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohráli svůj valčíček, no a my vstupujeme do finále té úterně středeční noční linky. Pojďme se podívat také ještě do pošty, protože jste hodně psali, za což mnohokrát děkuju. Pan Václav dodává: předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Dnes to bylo přesně 40 let, co jsem nastoupil do první třídy. Jsem oproti místním volajícím linkařům poloviční mlaďoch, ale do školních lavic bych se vrátil hned. Vzal bych si to znovu hezky od první třídy. Tenkrát jsem si sice moc nechápal, proč mě odvedli do školky, kde jsem si mohl hrát, a místo toho jsem musel sedět v lavici a poslušně poslouchat to, co nám ředitel školy povídal. No a pamatuju si to, jako kdyby to bylo dnes. Tak tolik pan Václav. A ještě pan Mojmír Kříž ze Svitav dodává k tématu: v 15 jsem se zamiloval do spolužačky Jarky. Bohužel to nedopadlo dobře. Teď už se za ní jenom modlím. Hezký večer. Úplně nevím, ale patří to asi do naší dnešní noční linky. Každopádně, pane Mojmíre, taky děkuju. No a protože náš čas, přátelé, vypršel, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám vůbec nechce spát, tak doufám, že si z našich nočních pořadů vyberete. V tom případě vám popřeju hezký poslech. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy. Ale to spíš s ohledem na Winklářovo účinkování v poválečném divadle pánů Voskovce a Wericha. Protože dětství Josefa Winkláře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winklář takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň. Jako kdysi Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil, a později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny, všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném, to se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půlnoci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatů na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozváhy.

0: Pan Bixby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistál jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bixby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel. U Mojžíše, to je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, že bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bixby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bixby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem, a to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bixby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel, Massa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z tobogánů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatýho a my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový čtyři malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy, jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A on říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říká, no tak především Lada, to neumí nikde na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já, no, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Démanty noci už byly venku a to. A on pověděl, pán má kdo? A on říká, on je teďka, on píše jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje, Otta Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení dva na koni, jeden na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kůk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví sám věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid, ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se talent prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, Ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy prostě se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové, oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo? Jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Civáře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbraslav Fíloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílový tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem v Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky Integetou a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnému, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát

až poslední čas na prach se promění, jak už tolikrát. Zase slyším slanej vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčililo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzavým. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že jo, asi prů sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň páne, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhým stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten malý flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzavý. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že no a teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo, vám co divy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě a on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky tu hlavičku, ustřih tu mě dal a tělíčko se tam není. Já jsem že s tím neřekl ani popel, pať, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, já to vzpomínám, poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A on pa, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si říct, jak bylo upřímné, proč vás to baví, jak si malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabyle vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesnivěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jejich zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiše, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší už šli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl. A když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Tak jeden spisovatel, Vladimír Vondra, a teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas nadějí, že má jen 20 korunu, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, copak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu dvacku celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.